Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Radio Wave.

máme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v pí. Vím, kam si to na.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Nazdar.
3: Tu je Blue Velvet.
2: A posloucháš
3: Radio Wave.

vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

další rým. Tuto bene vedla, lirik jeden nahrává, bum, kůž. Plný rýmou, kým dostaním ten správný, jsme rým tým, prinášáme rým tým, čo chcú. Nerozmýšlám nad tým, jak se dostať hore, bo pravda dolů je, tak dolujem.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. You're too deep.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, milí posluchači, 8 hodina je taky a s ní ve studiu Bára Zajíčková, která pro vás má dnešní první zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle 6,1 stupně. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihlo ještě o něco silnější zemětřesení. Následovalo po něm víc než 200 dalších otřesů. Zhruba 30 lidí bylo zraněných. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendra Modi. Ministr je v Indii na 4denní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle ji večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce z Lens je čeká v Baku utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18:45. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: A dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách pak kolem 6. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Krištofem a Božkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné ráno, milí posluchači. Začíná ranní show s Krištofem a Bořkem. Máme úterý 13. října. Svátek slaví Renáta, Bivoy, Edgar, Geralda, Koloman. Ten už jednou byl, ne?
1: Ten Koloman, kde je přezutí? Z jakého to je filmu, ha?
0: Gimple.
1: Ano, správně. Dobré ráno, přátelé.
0: Zvonimír. A podle katolického kalendáře...
1: Pozor, ale já znám Zvonimíra jednoho znám. Fakt? Zvonimír Boban.
0: Dobře, tak...
1: Počkej, ale ty neznáš Zvonimíra Bobana.
0: Já ti nevěřím.
1: Chorvatský fotbalista, slavný, jakože Davor Šuker je nejslavnější, ano. Současný teda třeba Luka Modrič nebo další, Zvonimír Boban.
0: OK, tak...
1: Věříš mi to nebo ne?
0: Věřím, už
1: fakt?
0: Ti to věřím.
1: Už mi to věříš, dobře.
0: Podle katolického kalendáře slaví svátek svatý Eduard Vyznavač a svatý Geralt z Aurilaku. Ty znáš Zaklínače?
1: Zaklínače. Hmm. Znám to jako hru, která mi stejně jako spousta dalších her působila lehké trauma, že mi to nerozjel počítač.
0: Jo, no tak Geralt je jméno hlavního hrdiny. Hmm. No a ve světě se slaví Mezinárodní den za omezení katastrof, ten vyhlásila OSN a cílem je spojit se, aby každá vláda i každý občan se podíleli na budování komunit a národů odolnějších proti katastrofám.
1: Hmm. To je hezký, hezký nápad.
0: Drž mě za ruku dneska, prosím.
1: Ano.
0: No a to je tak asi z těch velkých dnů. Všechno, jo, je den bez podprsenky. Doufám, že jsi ji nevzal dneska. Nemáš ji? Ukaž to.
1: Ten vtip se podle mě jako nabízel hodně.
0: Já vím, no tak bylo to první, že jo, na první dobrou, taky 8 ráno, co bys po mně chtěl.
1: Taky jsi to nečekal vůbec, takový den.
0: Ne, nečekal, proto jsem si nic nepřipravoval a jenom jsem takhle reagoval.
1: Přátelé, Blue Wandy, Dajla, taky Sophie and the Giants, za chvilku taky se zamyslíme nad pronostikami a nad počasím, které dorazilo do celé České republiky, no a pak taky spousta srandy.

0: Dešťová hůl proběhla, to znamená, že je tady naše pranostické okénko.
1: Ano, jsme v říjnu, jsme na 13. říjnu, kdy podle toho kalendáře, ten kalendář, což je teda věc, kterou nám Bořek pořídil k loňským Vánocům, tak já jsem si Bořku všiml, že i on ukazuje na ty dny, kdy má vyjít a kdy má zapadnout slunce.
0: No.
1: Tak s vámi to můžeme porovnat, protože tady to

0: Jako,
1: v kolik,
0: nebo...
1: Představ si, že dneska můžeš normálně do počítače napsat, v kolik dnes zapadne slunce.
2: Už to tam píš.
1: A ono ti to takhle normálně odpoví. Schválně. Přátelé, tak pozor, Bořek Jura se učí v moderní době používat počítač.
2: A teď ten enter.
1: Ano. Ano, prosím. Tak?
2: 18.13.
1: Fakt, jo? Hmm. Tak to je neuvěřitelný. Renata Radušová Herber, autorka tohohle kalendáře, prostě všechno ví. A to, co třeba ví, a píše tady, v polovině října je proměnlivé počasí. Takzvané tereziánské babí léto.
2: Ono bude pořídit tří svátek Tereza.
1: Čím dříve v říjnu listí opadává, tím bude úrodnější příští rok. Tady můžeme vidět výrazný důraz na rým.
2: Jo, to je pravda.
1: Který tam není. Takže sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
2: No a já si myslím, že třeba někde už jako určitě sněžit bude, vzhledem k tomu, že ráno byly 2 stupně.
1: No pozor, už jsem to, mě to včera hlásil kolega v práci, že na sněžce jsou 2 nebo 3 cm sněhu.
2: Nech toho, tak to já tam asi nepůjdu.
1: Nebo teda lžu teďka do vysílání, já si to myslím.
2: Říkal to kolega, hele.
1: Přesně tak, kolega problém. Jo. Já nejsem autorem té věci, já jsem to jenom tady jako zmínil. A křížil jsem u toho prsty.
2: Je to pravda, můžu to potvrdit. O svatém Eduardu déšť s větrem drží gardu. To se mi líbí, jakože drží stráž, jo, že nás hlídají déšť s větrem. Nemohl by nás hlídat třeba sluníčko a houby nebo něco takového. Na svaté Renatě...
1: A pozor, byla to pravda. Na Sněžce naměřili 2 cm sněhu pondělí 12. října, první den letošní zimy, kdy některá ze stanic vlasí souvislou sněhovou pokrývku.
2: Tomu kolegovi bych svěřil vlastní.
1: Já jsem to byl jistý si tím, kolega vždycky jako měl pravdu.
2: Na svaté Renatě obleč teplé kabátě. Hmm. Tady je taky důraz na rým, který tady bohužel je. A na svatého Bivoje mlha plete. A pak jsou tam 3 tečky. Tak to je možná na domyšlení pro posluchače, nebo i pro tebe. Na svatého Bivoje, co by tak mlha mohla plést? Já jsem, když jsem přišel dneska vlakem do Prahy, tak byl v mlze,
1: ale
2: v mraku. To si řekl krásně. Byla v mlze...
1: Spodničku.
2: Nech toho. Dneska je ten den bez podprsenek, jo? Takže opatrně. Na svatého Bivoje mlha plete, jsem viděl, jak ten věžák u Vyšehradu je úplně tak v mlze, jak kdyby to byla nějaká třeba věž z Pána prstenů.
1: Ten hotel, ten co ano. Se tyčí ano. Naproti Paláce kultury, vedle tedy kongresového centra. Ano. Krásné. Mimochodem, když je v Praze mlha, tak vždycky jsou hrozně hezké pohledy na Žižkovskou věž, která vlastně jako najednou, a to ty dobře znáš, jako kdysi Žižkovan, dnes už samozřejmě majitel domu v Říčanech.
2: Bytového domu, no. Samozřejmě.
1: Ano, ideálně. Takže mlha v Praze má i své kouzla, naštěstí není mlha ve studiu, takže my tady máme spoustu prostoru se realizovat.
2: Máme tady jasno.
1: Ano, třeba Flo Hajo si dáme, taky Girl Shades, anebo Kim Petras.

0: Krištofe, ty jsi mi tady několikrát ohromil svou fantastickou znalostí dějepisu.
1: Ano.
0: Tak, co zaručoval takzvaný toleranční patent, který 13. října v roce 1781, negoogli si to.
1: Já to nevyhledávám nic takovýho.
0: Vydal císař Josef II.
1: No, já nevím, tak něco to bylo s vírou, ale
0: ano,
1: nedokážu
0: říct. Ano, perfektní, perfektní.
1: Že se tolerovaly víry?
0: Ano, ha! Ty brďo. Opět. A nepřečetl jsi
1: ne,
0: to tam?
1: Ne, samozřejmě, že ne.
0: Krištofe.
1: Jasně, že ne.
0: Nekřížíš někde prsty.
1: Nekřížíš prsty.
0: No takže vidíte, Krištof opět nesklamal, prostě jeho znalosti dějepisu jsou absolutně ohromující. Chtěl
1: mi se
0: bych
1: strašně
0: takové...
1: líbí, jak jsi před minutou říkal, hele, tak já se tě potom živím, že bych se na ně zeptal ten toleranční patent a řekni jenom takhle. No, myslíš si, že bych mohl, jakoby, že umíš si mě představit, že bych třeba šel do nějaký televizní soutěže?
0: Jasně.
1: Fakt jo.
0: Jo.
1: Ty brďo, tak já to možná
0: třeba
1: si přihlásím.
0: Do Top Gearu.
1: Že bych se, je, já to bych si přál, bohužel už to není v té původní sestavě, kterou jsem měl tak rád.
0: Já vím. Hele.
1: Hele. Posloucháte čistě pražské vysílání Rádia Wave a Českého rozhlasu.
0: Hele se říká i na Monavě.
1: No, hele.
0: Třeba hele, srnka.
1: Zkus říct hele a ještě to trošku prodluž.
0: Hele.
1: No, ano. Přesně.
0: Tak tohle je samozřejmě oduševněný vstup, který začal tím, že Krištof zvládá perfektně dějepis, ale jsme se nikam nedostali.
1: Ano, tak co máš dál?
0: No ne, tak kdybys chtěl jít do televizní soutěže, do jaké?
1: No tak nalijme si čistého vína, je pouze jedna soutěž. A je AZ Quiz.
0: Chcete být milionář?
1: Ne, AZ Quiz. AZ Quiz je opravdu jako naprostá legenda. Skoro vlastně si říkám, že je divný, že jsme tam ani jeden z nás jako nebyli, když ta soutěž jede už kolik? Přes 20 let.
0: Mě kamarádka. No. AZ Quiz se vysílá od 2. ledna 1997.
1: Takže 30 let.
0: Bezmála, no.
1: Ty brďo.
0: No, takže mě tam kamarádka jednou k narození nám přihlásila. Přišel mi korespondiák, no. Mi přišel, že se mám dostavit do Brna v nějaký jako den a já jsem nemohl, protože jsem pracoval. A další, hele, zlatý kočár jde jenom jednou, jak se říká. Ne, tak možná, kdybych se přihlásil, tak znova přijde korespondiák, ale já jsem někde četl, že tam je velký přetlak.
1: No tak jasně, já si pamatuju, že když tam se někdo ode mě hlásil, a to bylo už třeba na Gimplu, tak jako ta čekací doba byla třeba 4 roky. A já jsem kvůli tomu vlastně já skončil i v té soutěži, kde domov můj, která nakonec vlastně jsem měl radost, že jsem se do ní dostal, ale původní myšlenka byla úplně jako úplně prapůvodní do AZ Quizu a to jsme rovnou zavrhli, že ježišmarja, tam se nedostaneš vůbec.
0: Víš, do jaké soutěže já bych hrozně chtěl?
1: No to nevím.
0: Hodina pravdy.
1: Jo, ježiši.
0: Protože tam opravdu...
1: Ale to je, víš, jaký to bylo trauma, ten pořad.
0: Vím, no.
1: Jak tam ten táta prostě nakonec třeba nezvládnul tu týdenní challenge a teď tam ty děti viděli to horský kolo a maminka tam už viděla prostě přesně to nový auto a teď tam viděla a úplně ani nic. Petr Svoboda tam ve studiu. Fantastická znělka hodiny pravdy. Kdybys byl co k čemu, tak už ji pustíš.
0: Tak protože my si o tom povídáme, jsem se zasnil, ale ty jsi řekl to trauma a mě to opravdu rozhodilo.
1: A miluju ten vstup. Co ještě můžeme probrat? Pojď nějakou třeba geopolitickou situaci.
0: Počkej, kamaráde, příteli.
1: Který svět, která země na světě nejvíc těží ropu?
0: Poslouchej, já nevím, asi Saudská Arábie.
1: Já nevím. Yeah.
0: Tak tohle, přátelé.
1: Dej to víc. Ano. Úplně tam vidím, jak tam to písmo je.
0: Je to tak.
1: V té stříbrně, jak to vyskočí na obrazovku a jsme ve studiu. Pamatuju si třeba například, už to stačí. Pamatuju si jednu challenge, nebo vlastně víc challenge, ale pamatuju si jednu. Pokud jste náhodou tu soutěž neznali, tak vám vysvětlím v krátkosti pravidla.
0: Tenhle vstup bude skutečně
1: přijel televizní štáb. A nebo můžeme říct, že jak fungovala hodina pravdy, si řekneme v dalším vstupu, až I Love Makonnen a potom taky třeba Adele a nic víc nebude.

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Annabelle, Flowers on my eyes, na vlnách Radia Wave, kolem 8:45 aktuální čas.
1: No já jsem teď, promiň, já jsem teď udělal něco, co jsem jako dospívající nesnášel, když moderátor v rádiu udělal.
0: Ty brďo,
1: já jsem nenechal dohrát písničku.
0: No tak to je hrozný. A u kterých ti to vadilo nej? Ne, počkej, to je klasika. My jdeme něco říct a už zase jdeme jinam. Nech mě, fakt mě nech. Přátelé, slíbili jsme vám, že vám vysvětlíme, jak fungovala ta hodina pravdy. Jo? Samozřejmě chápu, že o tu informaci stojí třeba ne úplně každý teď, kdo poslouchá Radio Wave, ale věřte mi, že to byl fantastický pořad, který už bohužel teda nevysílá Česká televize. Nicméně tam teda se přihlásila rodina, za ní přijela televize, štáb a prostě oni něco si přáli.
1: To znamená, no ale jako přáli si typu, přesně,
0: herní konzole, ano. Obrovská sada, panenek,
1: dovolená v Řecku,
0: ano, auto, ano. Nová kuchyň.
1: Jakože to byly opravdu ceny, kdy jsem si prostě já z pohledu dítěte řekl, aha, tak tady je to fakt odstřelený, ano. Protože tady se opravdu dá vyhrát jakoby celý auto a je to bez nějakého ale.
0: Ano, přesně tak. Akorát teda tam bylo to jedno ale. A to bylo to, že moderátor Petr Svoboda, taky český herec, přijel se štábem za vámi, ať už jste bydleli kdekoliv, a zadal úkol. A ten úkol, já si třeba pamatuju jeden konkrétní, že bylo, že ten, kdo to bude soutěžit, což si myslím, že nebylo nikdy dítě, pokud nemělo 18 a víc.
1: Já nevím, jestli musel mít 15.
0: Nebo 15 možná. Přiznám se, že nevím, ale jako ve většině případů to byla buď máma nebo táta, že šel do toho úkolu. A pamatuju si třeba úkol, že musel si jakoby koněm projet šachovnici, každý pole, aniž by ses ale jako vrátil na políčko, na kterém už si byl. Takže jsi to trénoval, že jo, celý týden se to doma trénovalo, u toho byly ty kamery, takže tam byl ten naštvaný táta nebo máma, že prostě já, mi to zase nejde, zase jsem šlávnul tady a tohle. No a potom po týdnu se přijelo do televize, do toho studia
1: světla,
0: a tam si dali
1: blikání.
0: Hodně velkou práci v tom, aby jako naleštili a úplně nablízkali tam ty ceny.
1: Tam byla kopule,
0: takový poklop, ano, přesně ano. Tak a úplně otevřel se takový chlebník a tam najednou to byl ráj. Tam se leskla ta konzole ještě s těma vyskladanýma hrama, co se tam všechno mohl hrát. A nebo skútr tam byl, nebo krosová motorka, nebo to auto, a nebo ta kuchyň, a nebo tam bylo to Řecko.
1: No.
0: Na takovým jako kartonu, že jo, ten poukaz prostě zase tak to bohatý pořad nebyl, že by tam ukázali kus té země, ale pak to přišlo.
1: No, a pak to museli splnit.
0: A buď byla euforie,
1: anebo
0: byla depra.
1: Ale bylo taky vlastně zajímavý sledovat, jakože některé rodiny se s tím poprali víc, ale pamatuju si, kdy prostě tam opravdu bylo jako se zračilo opravdu hodně silný rozčarování z toho, že se to nepodařilo. Já si pamatuju úkol, který se nepodařil, ale který podle mě i všichni diváci, i jako lidi, co se na to koukali, věděli, že dobrý, nedali jste to, pane, ale jako by tobě nedal nikdo. To byl slepej test 40 voňavek.
0: Ty brďo.
1: Tak což je pro netrénovaného člověka, jako i ten týden je málo, to je prostě bylo neuvěřitelné. Oni měl prostě 40 vůní, který se musel naučit, jak voněj, a oni mu pak, myslím, vybrali nějakých 5 a on je musel správně určit, no a nedal to hned u druhé, nebo něco takového.
0: A flashback, taky si pamatuju ještě jeden úkol, to šel soutěžit táta a měl v puse lžičku polévkovou.
1: Ano, to si pamatuju, vejce,
0: a musel a měl tam asi třeba jako 20 vajec na jedné straně a nějakou opičí dráhu musel projít na druhou stranu a přenášet ty vejce. Takže takovéhle věci, jenom tak jako pro ilustraci, tak v takových se soutěžilo. A já skutečně mám teďka úplně nápady na vlastně, si vzpomínám na různý bizarní a dneska už neexistující televizní soutěže. Takže dneska z toho ranního vysílání uděláme takový speciál a v další hodině si připomeneme další nějakou legendární televizní soutěž z minulosti a zazpomínáme na krásné časy.
1: A já teď pustím písničku, u které mi hrozně vadilo, že to moderátor nenechal dohrát v rádiu v roce 2005.
0: Čínský víno.

0: Glass Animals a taky Denzel Curry na vlnách Rádia Wave Tokyo Driftin a 8 hodin 56 minut.
1: To znamená, že za chvilku končí první vysílací hodina ranní show a přijde Bára Zajíčková, která pro nás bude mít dnešní druhé zprávy.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, je tu 9. hodina, s ní Bára Zajíčková ve studiu a dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společností Czech Trade a Czech Invest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů korun na celkem 70 milionů. Víc než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. V Kopřivnici začíná Anime Mozaika. Filmový festival zaměřený na japonské anime, tedy specifický animovaný styl. Už dnes v místním kině návštěvníci uvidí tématickou výstavu žáků základní školy Zdeňka Buriana a navštívit můžou první dva filmy Belle a princezna Mononoke. Hlavní program pak organizátoři naplánovali na sobotu, kdy promítnout 5 anime snímků.
1: Sport.
2: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství, ale vůbec první v této sezóně.
1: Počasí.
2: A dnes bude jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 6. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Posloucháte jedno z nejlepších rádií, které vůbec existuje.
1: Na Radio světě, Wave.
0: Ano. Tak. Posloucháte ho 13.10. v úterý. No a my jsme teda se bavili hodně o soutěžích televizních, teď se budeme bavit o soutěžích fotbalových.
1: A zelená je tráva.
0: Fotbal to je hra.
1: A ten míč kulatý.
0: Věc je záludná. Přátelé, dneska teda možná a dojde
1: teda,
0: i na hokej.
1: Jsi teda odvážný, že jako otevíráš fotbalový soutěže zrovna ty s Baníkem?
0: Ano, ale já teď otvírám soutěže, kterých se Baník naštěstí neúčastní, a to jsou ty evropské fotbalové soutěže. Přátelé, Liga mistrů po čase je zpátky. Měli jsme dlouhou pauzu kvůli reprezentačním povinnostem. Teď tedy zpátky milionářská soutěž. No a Slavy Praha, jediného zástupce českého v aktuálním ročníku Ligy mistrů, čeká na jednu stranu utkání s papírově slabším soupeřem,
1: no.
0: Ovšem na druhou stranu všechny ty utkání, které evropské týmy absolvují na jako dálném východě, jsou velmi problematické už jenom kvůli tomu
1: přesunu.
0: Proměně toho prostředí, v jakých podmínkách se i tam hraje, jak třeba i častokrát tam bývá jako kvalitní trávník a tak dále, a tak dále, a tak dále.
1: Škoda, že za Slávy nehraje trávník.
0: Dneska tedy se, ano, Slávie Praha představí na hřišti azerbajdžánského Sabahu Baku.
1: Což je tým hlavního města, protože hlavní město Azerbajdžánu je Baku. No, začíná to v 18.45. Já mám radši, když ty zápasy českých týmů začínají v tento dřívější čas.
0: Ty máš obecně radši, když ty zápasy začínají dřív, protože pak jdeš dřív spát.
1: Přesně, tak já jsem takový pán, víš co. No, tak uvidíme, já bych to samozřejmě Slavii přál, ale víme, jak to je, jo? Pak přijde Redka prostě v třetí minutě a z toho zase bude bramboračka, tak já bych si jenom hrozně přál, aby to třeba Slavia dohrála v 11.
0: Já bych to jenom lehce upravil v tom smyslu, že zrovna to Baku si myslím, že je jako příjemnější z těch dálných východních destinací, protože tam často hrozí třeba zápas někde v Kazachstánu a v úplně jako v jiných podmínkách. Já když se třeba teďka jenom dívám na to, jak to vlastně vypadá v Baku, dneska je tam 24 stupňů, let z Prahy trvá 4,5 hodiny, Slávisté letěli, pokud se nepletu, už v neděli. No tak budeme si přát, aby došlo konečně na výhru v Lize mistrů, na kterou Slávie čeká opravdu, opravdu dlouho.
1: No tak 18 zápasů, já bych to panu trenéru Trpišovskému opravdu moc přál.
0: Bylo by to krásné,
1: by to
0: zároveň tam teda samozřejmě dneska se hraje více do zápasů, než jenom zápas pražské Slávie. Určitě třeba atraktivní může být souboj Atletika Madrid s Manchesterem United, taky Galatasaray doma přivítá Barcelonu, no a nebo taky vlastně zápas blízko Česku v německém Lipsku přivítá domácí tým PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem, reprezentačním brankářem.
1: Já bych chtěl teda vidět Villarreal a Neapol. To bych teda potom, to bych si přál, ale to neuvidím, to už budu spát.
0: To je v 21 hodin, Vořek Joura přeci jenom to má jinak a chodí spát trošku jako ne se slepicem, ale po slepicích. Tedy my držíme palce všem českým zástupcům, respektive jednomu českému zástupci, co do klubu, ale samozřejmě i vícero hráčům, kteří se představí, takže ať se jim hezky daří. Dneska tedy Slavie Praha v 18 hodin a 45 minut na hřišti azerbajdžánského Sabahu Baku. Oh.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas. Rádiovej.

0: Wink, wink, wink.
1: Charlie XCX a skladba Wink, wink. Přátelé, teď jedno smutné téma ve vysílání Rádia Wave takhle v 9 hodin 20 minut. Pokud třeba se někdy pohybujete na trase na hlavním železničním koridoru mezi Prahou, Kolínem a dále, ať už třeba do Brna nebo do Ostravy, tak víte, že vlastně jedna z velkých dominant při výjezdu z Prahy, pokud jdete z Prahy ven, tak na pravé straně po zhruba 25 minutách jízdy vidíte vysílač Liblice. Dva naprosto dominantní stožáry s výškou 355 metrů nejvyšší stavby vůbec v České republice. No a proč o vysílačích v Liblici mluvím? Tak to je samozřejmě téma, které se v poslední době hodně komentuje, a to, že právě v tomto týdnu budou dolů.
2: Bohužel je
1: přestali fungovat, respektive přestali vysílat a zjistilo se, že vlastně jejich jenom údržba, aby tam jen tak byly, vychází na nějakých 170 milionů korun, že by se museli vyměnit ty kotevní lana. Je to úplně monstrózní záležitost. Já jsem kolem toho mnohokrát jel a byl jsem úplně fascinován, jak vlastně vysoký to je a jak obrovskou dominantou to jako je i pro ostatní lidi v okolí, protože skutečně 355 metrů tomu se v Česku málo co přibližuje. Možná, nevím, kolik třeba měří Žižkovská věž, tak 220
2: třeba. Třeba 174.
1: Žižkovská věž, já říkám 216. Mm-hmm. Já říkám 216 a ona měří 216.
2: To děláš
1: přátelé, jsem neuvěřitelný. Tak si ale představ, že 216 Žižkovská věž, ano, trošku to zkresluje tím, že je na kopci, takže ji jako vnímáš ještě jako dominantnějc, ale 355 metrů, to je pro srovnání víc než Eiffelovka, že jo?
2: To je pravda, tam má je to 7, 321.
1: Je to třeba 6,5 petřínských rozhleden.
2: Ty umíš takhle přepočítávat, kolik je to velký vyšší hradu Karlštejn.
1: Petřínská rozhledna má 57.
2: Jsou to dva, jsou to dvě chladící věže. Ty umíš takhle přepočítávat, kolik je to velký vyšší hradu Karlštejn.
1: Petřínská rozhledna má 57.
2: Jsou to dva, jsou to dvě chladící věže jaderné elektrárny Temelín na sobě.

0: Budu naživo.
1: Ano, a vy to samozřejmě můžete poslouchat i třeba na stránkách Českého rozhlasu. Já to teď vidím na webu Českého rozhlasu Vltava. Ještě 27 dní máte možnost zdarma poslouchat tragédii Liblice, tenhle mysteriózní špionážní díl, respektive kus vesnického krimi s takovými prvky utopického thrilleru. Takže i tak můžeme vlastně do budoucna vzpomínat na ony vysílače, které velmi pravděpodobně teď v tuto chvíli, nebo možná dnes, možná zítra, ale prostě od včerejška měla začít demolice a zmizí nám tedy z krajiny, tak budeme vzpomínat.
0: Mějte se krásně, Liblice. Ahoj.

0: 9 hodin 33 minut posloucháte Radio Wave a jeho ranní vysílání. V minulé hodině jsme se bavili o hodině pravdy, o legendární televizní soutěži a tak jsme tak nějak s Božkem začali vzpomínat na staré pořady, které jsme jako děti nebo jako mladiství sledovali a vzpomněli jsme se na Eduarda Hrubeše a na legendární pořad
1: Neváhy.
0: Tak, neváhy a toč.
1: To byla
0: fantastická
1: prostě
0: věc. Mimochodem, teď na to koukám a tady na československé filmové databázi má Tak neváhy a toč 34%. To je za mě skandální.
1: Za mě taky, no, ale tak protože doba se posunula. Já nevím, jestli co se existovalo v roce 1995, kdy Tak neváhy a toč začínalo. Pardon, musím si
0: 453 epizod.
1: Fantazie. A celý to bylo postavený na tom, že tam lidi posílali svoje krátké amatérské videozáznamy. Vlastně dneska bychom řekli failů.
0: Ano.
1: To je všechno.
0: Vlastně to bylo docela zajímavý, protože Česká televize měla postavený tenhle ten pořad, proti kterému potom si myslím, že Nova přišla vlastně s konkurenčním produktem a to byl pořad Natoč to, který moderoval Petr Rychlý.
1: Ano.
0: A vlastně to bylo jako na podobné brdo, akorát tam, pokud se nepletu, v Natoč to nebylo, možná bylo i živé publikum, člověče.
1: Bylo, ty tam byl ten hlas, jak se řvalo a měřilo se ten, protože jasně, tam se vybíralo ze tří nejzábavnějších klipů.
0: Vlastně to, co dneska podle mě jako mladší než my znají jako nějaký prostě fail compilation videa na sociálních sítích, kde prostě vidíte přesně, jak miminko spadne někde, nebo jak se pes točí za ocasem.
1: Nebo jak se nevěsta propadne stolem.
0: Přesně tak, nebo jak někde spadne dort někomu jako přímo na hlavu a tak dále a tak dále. Tak tohle, věřte nebo ne, byl dřív televizní pořad.
1: Ano.
0: A jako velmi sledovaný. Eduard Hrubeš, moderátor tohohle pořadu. Takže Tak neváhej a toč.
1: A já už vím, proč se tam házelo, protože tam byly jako záznamy těch failů ze světové produkce, ale do toho tam v každém díle byli tři kameramani, kteří byli jako, jako normální civilisté lidi. Já kdybych natočil mýho strejdu, jak na narozeninové oslavě třeba vdechl mikrofon, tak já jsem to mohl poslat do televize. Oni by to vybrali, já bych tam přišel a chvilku bychom se bavili o té oslavě. Pan Hrubeš by mě vyspovídal, jak se to stalo, že strejda vdechl mikrofon. No a pak by diváci jako hlasovali o tom, který klip jim přijde nejvtipnější. A když já bych byl vybrán, tak bych měl velkou plišovou kostku a hodil bych jí. A na té kostce by padlo číslo a tam pod těmi čísly byly různé ceny.
0: Šestka, asi ne tak parádní jako v hodině pravdy.
1: To ne, no, ale šestka byla, že jsi mohl vybrat sám. No a vždycky jednou za měsíc tady ti čtyři vítězové z těch uplynulých, ne, tři vítězové, tak té čtvrté epizodě prostě za měsíc se potkali a ještě se znovu vlastně soutěžilo mezi jejich klipy, těmi třemi vítězi toho měsíce. No a ten, kdo zvítězil i v tomhle tom jako finálovém klání, tak vyhrál kameru.
0: Krásné.
1: Kterou mohl zaznamenávat další rodinné fejly. Hmm?
0: Tak i takovéhle soutěže se v 90. letech a vlastně i v 0. vysílali v českých a dalších televizích.
1: V roce 1997 to byl pořad, který vyhrál televizní anketu o nejúspěšnější televizní pořad, anketa TT.
0: Zdravíme do moderátorského nebe Eduarda Hrubeše a vzpomínáme na seriál a na televizní soutěž Tak neváhy a toč, která měla taky teda mimochodem fantastickou znělku. Pamatuju si to takovou jako víc old school, nebyla taková supermoderní jako třeba Hodina pravdy.
1: Poslouchej, pojď mi.
0: Máš, našel?
1: No, ale nevím, jestli to bude dobře, tak
0: myslíš, to bude ono nebo nebude?
1: No, bude.
0: Taková podobná Maxi Psufíkovi, podle mě. Jo.
1: Nevím, jestli to ono, ne, tohle je jenom záznam z nějaké oslavy, tak nic, tak.
0: já už jsem zkušeně přispěchal.
1: Počkej.
0: Já už jsem zkušeně přispěchal s tím, jo.
1: Už to tady je.
0: Ano, ano, to je ono.
1: No a do krásná toho prostě spolínka. Už byly záznamy toho, co se v tom díle bude dít,
0: ano.
1: Takže nádhera.
0: Brodinsky, Gavzima, další tracky, které uslyšíte ve vysílání Rádia Wave a pokud chcete připomenout, tak neváhej a toč, tak myslím, že to třeba ještě určitě někde dohledáte na internetech. Hej, hej, habibi, lejnta ma ajstar po telefoni, anabite se lekuli jom, like, I don't understand, like...

0: Vynětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Yo. Já ve,

0: ráno popelka, našel jsem střevíci majitelku. A
1: teď pozvánka k našemu cestovatelskému magazínu Casablanca. Hiker Jakub Scholz letos v létě zjistil, že Bavorskými Alpami nevede žádná souvislá dálková trasa, a tak si ji sám naplánoval. Tak doufám, že to někde potom ta trasa bude k mání, protože to by mě zajímalo.
2: Jo.
1: Jako Alpa, projít Alpy, to by se mi líbilo hodně, no.
2: Typ, já jsem vůbec nevěděl, že takový jsi typ.
1: Já naopak, já jsem na to teď zjistil, přátelé, já jsem...
2: Minule jsi přiznal, že nenávidíš kola,
1: no
2: teď,
1: právě,
2: že miluješ hory, pěšky.
1: Já miluju chůzi, mě to hrozně baví, uklidňuje, pomáhá mi to, mám to spojený asi s tím, jak jsem chodil dlouho do skautingu, tak prostě ta chůze v grupě těch kamarádů mě teda jako chybí hodně, hodně, hodně, no.
2: Jakub Kuboj Scholz. Tak se jmenuje ten, který dorazil za Pavlem Sladkým, jestli...
1: Myslíš, že přišel nebo přijel?
2: To je otázka. Na druhou stranu, jestli prozradí, kudy šel, to už nemůžeme říct my, to už si musíte poslechnout v celé epizodě, z níž si teď dáme krátkou ukázku.
3: Můj asi největší favorit je Watzmann. Watzmann u Koenigse, právě ten konec té cesty. Celá watzmannská hřebenovka je taky béčková ferata. A ta mě překvapila o trochu víc, než ta Mittenwaldská hřebenovka, z toho úhlu pohledu, že tam byly některé úseky, které zajištěné nebyly vůbec. A říkal jsem si, tyjo, tohle to je jako pro lidi, kteří jako mají tu výbavu a jsou třeba začátečníci a řeknou si, jdu Bčko, tak to bude pohoda, protože to je jenom o jeden stupeň náročnější než Ačko, což je to nejjednodušší. Tak jsem si říkal, tohle jako je docela jako těžký, jako třeba prolíz dolů nebo naopak nahoru, a to bylo něco, co mě tam trochu jako překvapilo, ale ne tak, že bych jako si řekl, tady se seknu a jdu zpátky, prostě jdeš dál a jdeš prostě opatrně, ale ty výhledy byly jako fantastický. Jako watzmannská hřebenovka, je to ikonická německá cesta, která prostě vede z Watzmannhaus směrem na jih, přes ten kopec a nad tím Koenigse. Schodí to spoustu lidí, je to hodně oblíbený. Já takovýhle místa zas tak nevyhledávám, že se snažím být spíš jako sám divočině. A teď najednou jsem tam byl a říkal jsem si, já to chápu. Já to chápu, proč to je tak oblíbený. To je tak úplně geniálně vedený, hezky navedený ty lana, ty výhledy na obě strany. Ještě já jsem tam byl tak, že na jedné straně nebyla oblačnost a na druhé straně byla oblačnost. A takhle se to přelejvalo a byl to neuvěřitelný jako zážitek. Úplně největší nářez je pak ten sestup dolů z toho Watzmanna vlastně na jih. Tak to je hodně prudký kopec, trošku se to sype, ale vlastně tohle mě baví. Že jako jdu a není to jednoduchý, prostě jednoduchý choďák, kde máš čistě jenom svoje myšlenky nad životem nebo nad tím, co budeš jako dělat potom a tak dál, ale spíš se soustředíš na ten krok, aby ses odtamtud dostal. A seš přítomnosti, soustředíš se prostě na každý chyt a vnímáš prostě tu krajinu i tím hmatem. A to je úplně jiná, jako jiný pocit najednou z toho dálkového putování, protože to jsem předtím jako nezažíval a tohle byla ta hezká nadstavba.
4: A když takhle nějaká vytíženější, adrenalinovější část té cesty přejde, tak co děláš? Sedneš si, chvilku jen tak koukáš a necháváš to nějak jako doznít, než pak zas máš kapacitu přemýšlet o dalších věcech, než jenom kam dávám nohu, kde se čeho držím, jestli se to neurve nebo tak. A nebo jdeš a postupně to rozchodíš, jak to jako zpracováváš?
3: No asi takovýma dvouma přístupama. První je takový, že mám strašnou radost. Úplně se ti jako rozjedou koutky a máš takový jako hrozně hezký pocit, že něco takového zvládneš, prožiješ. Prožiješ, zvládneš. A prostě taková ta prvotní euforie, občas prostě si popoběhnu nebo zvihnu hulky nad sebe, zahřbu si a prostě projevím jako tu radost a ty emoce z toho, co jsem zažil. No a pak přichází ta druhá fáze, kterou já na těch horách taky hrozně vyhledávám, a to je to, že si vezmu svoje sedátko nebo si jestamatku, na který takhle jako, kterou si sebou nosím. Sednu si, lehnu si podle toho, kde zrovna jsem, a koukám se do té krajiny. A najednou úplně zpomalím a přepnu prostě ten fyzický pohyb, nebo vypnu ho. A a v tu chvíli jenom jakoby vstřebávám to, co je přede mnou a koukám se na ty krásné kopce. A to je pak ta důležitá hodnota, protože ta hodnota toho zážitku vzniká i z toho, že si najednou zastavíš a řekneš si, co to pro tebe znamenalo, že jo. Ne, že jenom jako letíš jedna ferata, druhá ferata, třetí ferata domů na horskou chatu a tedy. Je to spíš prostě o tom mít ty fáze vstřebávání. A to je něco, co jsem třeba dřív, když jsem začínal s dálkovýma trackama, tak jsem hrozně podceňoval. Jsem si myslel, že nejdůležitější ujít track co nejrychlejc a prostě drtit ty kilometry, ale postupem času se z toho stalo to, že jsem najednou vnímal, že potřebuju ty vstřebávací fáze, že prostě dát si půl den pauzu ve městě a napsat pár řádků, není jenom to, že chci sdílet věci z té cesty, ale já sám si v hlavě jako utřídím to, co to pro mě znamenalo, a to si myslím, že je taky hrozně důležitý. Takže vyvažovat ten zážitek z té fyzické aktivity tím psychickým rozjímáním.
4: Nejenom to hltat, ale i to stíhat trávit.
3: Ano, prostě, ano. Průběžně. A to je těžký tohleto nastavit.
5: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
6: Rádio Wave. You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

skvělý cringe prince na tracku Who Did. Posloucháte ranní vysílání Radia Wave. 5 minut před 10. hodinou nám dohrává právě skladba Who Did. No a my stihneme ještě Sorry a taky Zoe Leaf. No a potom už další zprávy do studia míří Bára Zajíčková.

Spot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, je tu 10. hodina, lampa ještě odbyla, teda lampa ještě svítila a my máme ve studiu Báru Zajíčkovou, která pro vás má dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Jednání pokračují třeba taky v Ostravě, Pardubicích nebo Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Na místě potopené lodi ale podle něj zasahuje pátrací tým. V brněnském kabinetu MU se dnes od 8 večer koná křest nového LP hradecké kapely The Valentines. Kapela se po debutovém albu vrací ke kytarám a přichází se svou druhou deskou Palace Garage, která vyšla 18. září a svým jménem vzdává hold prvorepublikovém budově v Hradci Králové. Spolu s nimi v Brně zahrají domácí Cosmetic Institute.
1: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková končí na turnaji v čínském Wuhanu v prvním kole. Loňská čtvrtfinalistka podlehla Rusce Ludmile Samsonové po více než 2 hodinách po setech 1-6, 7-5 a 2-6.
1: Počasí.
3: A dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: same door as itches. Listen, just remember this, yeah. I made millions off my rapping ability.
1: Krištofe, my tady máme to téma těch soutěží televizních.
2: A už teďka hnedka ho chceš jakoby další dát?
1: Přirozeně.
2: Dneska je to skutečně maraton, tak by mě zajímalo, která tě napadla, protože jsme se teďka nedomluvili. Já jsem si vzpomněl na kolotoč se, a jako na rande samozřejmě.
1: No, jako pro mě teda, za mě kolotoč víš než rande. Kolotoč je opravdu televizní soutěž jako...
2: Pavel Poulíček.
1: Paráda.
2: Legendární kostkovaný jako kravaty, nebo takový vůbec...
1: 90-ky, prostě čistý.
2: To obří, je
1: prostě
2: obří ramena.
1: Moje dětství. Na to jsem se díval u babičky v Leštině.
2: Pamatuješ, jak tam byla ta soutěžící paní Jarmila, nebo jak se jmenovala, a měla tam to bubo a to strašidílko a ona to nepochopila.
1: Ano, že je to vír velký.
2: A hádala jiný písm. Fantastický. Ne, jako tam teda se vlastně točilo, že jo, na kolotoči a postupně se odhalovala tajenka, doplňovaly se písmenka. A pak to někdo mohl prostě zkusit,
1: ano.
2: A měl vlastně nedoplněné věty, měl tam třeba jenom samohlásky a třeba to tam někde bylo. A já jsem na to člověče ale byl docela dobrý, že já jsem vždycky si myslím, takhle ten tlak toho televizního studia dělá s tebou jiný věci, ale takhle jako od obrazovky jsem měl pocit, že vždycky jsem byl první, kdo už tu větu dokázal celou dát.
1: Já jak kdy, někdy prostě jsem to věděl hned a někdy, jak mi to nesedlo, tak prostě vůbec. No a pak mě napadla ještě, ale to už je novější televizní soutěž a ta byla teda trošku zlá. Nejslabší máte padáka.
2: Ano.
1: Na to je samozřejmě legendární scénka v podání Kajzera Lábuse a Jiřiny Bohdalové.
2: Bank!
1: Tak to bych doporučil, pokud neznáte, za mě je to teda klenot jako českých scének.
2: Já se snažím vzpomenout na jméno té... Zuzana Slavíková, ano. Zuzana Slavíková, to moderátorka tohohle pořadu, ta byla hrozně drsná. To byla takový, ta měla takový vibe tý jako fyzikářsky na Gimplu.
1: Ano.
2: Taková
1: ano.
2: Ta jako Šimek zase se neučil,
1: ano.
2: K tabuli... A já tam asi ani nepůjdu. Takže píšu 5
1: ano,
2: za týden znova.
1: No, tak nejslabší máte padáka za mě takhle a kolotoč. To je prostě kolotoč, ale kolotoč mám na stejný rovině jako je AZ Quiz.
2: A nemáš tam tu hudbu z toho kolotoče? Pamatuješ si tu, jak když se točil ten kolotoč, tak hrála taková ta hudba úplně typicky generická věc 90. let.
1: Já tady mám jenom tu znělku jako takovou, tak zkusíme, jo.
3: Doma.
1: Ale to není ono.
4: Večko,
2: tu,
4: kde šteká, tady
2: tam v pozadí to tam, ale v pozadí tam je ta hudba. Krásně, no, se najděte. Musíte
1: si to najít. Teď si ale postavíte...
2: Já bych to chtěl mít jako vyzvánicí, já to musím zařídit.
1: To si zařídíš.
2: Já chci si jako vyzvánicí telefon, teda zvonění.
1: Trust your daughters, novinka v našem playlistu.

0: Dohrává nám Jordy Greep a skladba Holy Holy, 6-minutový opus, stejně jako to bývá často třeba u kapely Black Midi, které je samozřejmě Jordy Greep frontman, když víme, že Black Midi teďka mají takovou pauzu, vidíme, jestli se vrátí. Teď ale nová audiokniha Rádia Wave, Apotéka od Agnes Divotvorné, mysteriózní fantasy se 7 čarodějkama, 7 magickými dary, 7 příběhů a osudů a taky odvaha vzepřít se mu. Když jedna z nich za záhadných okolností zmizí, tak nikdo není v bezpečí. Do 29. listopadu teď ukázka v Rádiu Wave.
1: Ve vzduchu visí něco zkaženého, něco podlého, snad i zvráceného, něco, co připomíná rostly zkaženého, něco podlého, snad i zvráceného, něco, co připomíná rostlinu hnící od kořenů.

0: a ještě něco dalšího. Něco, co se nedá dost dobře uchopit. Abyste rozuměli, do hvozdu podobné pocity obvykle nepatří. Hvozd je bezpečným místem, útočištěm, kde každý s každým vychází, kde se všichni sousedé znají jménem a vzájemně si pomáhají. Místem, kde ostatně chce žít každé stvoření, každý kouzelný tvor z širého okolí a každý je zde také bez rozdílu vřele vítán. Za jiných okolností by náhlou změnu počasí a nálady možná nevnímali tak silně, ale podezření budí den, kdy k tomu dojde. Samhain je podzimní svátek mrtvých a nachází se na půli cesty mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem. Je to čas, kdy lidé musí stanout tváří v tvář svým démonům a strachům. Je to období, kdy je vše možné.
1: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Táňa Lvovská a Melou na vlnách Rádia Wave nám dohrála. No a pokud máte rádi audio obsah ve svých uších, tak doporučuju novový audio seriál Tahle země není pro ženský.
1: Ano, teď jsme tady promovali novou audioknihu, kterou posloucháte na webu Wave.cz. Teďka tady promujeme nové dílo Tomáše Rályše. Právě teď v tuto chvíli vzniká dokonce záznam, který tady pořídil naproti mě sedící moderátor a vlastně taky novinář Bořek Joura. Včera totiž za tebou Tomáš Rályš přišel a povídali jste si o téhleté nové hře, která je taky trošku jako s thrillerem, taky trošku s nějakým jako napětím.
0: Dobrý,
1: a zároveň si vlastně i trošku boysovsky hraje s maskulinní představou, ale jako implementovanou do dvou hlavních hrdinek.
0: Ano, mě to něčím připomínalo seriál True Detective.
1: O, tak pozor, to je ale jako hodně lákavá věc, pokud ti to tohle připomínalo, protože to je za mě takhle první série. Tak. Seriál True Detective samozřejmě s Matthew McConaughem a Woody Harrelsonem je jako vlastně za mě asi možná jeden vůbec z nejepičtějších krimi napínavých příběhů a atmosfér vykreslených a hereckých výkonech, tak prostě fantastický. Takže jestli teda tohle ti to evokovalo, tak...
0: Ale ne tu první sérii.
1: Tak dobře. Přátelé, tak v tom případě, jak by řekl Bořek Joura, je nutnost to binge listen note.
0: Ano, děkuju, výborně.
1: Protože proč bychom říkali poslechnout to jako jedním hltem třeba. Zhltnout to.
0: No, zposlechnout to takzvaně. No, tak vy můžete zposlechnout tuhle země, co není pro ženskou, tahle země, co není pro ženský. U nás na webu Rádia Wave, kde už jsou venku všechny epizody, nebo samozřejmě ve vašich podcastových aplikacích.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Známé hity v úplně novém podání.
2: Zavři oči.
1: Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava.
3: Ty se ta jediná, co jí to nevadí.
1: Záznam jedinečného koncertu pod širým nebem. Janek Ledecký, Symfonik. Premiéra v pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Kepta, Jason Status, Sucks.
1: Na vlnách Rádia Wave. Nám se chýlí pomalu, ale jistě ke konci celá ranní show s Krištofem a Bořkem, tak ještě než přijde Jarda Petří, který už se zahřívá ve vedlejší místnosti. Krištofe, víš, kdy my se uvidíme zase příště?
0: Chlapče, doufám, že brzo.
1: Na státní svátek.
0: 28. října.
1: Je to tak.
0: To je neuvěřitelné. Každopádně, přátelé, to jsem se vlastně chtěl tě ještě zeptat.
1: Dej
0: v souvislosti
1: se.
0: S tím, jak jsi říkal, že se zahřívá Jarda Petřík vedle, budeť by se nezahříval. Jako tak my tady máme fakt buď jenom léto,
1: no.
0: A nebo zimu. A kde je podzim? Podzim je.
1: Ale on tady byl.
0: On tady je podzim jakoby od 2 do 4 odpoledne. V říjnu a možná kus v listopadu, ale rána, sorry, dneska 3,5 stupně.
1: No ale byla jasná noc, nebyla oblačno.
0: Zima!
1: No jo, byla
0: já
1: no.
0: Já jsem se celou dobu těšil na podzim a už je tady zase
1: ale on
0: zimy.
1: Je tady podzim, protože takhle pěkně odpoledne, je to nádhera, listí se zbarvilo, bude opadávat.
0: Doporučuji všem, běžte do stromovky nebo kdekoliv,
1: do přírody,
0: kde jsou
1: prostě
0: stromy. Ideálně listnaté, jsou ano. Teďka krásné a puste si Špatný vliv a skladbu Podzim,
1: ano.
0: Prostě rapový banger.
1: Jediný, co vím, co bude, co je jistý, ano. Je, že přišel podzim a že bude padat.
0: Už chceš hledat v naší databance, ale
1: tam,
0: já se
1: že?
0: Obávám, že to tam jako nemáme. Což je samozřejmě jako velká škoda, ale já si myslím, že tohle tu kultovní skladbu samozřejmě
1: jako,
0: si
1: to
0: pamatujete. Špatný vliv, sáno s Vojtym, ale víš co, ne, když jsme u toho, když jsme, to tam určitě není, já jsem to už hledal, Božku. Ale máme Wake Me Up When September Ends.
1: Ne, tak počkej, ještě chci najít jednu.
0: Co máš ještě takovou jako nostalgicko říjnovou skladbu?
1: Už to hledám.
0: Tak teď jsem fakt v šoku.
1: Kapela Květy.
0: Aha.
1: Ale myslím si, že to tu není.
0: Děti z Bulerbinu?
1: Ne.
0: To by nedávalo smysl teď.
1: Počkej, kde jsi? No, není to tu, byl podzim, se to jmenuje. Úplně první den.
0: Tak nic, tak v tom případě si dáme skladbu Skate.
1: Je to...
0: Když tak... nemáte podzim, když nemáte Špatný vliv, tak tam dejte Květy. Když nemáte Květy, tak tam dejte BYA a skladbu Skate. I like long walks with my nigga to the bank.

0: Co pak to tady máme? Co tam zpíváš?
1: Funk some gravel.
0: Funk some gravel?
1: Funk some gravel.
0: A já jsem myslel, že to je Funk Soul Brother. Tak pozor, to nám bude muset vysvětlit odborník na Fatboy Slima Jarda Pecík ve vysílání Rádia Wave. Nazdar pardále.
2: Krásné říjnové dopoledne vám přeji, chlapci.
0: Tak co tam je?
1: The Funk Soul Brother.
0: No, takže jsem měl pravdu já.
2: Jsme
0: taky
2: prostě bratři v soulu.
0: Hele, ale měli jste to taky, když jste ještě jako angličtinu neovládali, tak jako...
2: No je, je. Já to měl s českýma textama, stíny za krkem nade mnou, rozumíš?
0: Já si pamatuju nejvíc Modern Talking a You're My Heart, You're My Soul a já Yomaha... Jo, maso.
1: No jasně.
0: Úplně fantastický.
1: Já teď nevím, co bych vypíchl, tak samozřejmě nabízí se Chucky na Babyna.
0: Ano.
1: To je od Beatles.
0: Freestyler Sata Matako.
1: Jo, Fata Matako.
0: Tam to měl mimochodem každý jinak. Někdo měl Sata Matako, někdo měl Waka Maka Fo.
1: Já jsem měl Faka Maka.
2: Já měl, myslím, Raka Maka, nebo co jo.
0: Každopádně, konečně se tak zase
1: není
0: potkáváme.
1: Není tam freestyler, Ruzi, dej mi tam freestyler.
0: Dobře, takhle mezi tím si povídej s Jardou.
1: No já budu, Jarda říkal tady mimo mikrofon, že byl v lese.
2: Je to tak.
1: Byl jsi v lese někde u Kutné hory?
2: Ne, vůbec ne. Byl jsem v lese na Broumovsku. No, a to dobře. Jsou lesy, přátelé. Ty vám nedají nic zadarmo. My jsme si s kamarádem říkali, že tam nejvyšší hora, přes kterou jsme se měli dostat, měla nějakých 700 něco, takže to bude takzvaně na pohodičku. No ale jdete nahoru, dolů a pak zjistíte, že za den máte převýšení 1200 jak v Krkonoších. Raka Maka Funk. Je to prostě Raka Maka Funk.
1: Vaka Maka, počkej.
2: Vaka
0: ještě,
2: Maka.
0: Ještě jednou. Saka Matako. Pokračuj, prosím tě.
1: Takže jsi nastoupal za den kolik?
2: No, 1200 nahoru, hrozný pekla. Prostě vylezeš nahoru, okamžitě jdeš znova dolů a zase jdeš nahoru.
1: A rostou?
2: Rostou úplně všude. Já jsem v podstatě sbíral jenom to, o co jsme zakopli na cestě okay. A večer z toho byla vynikající večeře vždycky.
1: Tak Božku,
2: a pozor, a to nebyly jenom jakože takový ty klasický modráci, babky a tak ne. Křemeňáky, kozáci a jedeš.
0: No. Já jsem byl minulou neděli, v neděli odpoledne, což je nejhorší houbařský čas, a i tak jsme se vraceli s houbama z lesa, takže skutečně teď ještě si myslím, že
1: já vyrazím vlastně zítra odpoledne.
0: Začínají být ty chladné rána, nějaká vlhkost,
2: zapršelo.
0: Já si myslím, že před náma je fantastický houbařský víkend a bude to parádní smaženice.
1: Půjdu pro to možná už rovnou dneska.
2: To jo, a budeme si všichni zpívat Raka Maka Funk.
0: Ano, přátelé, Jarda Pecík s vámi další 4 hodiny, my s Božkem zase za nějaký ten čas. Mějte se krásně.
1: A stala vista.
0: A stala vista a pá pá lá lá. Já to ještě chvilku, ale stejně nechám.
2: No tak já doufám, že to ne fade out než takzvaně.
0: Užijte si zbytek freestylera a mějte se krásně. Čau.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.
4: OK.
5: Yeah.
4: Let go.
5: Latino gang.
4: Let go.
5: Yeah. Sky.
4: Maggi.
5: Estamos rompiendo, Maggi. Fuerte como Tyson, Maggi.

Lily Allen, Non-Monogamy, ještě před ní Lola Young se songem Dealer. No a máme 5 minut po 11. dopolední a po Bořkovi a Krištofovi vás ještě jednou zdraví z lesů na Broumovsku se navrátí vší Jarda Petřík. Já ještě dodám několik dalších informací k těm rostoucím houbám. Pokud byste vyrazili do lesů v následujících dnech, tak vězte, že stále ještě sezóna klíšťat. I když se to zdá neuvěřitelné, tak kamarád stihnul chytit 2 během pár dnů, co jsme se procházeli vysokou trávou, jehličím a tak dále. No a pokud byste si řekli, že třeba už na nějaký ten sběr plodů, kromě hub, už nebude úplně ten pravý čas, tak vězte, že na Broumovsku pořád ještě můžete sbírat i borůvky. Je to neuvěřitelné, ale borůvčí už je krásně spadané, co se týče listí, takže borůvky jako plody jsou navíc ještě krásně vidět a neschovávají se. Pravda, už ta chuť není taková jako v létě, ale kdo by to řekl, že v půlce října člověk ještě v lese se bude moct oblažit borůvkama. Já jsem to osobně nečekal. No stejně tak, jako jsme nečekali, že na nás ještě zaútočí nějaká ta klíšťata. Tak to bychom měli ještě shrnuté novinky z těch uplynulých dní, kdy jsem se tak nějak potácel Broumovskými lesy v rámci toho přelomu v počasí z, řekněme, krásného babího léta do už celkem nekompromisního podzimu s chladnými mlhavými rány, dešti a celkem, řekněme, nepříjemným vstáváním do těchto vlhkých dnů. Před námi v playlistu teďka novinka od Empress Off. Vracíme se zpátky v čase zhruba o rok, kdy v Americe, konkrétně v Kalifornii, byly velké požáry, které schvátily také mnoho domů známých hvězd. No a Empress Off, tahle americko-honduraská hudebnice, mezi nimi byla bohužel také. No ale po roce z toho vzniklo, dá se říct, album nejenom podle názvu Dream House, ale i podle textů, které se propsaly do jednotlivých skladeb. Tohle je spolupráce s Blood Orange a jmenuje se Blue Light.

0: Od včerejška, neboli od pondělí 12. října, můžete na našem webu na stránkách Rádia Wave poslouchat zbrusunový audiotriller Tahle země není pro ženský. Vyprahlý audiotrip o holčičí pomstě má celkem 5 dílů a v hlavních rolích uslyšíte Karolínu Knězů, Marii Anu Mišičkovou a Jana Hájka. Poslechněte si teaser, no a celý audiotriller potom najdete na našem webu a na audioportále Můj rozhlas.
1: Tak jdeme na to. Počkej. Co je?
2: Není to on.
1: Co? Jak jako není to on?
2: Prostě to není on.
1: Do hajzlu! Jsi si jistá?
2: Ne, je ale úplně jinak.
1: Co?
2: No, cítit.
1: A to jsi se jako uvědomila až teď?
2: Tam byl vyvoněný. Teď se potí jako prase.
1: Kámoška si tě očichá, prase.
3: Když se Iza a Dee probudí uprostřed pouště, neví, proč tam jsou, ani jak se tam dostali. Vědí jenom, že musí zabít jednoho muže. Neznají ale jeho jméno, netuší, jak vypadá, ani proč právě on má zemřít. Na to si musí vzpomenout. Pokud uspějí, získají druhou šanci a budou žít. Ten, kdo jim úkol zadal, se s nimi totiž mazlit nehodlá. Já jsem Lenka Veverková, kreativní producentka nového seriálu Rádia Wave Tahle země není pro ženský. Chci vás pozvat k poslechu černě humorného thrilleru o vzteku, co se nedá pohřbít, o mužích, kteří si myslí, že jim všechno projde, a o ženách, které se rozhodnou přestat hrát podle cizích pravidel.
4: Mám pro vás speciální úkol. Takovou nabídku.
1: A co když ji odmítneme?
4: Neodmítnete. Nabízím vám dva vaše životy za jeden cizí.
1: Nikoho vraždit nebudeme.
2: Mluv za sebe.
3: 5 dílů plných prachu, krve, absurdních situací a špatných rozhodnutí, ze kterých už není cesta zpátky. Seriál o holčičí pomstě napsal a režíroval Tomáš Ráliš. V hlavních rolích uslyšíte Karolínu Knězů, Marii Anu Mišičkovou, Jana Hájka, Jana Teplého a další. Audiotrip Tahle země není pro ženský poslouchejte na rádiu Wave a v aplikaci Můj rozhlas od 12. října.
5: Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po vypalovačce od Curting s názvem After You pokračujeme dvěma koncertními tipy na dnešní večer. První pozvánka míří do brněnského kabinetu Moose, kde se navíc dneska bude konat křest. A to nové desky od kapely Valentines, která se po debutovém albu vrací ke kytarám, a novou nahrávku s názvem Palace Garage můžete naživo, včetně křtu, slyšet právě dneska po 8 hodině večerní. Kromě The Valentines zazní taky ještě Cosmetic Institute. No a tahle dvě jména tím pádem dneska na pódiu brněnského kabinetu Moose. Začátek, jak už jsem zmiňoval, v 8. Ve stejný čas se dneska začíná i v pražském kafe v Lese. Tam se můžete těšit na kapelu Tender, která také přijede s novým albem. James Cullen a Dan Cobb, dva na jihu Anglie usazení hudebníci, kteří se pohybují někde ve vodách altpopu. No a jako support vystoupí domácí Maržary. Kafe v Lese dneska od 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Já říkám, že se má říct pravda.
4: Jsem Češka!
3: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
5: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
6: Můžu překládat.
7: Otec Němec, co?
8: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
9: Ona se o tebe postará.
8: Gerta Schnirch.
10: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
8: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

Beata a Břehy, no a česká hudebnice a zpěvačka s podobným jménem Bea K se nedávno představila živě tady u nás ve studiu Rádia Wave. Takže pokud vás zajímá, jak se poprala s prostorem proskleného studia a jaké songy tady odprezentovala naživo, tak Radio Wave Studio Session téhle teprve 15-leté hudebnice, která byla nejmladší účastnící startéru historicky, najdete samozřejmě k poslechu i ke shlédnutí na našem YouTube kanále. No a na našem webu potom i krátký rozhovor, který následoval po zmíněném minikoncertu. Zůstáváme na domácí scéně, akorát se z té řekněme písničkářské scény přemístíme do hiphopové a rapové. Za Dan s Hunem, který má venku nové album, na začátku října mu vyšlo pod názvem Víc. Překvapivě, jak tomu v rapovém světě většinou nebývá, na něm nenajdete žádné feety a hosty. Dan Zun si vystačí velmi dobře sám a my si z té desky hrajeme jako jednu z říjnových novinek věc pojmenovanou První chain.

0: Boy Harsher a Song Faulty, my teď na rádiu Wave na chvilinku od muziky zamíříme do světa zdravotnictví, protože je před námi jedna z dnešních Wave Newsek, kterou pro vás má připravenou Bára Zajíčko. A Báro, ahoj.
1: Ahoj, Jardo.
0: Budeme se konkrétně bavit o jedné studii, ze které vyplývá, že nám je častěji říkáno, že jejich nemoc je psychosomatického původu. Ty asi víš detaily, o kolik procent je vyšší pravděpodobnost, že ženy s autoimunitním onemocněním budou jim jako ty jejich příznaky přisuzovány psychickým příčinám oproti mužům.
1: Tak podle nové studie mají ženy tuto pravděpodobnost až o 74% vyšší než muži. A lékaři jejich příznaky mylně připisují psychologickým nebo psychosomatickým příčinám. A to může vést potom k opožděné diagnóze a oddálení odpovídající léčby.
0: Kolik bylo v tom výzkumu zkoumaných respondentů?
1: Tak studie zahrnovala dotazník, kterého se zúčastnilo více než 6600 lidí s autoimunitním onemocněním a převážnou většinu tvořily právě ženy ze Spojeného království.
0: No a proč může být obtížné diagnostikovat autoimunitní onemocnění a taky jaké důsledky potom případně má chybná diagnóza?
1: Tak autoimunitní onemocnění vznikají, když imunitní systém omylem napadá zdravé tkáně v těle a jejich diagnostiku komplikuje to, že se často projevují běžné příznaky, jako je únava, bolest svalů nebo vyrážka. A pokud lékaři tyto potíže mylně přisoudí psychickým příčinám, může to pak trvat i několik let, než ty pacienti najdou správnou diagnózu.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Báro, díky, hezký úterý.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Proč běžíš, gazela?
3: Protože jsem veselá.
2: A když zasmutníš?
3: Budem běžet tiež.
4: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Aiko a její Shotgun na rádiu Wave v úterým on airu krátce popolední, kde teď už budeme mířit do norských bažin a slatin za tamnějším venkovským trapem, rapera, který si říká Subaru, který má venku z Brusu nový release, a pokud vás baví norština jako jazyk, tak si myslím, že si rozhodně užijete následující minuty i díky tomu, že Subaru pochází z odlehlého norského regionu Telemark, kde mají velmi specifický dialekt, do kterého se ještě vsakují prvky i staré norštiny. No a když si to všechno spojíte s atmosférickou a nekompromisní produkcí, tak je celkem na snadě, že jsou před námi zajímavé 2,5 minuty v singlovce, která se zove Kong Demets Hjerte Subaru.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokud rádi chodíte na nové filmy do kin, tak ještě dnes a zítra probíhá další ročník festivalu B2K, který se věnuje oceňovaným snímkům, které uspěly na letošních ročnících filmových festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, a takzvaně hýbou artovým filmem. Pokud se zaměříte na program kin pro dnešek, tak třeba v Cinema City Velký Špalíček můžete v 8 večer zajít na strhující poctu legendární choreografce Pině Bauš. S názvem Pina snímek je nezapomenutelnou cestou do světa, kde se tanec stává jazykem vzpomínek, emocí a lidské zkušenosti. No od 8:30 potom promítají hypnotickou hororovou sci-fi Odysseu Její soukromé peklo vizionářského dánského režiséra Nikolase Windinga Refna, který má za sebou snímky jako Drive, Dealer nebo Neon Demon. Ještě dnes a zítra filmový festival B2K, v rámci kterého můžete vidět snímky, jež byly úspěšné na letošních festivalech v Berlíně, Benátkách a Cannes.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: is, but I would not have that. And just know that you are a lot better than that, and he does not fucking deserve you, and he never did deserve you. Rachel, I'm mad.
1: Jestli jste ještě neslyšeli nejnovější Podhoubí, pak rozhodně doporučuji tuhle chybu napravit. Maja Kořenová se totiž věnovala hodně zajímavému tématu a to, co všechno se kolem nás vyskytuje za nebezpečné látky v našich domácnostech. Vyptávala se na tohle téma člověku takzvaně na slovo vzatému, protože hostem byla doktorantka Martina Hájková, která vystudovala průmyslovou ekologii a toxikologii a během studia stihla projít hned desítkami průmyslových provozů. No a dneska je, jak už jsem zmiňoval, doktorantkou, a to v oboru environmentální chemie, a taky výzkumnicí, která pomáhá průmyslovým podnikům hledat různá ekologičtější řešení. Takže ať už se jedná o věci, jako je stará rychlovarná konvice, teflonové pánve a nebo třeba oblečení, které je z plastu a vy ho perete na víc jak 30 stupňů, tak o tom všem je nejnovější Podhoubí, které najdete k poslechu na našem webu i v podcastových aplikacích a které se věnuje právě tomu, co všechno máme doma v našich domácnostech, a to nejenom v kuchyních, ale třeba i v oblečení, co se týče mikroplastů a spousty dalších látek, které nám úplně nedělají dobře, ať už co se týče naší kůže, a nebo i vlastně trávicího traktu. Podhoubí na našem webu, no a my se vracíme zpátky k muzice, před námi teď

0: playlistu Earth Eater se songem Mitosis a nebo Tolstoy's Describe My Name.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

You one two describe.

0: Po songu Heaven si teď stylově dáme pozvánku na aktuální vydání Hergotu, který jste v premiéře mohli slyšet samozřejmě v neděli v podvečer. Hostem byl tentokrát básník, spisovatel a taky spirituální poradce Adam Borzič. Nad jeho knihou Spiritualita posvátné země se v Hergotu mluvilo o tom, co znamená duchovní krize, kde se bere a taky jak souvisí se způsobem, jakým dnes člověk vztahuje sám sebe ke světu. Došlo také na otázky, co se z našeho vztahu k posvátnu vytratilo a jestli současnou ekologickou a společenskou krizi nelze chápat zároveň i jako krizi duchovní. Celý díl Hergotu samozřejmě na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a dalších apkách. Ve vysílání teď následuje krátká ukázka.
1: Teď přemýšlím nad slovem spolubytí, protože spolubytí podle mě potřebuje velkou míru tolerance, aby vůbec mohl vzniknout ten kruh, o který jsi mluvil. Jak ta tolerance bude vypadat ze strany bytosti, který nemají, nepřemýšlí podobně jako člověk, nemají pojmy právě jako tolerance.
2: Myslíš třeba zvířata.
1: Třeba, ale i někteří lidi. Proto jsem použila slovo bytost.
2: Jasně. Nejdřív řeknu tolik, jenomže spolubytí pro mě, to není pro mě jenom konceptní idea, ale nějaká zkušenost toho, že já tak, jak žiju na světě, jsem vždycky nějak propojen s ostatními a se všem, se životem jako takovým. Jo? Úplně jednoduše už teďkon, když tady spolu jsme v tomhle studiu, tak spolu ten dýcháme ten vzduch a už tohle z nás dělá spolubytí. To je jedna důležitá věc. Ono to znalivě zní banálně, ale to je strašně důležité, jo? Protože právě to ukazuje na to, že všechny jevy se v nějakém smyslu skládají. Jo? Adam Borzič by nebyl bez svých rodičů, že? A ty zase bych nebyl bez těch rodičů a tak dál, takže to jdeme tady po nějaký rovně. Ale nebyl by ani bez toho vzduchu, který dýchá, ani bez té vody. Vůbec bych se, dneska jsem se docela dobře naobědval, tak díky tomu žiju, že jim, a tohle někdo vypěstoval a někdo to taky uvařil, že jo. Si zapomínám, že to někde taky někdo zpracovává často, jo, a někdo to taky přivez, že jo, taky protože některé ty potraviny třeba jsou dovezený, že jo, a tak dál. Takže to je jedna rovina spolubytí. To, o čem ty mluvíš, je samozřejmě vědomý aspekt toho, to znamená vědomí toho spolubytí. A já si nedělám iluzi, že když se domnívám, že je tahle vize důležitá, takže ji automaticky všichni, že ji nějakým způsobem všichni akceptují. Ta tolerance tam je samozřejmě nesmírně podstatným prvkem. Proto vlastně taky já mluvím v té knize o hierodiverzitě, to je na poli toho náboženství, zná o té pluralitě těch duchovních cest a vzájemné úctě a vzájemném poznávání. Ale je mi jasný, že spousta lidí tohle nebude následovat. A pochopitelně, že to, co já můžu ze své perspektivy dělat, je, že se můžu pokoušet i také mít nějakou formou v tom nějakém bazálním smyslu rád. To neznamená, že s ním musím chodit na kafe. Jo? To, jo? Ale může to znamenat to, že jim nepřeju nic zlého. Může to znamenat to, že se neraduju třeba z toho, když umřou. Může to znamenat to, že nějak základně uznávám, že v tom předivu života spolu jsme. I když já pochopitelně od některých takových lidí se trošičku budu stranit jich, ne protože bych to chtěl z principu, ale třeba protože by to mohlo být pro mě nebezpečné. Jo? U těch zvířat samozřejmě, že my nemůžeme se zvířaty. Já miluji zvířata. Letos jsem měl úžasnou zkušenost, že jsem byl na Srí Lance a viděl jsem strašně moc divokých zvířat na vlastní oči, a to nejen na safari. Musím jako říct, že když člověka zastihne třeba varan uprostřed města, když člověk jde okolo jezera po chodníku, tak to není úplně jednoduchá zkušenost. A moje spolubytí s varanem vypadalo tak, že jsem říkal, pojď, jsem říkal Magdě svojí, říkal, pojď Magdo, ne, já se nebudu s varanem vybavovat, jdeme. Protože Magda si ho chtěla víc prohlížet. Ona je prostě statečnější, jak ženy bývají. No a takže moje spolubytí s varanem se klidně obešlo s tím, že jsem si ho z dálky prohlínul a byl jsem rád, že jdu.
3: Stranil se.
2: Tak, stranil jsem se varana.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.

0: Listen up. Kate Nash, celkem nekompromisní song, ve kterém se vymezuje proti vylučujícím formám feminismu a otevřeně vyjadřuje podporu trans lidem. Máme 12 hodin a 53 minut, úterní on air na Waveu, docela ještě s Alt J a taky Kate Lomas.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
4: Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
6: youtube.com/radiowave
5: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Bad Bunny, Nueva Yol a jedna vysemplovaná tradiční latinskoamerická pecka, takzvaně v Novém Hávu. 7 minut po 13. v úterním On Airu na Wave teď zamíříme za Novým Hávem Berlin Manson, i když spíš staronovým, protože po experimentech s elektronikou a tvrdými beaty se tahle skvadra dvojice, ale přičem trojice, vrací k dřevnímu kytarovému zvuku na novém albu, které se jmenuje Cheap Fashion. Songy jsou tady nástrojově doslova oholené na kost a zpěvák Adam Dragoon upozorňuje, že heroismu kapel a celebrit není radno věřit. My si z té nové desky hrajeme věc pojmenovanou Exam Berlin Manson.

0: Lidé v pěti senátních obvodech už vědí, kdo je bude v horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Na Rychnovsku zas mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je taky na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nicméně nové senátory vybere tenhle pátek 16. a sobotu 17. října.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení Senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ostré kytary v podání Tram House a skladby Swarm. No a když jsme si na začátku téhle hodinky hráli nové Berlin Manson z desky Cheap Fashion, tak pokud vás zajímá detailněji, rozhodně doporučuji poslouchat Wave dneska v 9 večer a nejnovější modeláře, protože Viktor Pálák a Banán si do studia pozvali právě Berlin Manson, aby se s Adamem a Patrikem pobavili o inspirativních lidech ve veřejném prostoru, návratu ke kytarám a taky chození do fitka nebo nadcházející roli pedagoga. A samozřejmě i o té nové desce, ze které se logicky taky bude hodně hrát. Berlin Manson dneska od 9 večer, co by hosté v modelářích.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

Rosalía Rau Alejandro a jejich Vampiros teď budou vystřídáni britskou trojicí Seinau, celkem novým jménem na scéně, které vlastně teprve vydá svoje debutové EPčko. Za sebou mají zatím několik singlů. No a z toho ohlášeného prvního delšího releaseu, který vyjde v listopadu, si co by jednu z říjnových novinek v našem playlistu hrajeme věc pojmenovanou Met My Match. A jestli máte rádi zvuk, který vám připomene historii elektronického popu za, řekněme, poslední dvě dekády, tak si myslím, že Seinau by mohla být ta správná volba.

0: komu se nevybavila Samba de Janeiro, ať hodí kamenem. Dylan Brady ovšem tohle a věc pojmenovaná Stay High, troška těch jihoamerických perkusí krátce před úterní 14. hodinou na Radio Wave. Před námi Sharon van Etten docela, tak ještě Anna Vaverková a Kesha. No a potom už to tady zase bude o poznání energičtější, protože se můžete těšit na Bramboru s vejcem.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Ježiš, dala si ho do toho hybridu? Toho,
1: já nevím vůbec, Aleši.
0: Ne, tam to položil, tam tuta.
1: Tak jsem ho, tak asi ty se to položil. Ty jsi ho položil. Já jsem ho položil.
0: Je, tak to znamená znovu asi, to nevadí, krásný vysílání to rádio, dám písničku ještě.
1: Tak jo.
0: Ty jsi ho položil, Amilu.

0: To jsou nervy, Ivanko, teda, jestli tam ten člověk bude, to je ten napětí vládne.
1: Voláme na Slovensko.
0: Stavši, teda, poprvý, za 7 let poprvý na Slovensko. To je neuvěřitelný. Halo, je tam Adam.
1: Slovensko.
2: Ahojte.
0: No je to.
1: Je tam, to mám rád.
0: Slovenský herec a velký talent.
1: Tak teď už je to
0: sympaťák, jo. Adam no. Kubala samozřejmě, jo. Milovník, ne, bojovník a samozřejmě taky hrál v Nepelovi, toho šampiona teda.
1: Šampion.
0: Slovenský režisér točil s Čechama a český režisér se Slovákama. Nádherný mix.
1: Vznikly dva filmy o Nepelovi a v jednom z nich hrál i velký talent Adam Kubala.
0: Nazar, Adame.
1: Ahoj.
2: Čaute, děkujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
0: No prosím tě, hele, predstav sa nám ve třech slovech, jo, lidi tě nezná ešte. Tři slova jenom.
2: Ve třech slovech?
0: No.
2: Ok, Slovák,
0: jo.
2: Východňar.
0: Tušil jsem to. Tanečník.
2: Tanečník, nie, počkaj, ani krásný krocujer. Ťažko.
0: Ťažko. Tak co je to třetí slovo?
1: Ťažko.
0: Ťažko prostě.
1: To je to slovo.
0: Já jsem rozuměl kňažko.
1: Ne, ťažko. Takže teda Slovák, východňár, ťažko.
2: Nenapadlo mi třetí slovo.
0: To
2: ale
0: nevadí.
2: Ťažko, může být slovičku ťažko.
0: Může být. A tak může.
1: Ťažko může být.
0: Vždycky takový to, jak se Češi snaží napravit tu slovenštinu, je takový jako trapnější, jak radši nebudu zkoušet asi.
1: A mně se líbí slovenština.
0: Mně se taky líbí, ale neumím to pořádně. A Adame, řekni nám něco česky. Řekni nám česky odpověď na otázku, co byla dneska ráno tvoje první myšlenka.
2: Ráno moje první myšlenka byla, jsem v Prahe, úspěšně z Varšavy.
0: Fantastická, řekl to hezky.
1: To
0: Prahe,
1: hezky.
0: Teda řekl, no, ale to mi to nevadí.
1: To nevadí.
2: A v Praze, no.
0: No, dobrý, ale dobře se teda.
2: Tam zrovna chybičku, jo. No.
1: Ale malinko, to se nepočítá. Hele, Adame, milovník nebo bojovník, kdybys měl až do smrti odteď být jenom jedno z toho, tak co budeš?
2: No. Jednoznačně určitě jakože... Instantně odpovědá milovník.
0: Milovník, samozřejmě.
1: Až do smrti
0: je
1: milovník.
0: To v něm. Já to
1: Takže teda až do smrti milovník.
0: A bojuje láskou. Ale myslíš si, že láska existuje a jakou má barvu?
2: Podle mě láska má červenou barvu. A akože asi je to taková prvoplánová odpověď, ale no, je to druhá věc, co mi napadla. No.
0: Takže červená. Máš něco červeného takhle? A nosíš na sobě něco červeného takhle často, nebo spíš výjimečně? Máme podezření, takový ta červená, to je trochu divný ta barva.
2: Asi skoro výjimečně, ale mám jeden taký svetr červený, který jsem strašně dlouho nemal a zvažujem, že by som si ho možná dneska dal.
1: Dneska je čas na červený svetr. No. Hele, cítíš se někdy jako podzimní list? Proč ano, nebo proč ne?
0: Tak je krásný.
2: Počkej, aký list?
0: Jako
2: list?
0: Podzimní.
1: Jesenný.
0: Už je to tady, jazyková bariéra.
2: No, už vznikla. Podvinní.
0: No, my jsme podzim, jako
1: ne,
0: podzim.
1: Ne, podvinní.
0: Jako roční období podzim.
2: No. Podzimní.
1: Podvinný
0: mlín.
2: No, cítím se tak někdy, ano.
0: Ano.
2: Cítím se jako podzimní list. Hlavně, když začínám být chorý, se cítím jako podzimní list.
0: No, takhle, to je nepříjemný.
2: Povedal bych, že dnes se cítím jako podzimní
0: list. Jde to na něj z Varšavy, hele, tam něco tam chytil u těch Poláků. To je
1: Jako jaký list? Jako zelený, nebo už takový ten barevný, nebo
0: chytáš
1: už
0: podzimní červený,
1: upadlej
0: no,
1: list?
0: Hněď možná dokonce.
1: Hnědej.
2: No už se cítím taky hnědý, věš, taky, že už ho zobereš do ruky a už se ti tam tak...
0: Už je hnědčí. Rozumím.
2: Ti tam tak rozpadně v ruky.
0: Mě o toho prosím tě zajímá taková věc, jestli vysedáváš jakoby na záchůdku s mobilem a případně co máš na tapetě mobilu?
2: Vysedávám a odpověď ano.
0: Ano, já to znám to taky.
2: A na ploše mobilu mám oko mojej frajerky Emky.
0: Oko frajerky.
1: Oko. A jakou má barvu? Červenou?
0: Červený oko, nebo jaký má? Zarudlý.
2: Ona má také modro, zeleno.
0: To je hot.
1: Takový jezerní oko.
0: Jezerní oko, to je krásný.
1: Jezerní oko. Hele, co je tvůj oblíbený pozdrav? Jak rád lidi zdravíš?
0: No, jako potkáš a?
2: No, já jsem taky, že service, co vlastně vychází do servus, ale nějako se z toho stalo časem, že servis.
1: To služba.
2: Může to mít jakože různé
0: tenisový.
1: Služebníček.
2: Servis.
0: Jo, takhle, jo, i s těmkým úr trošku. To je hezky, to mě ještě jiné řekl.
2: Taky servis.
0: Servis.
2: A je to S-ku musíš tak trošku jakože, tak ho musíš tak jemně, tak zaujímat.
0: Jo, zaujímat. Jo,
1: tak to si prodloužit. S tím pohraješ takhle s tím pozdrávkem, jo? Takže pozdravit
0: servis. Prosím tě, Adame, něco se s tím hodně souvisí. Máš rád vítr?
2: Ani ne.
0: Tak,
2: a obzvlášť dneska nemám rád vítr, no.
0: To dobře, nesnáším.
1: A ty si ten výstek zahnědlej, křehkej.
0: Nemají rádi vítr, já to cítím, jo. To mám společného s těmi mladými, mám aspoň jednu věc.
1: No, já mám ráda vítr, no. To ty starý lidi prostě mívají. Hele, Adame, jsi někdy smutný a co ti pomáhá, abys nebyl?
0: To je důležitý.
2: Wow, ano som a pomáhá mi jakože hudba celkom.
0: Výbor?
2: Keď si pustím nějakou hudbu, jo. Tak vie mi to dosť zlepšiť náladu.
1: A třeba kterou hudbu?
2: Vieš čo, mal som teraz taký dosť obsession s taký typek volá sa, že Sega Bodega.
3: No jasne.
2: A on má také rôzne kavre, že Cool napríklad od Gwen Stefani a to bolo akože pre mňa, to bolo fakt taký song, keď som sa cítil smutný, tak som si ho pustil a akože trošku sa mi ten smutok vyriešil.
3: Jo, Bodega, známe, hrajeme, ten milý chlapec.
1: Trošku zazelená.
0: Prosím tě, hele, a jaká je tvoje oblíbená úprava vajec a taký brambor? Zvlášť ako.
2: Wow. Vajec, vieš čo, akože vajec mám rád na tvrdo.
3: Tvrďák.
2: Asi tak. Akože praženica, hľadám si k nej cestu stále.
3: Praženica.
2: Vždycky, keď mám predstavu praženicu, tak si Michany vejce. A tak vždycky, keď mám praženicu alebo Michany vejce, tak som taký, že áno, mám to rád, ale vlastne nejakým
3: zvôvodom
2: nemám to až tak rád.
0: A ty brambory?
2: A brambory... Kokos, brambory, asi také tie pretlačané.
0: Pretlačané, to úplne vidíme, jak krásne síto, to pretlačené krásne slovo. Jak sa říká na slovensku bramboráku, je to trochu nejapná otázka, ale zajímá mě to. Bramborák je totiž menovější jídlo. Bramborák, ty placky z brambor a česneku a majoránky. Bramborák znáte?
2: Akože zemiak? Počkej, čo je bramborák?
1: No bramborák, ne, to není bramborový salát, to je taková placka z nastrouhaných brambor.
0: Do toho je česnek, sůl, pepř.
1: Osmažený. Je to jako langoš, ale z brambor.
2: Tak to je zemiaková placka.
0: Prosím. Zemiaková placka, vidíš, tak to je nejlepší. To si musíš dát dneska večer.
1: Zvládli nějak vypotit.
2: Ale ináč, akože zemiaková placka, pozor, že to akože velmi, velmi konkuruje tým pretlačaným.
0: No tak pozor, tak to asi. Dotlačil jsem ho k tomu názoru.
2: Velmi dobré.
0: To je skvělý.
1: Hele, jsi pověrčivý.
0: Jsi pověrčivý?
2: Víš co, nemyslím si.
1: Ne? Škoda.
0: Černý kočky, takový ty kanály, nic, jako nějak to nerozrušuje?
2: Takže tak to, že vždy mi to napadne. Presně, když vidím černou kočku, jsem taky, že opa. Ale potom jsem taky, že ne, že to je jakože asi blbost.
1: Takže ne. A strašidel se bojíš?
0: No, jsou vůbec? Jsou ne?
2: Rozmýšľam, že aký, hej, akože áno, hej, keď ráno stajem sa do zrkadla, tak sa zlaknem.
0: Sebe kritický na sebe. On je učesaný, když je neučešaný. Hele, prosím tě, jaká filmová nebo seriálová postava bys chtěl být, ale pozor, je tam takový twist, už bys tím musel být jako na pořád, jako ode dneška, na furt.
2: Ty kokos, filmová postava, no, hej.
0: Nebo seriál, klidně.
2: No... tak toto je ťažká otázka.
0: To nevadí, máme čas, lidi mají rádi tichové vysílání.
1: My to zestříháme, když tam.
2: Ťažká otázka.
0: Dobrý, wow. Podzim. Necháme ho přemýšlet chvilku, no. To dobrý.
1: Dej si zase.
2: Mně napadají strašné blbosti, to ale nevadí. Ak by som mal byť jedna postava, že mám byť navždy, tak by to určitě něco zo seriálu Office.
0: Office, jasně.
2: Ale rozmýšlím, že aká postava.
0: Tam jsou všichni awkward, že jo, tak jako pěkně.
2: Áno, presne.
0: Tak jedna z těch awkward.
2: Akože postava Michaela v prvej sérii, akože dosť ťažko sa na neho pozerá, v americkom teraz myslím.
0: Áno, jasne.
2: Ale v druhom, treťom, čtvrtom už ho tak akože máš rád, že už...
1: Pak ti ho je líto až.
2: Hej, akože to je taká práve, čo mi teraz napadlo. Tako napadla, se mnou. Hej, že asi keby som mal, že pol hodinu na to si premyslíš, že čo, tak by som asi povedal, že Michael je taká...
0: A ja už mu nerozumím vôbec, čo říká.
1: Michael, ze seriálu...
0: Dáš mu takovou tú svoju oblíbenou HR otázku, ktorú mám
1: komisným? HR otázku, ano, hele, kde se vidíš za 5 let a jaké je tvé životní moto?
0: No, kredo.
2: Tyjo, životné kredo... Životné kredo je asi...
0: Něco tam má.
2: Ťažké otázky.
0: No, to nevadí.
2: No, za 5 rokov, môj sen je byť režisérom. To je taká vec, čo ja akože chcem hlavne v živote. A životné kredo je asi baviť sa. Akože máš pri tom srandu. Podľa mňa je veľmi dôležité.
0: Takže režisér a u toho sa trošičku baviť. Teda. To je tvoja budúcnosť.
2: No áno.
0: Tam sa mi tak líbilo. Ja chcem byť zase mladý, Ivanko.
2: Všetko je byť ťažké a nejakým spôsobom tá sranda pri tom celom vie veľmi pomôcť. Že sa
1: trošku
2: aj uvoľníš, odlehčíš.
0: Ivanka hodne zvážnila, ale poslední minuty práve to slyší. Čím víc sa mluví o srande, tým je vážnejší.
1: Krásne, ale ešte teda další HR otázka. Čím si myslíš, že bys naší firmě, a ta firma je ako lidstvo, my,
0: lidstvo,
1: tady prospěl.
0: Firma lidstvo.
1: Kdybychom tě přijali.
0: Co si to napsal, Ivanko? Jaký ičo? No.
2: Ježiši Kriste.
1: Ležatá
2: smyčka. No, tak, No. To je ťažké. Asi by som neprospel odpovedaním otázok.
1: Uh-huh. Jo.
2: Ale možno by som prospel nejako to akože tým odľahčením.
0: Jo, taký odľahčení a ty filmy, hele, tyho filmy, ty budou prostě odľahčený nádherně. Jste jako milovník bojovník. Přitom je tam to zrnko té vážnosti, Ivanku, a melancholie.
1: To já mám ráda.
0: To já mám strašně rád, no. Prosím tě, hele, pálil jsi někdy listí?
2: Som pálil listí?
0: No, ale pozor, ty tam se hledáš mohyco, ale myslím tím opravdu listí podzimní, jo?
1: Ze
0: tak jako prostě ze stromu, co spadne.
2: Ja podľa mňa, takže podľa mňa pokúšal som sa o to, ale nemám na to nejakú konkrétnu spomienku.
0: Jo.
2: Ale keď som mal tak 10 rokov, tak som podľa mňa skúšal páliť všetko, čo sa dalo.
3: Jo, takhle.
2: Asi som podľa mňa prišiel, že to listie je trošku ťažšie zapáliť.
0: Trošku pyroman tam je, trošku navrhlý to listí. Myslíš si, Ivanko, že je to zakázaný stejně jako v Česku? Že i na Slovensku se nesmí pálit listí?
1: Nemám,
0: ta legislativa tam nikdy nemáš
1: to. Slovenská legislativa to nemám úplně nastudovaný. Ale...
0: Zůstaň na Slovensku, v Česku už se to nesmí, jo?
1: No.
2: Tak, no okay, dobré, tak už přestajem pálit listí, jo, teraz.
1: Hele, kdy jsi naposledy něco ztratil a co to bylo?
0: Jo.
2: Naposledy, akože, že jsem to už potom ani nenašel?
0: No, nenašel.
1: A nebo může být, že
0: ale ztratil
1: si
0: to jedno.
1: Ale okay. Ztratil.
2: No, ztratil jsem kľúče naposledy.
0: Aha.
2: A bylo to asi tak před dvoma, troma týždňami.
0: Jo, jak jsi to vyřešil, ten nový, jo?
2: Akože bolo to tak, že ja bývam na východe Slovenska, čo je dosť ďaleko od Prahy.
0: No to jo. A jo.
2: Keď som prišiel do Prahy po tých 8 hodinách cestovania, tak som si uvedomil, že nemám kľúče. No.
0: Hmm. A jak takže u kamaráda, u kamarátky si přespával?
1: Volal si zámečníka.
0: Rodiče?
2: Nie, ja som bol u rodičov a akože chvála Bohu,
0: sa
2: tam našli, boli tam, ale no.
1: A kde byli? U rodičov teda ty klíče byli, jo?
2: Áno, boli u rodičov. Nechal som ich tam, ale to je skôr, že som zabudol niečo, to nie je, že som stratil.
0: Jo, zabudol. Takzvaně zabudol.
1: Právě.
0: Rozumiem. Ale kdyby si směl vymyslet nějakou přezdívku pro sebe, tak jako a hned to vytaz, co tě napadne?
2: No, ja mám prezdívku, že Adam Čonko ma volajú.
0: Čonko?
2: Moji kamoši ma volajú, že Čonko, ale ja vôbec neviem, že kde to a kedy.
0: Co to znamená? Co to znamená to Čonko? Co by sa to priblížil to slovo?
2: To je proste, to je také priezvisko proste len.
0: Jo, jenom taký Čonko, proste nic to neznamená, je to taký zvukomalebný.
1: Tak takový ping-pongáč.
0: Potkal som Čonka proste, si smál sa sympaticky, tancoval na asfaltu. Hodnej kluk.
2: Podle Čonko je také super rýchle a svěže.
0: No, je to svěže.
1: Takže
0: jako
1: to se ti líbí. A kdyby ses měl vymyslet jinou přezdívku sám, tak by si dal znova
0: pro
1: tohleto?
0: Sebe,
1: nebo by si vymyslet jinou?
2: Já bych si dal vždy.
0: Vždy.
1: Vždy by si dal Čonko, nebo by si dal přezdívku vždy?
2: Já bych dal přezdívku Čonko.
0: Jo, vždycky.
2: Vždy Čonko.
1: Vždycky Čonko.
0: Vždycky Čonko, takhle, to se v Česku chytí. To je hele, čichal jsi někdy psovi k packám?
2: Číchal.
0: No a?
2: Nie úplne, že by som sa rozhodol, že čauko, idem ti počíchať patky teraz.
0: Čonko, no zna.
2: Ale...
0: A jak ti to vonilo, ako? Áno. Jak ti to vonilo, nebo smrdilo?
2: Víš, akože, nevonilo mi to úplne, akože asi mi to skôr smrdilo.
1: A číchal si mu ako k predním, nebo k zadním
0: taký
1: packám?
0: Tam je rozdíl určitej.
2: Podľa to boli skôr přední.
1: No, přední, to je jednodušší, podľa mňa.
0: Má docela slušný, má lepší hře než já ten kluk. No. Ty jsi chtěl něco zeptat, ale zapomněl jsem to, co s tím souviselo. Jo, co je největší smrad na světě, podle tebe?
2: Prosím, ještě
0: co je největší smrad, co je jako největší smrad?
1: Smrdí.
0: Ale trochu veřejnoprávní, zároveň to musí být, ale jo.
2: No dobré, já vám to povím, hej.
0: Co je největší smrad, co je jako největší smrad?
1: Smrdí.
0: Ale trochu veřejnoprávní, zároveň to musí být, ale jo.
2: No dobré, já vám to povím, hej. My jsme si koupili mačku. Preda si...

0: Tost.
1: No, krmíte jí bramborákama.
2: Těžká kočičí flatulence, to je hruza. Jak se jmenuje kočička, prosím tě?
0: Volá se Maserati.
2: No to je krásný, to musím jasně o té značka, ale... To nevadí, lidi si to domyslej.
0: Je to jako takový...
2: je to
0: jméno.
2: Je to jméno, nechám to tak, to je jako Mercedes čtvrtničková, že jo.
1: Smradlavá kočička.
2: Tak dobře, co, kombuchu, jdeme, co?
1: Chceš kombuchu, máte taky na Slovensku kombuchu a vyslovuješ to kombuča, anebo kombucha s ch.
2: No.
0: Máme kombuču.
2: Kombuču, mladý už jenom čo.
1: Mladý říká jenom čo.
2: Já mám radši to cháčko, protože ještě oldschoolový, no. Ale nevadí. Ale pojďme na anketky. Pojďme
1: anketní
2: na
1: otázky. No. Hele, je podle tebe lepší být one hit wonder, taková kometa, anebo celoživotně průměrný
2: herec, umělec,
1: herec, režisér?
0: No takto. Hej, že to, akože, myslím si, že lepšie je robiť celý život to, čo máš rád, čiže ak máš rád proste byť režisér, ale si priemerný, tak myslím si, že je to asi lepšia možnosť. Akože, ak by som povedal, akože, ak si že one hit wonder,
2: to seš ty teďka, teď si zazářil, jo?
1: A pozor, aby si
2: nevyhas. Pozor, aby si se nevyhas, ale mrzo.
1: Musíš se pořád nějak zapalovat.
2: Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.
1: Průměrně se musíš trošku jakoby udržovat.
2: Přizapalovat, jasně.
1: No, přizapalovat.
0: Rozumím. Ano, to je pravda. Musíš připalovat. Se trošku zapalovat, ale nesmíš to přepálit.
2: To se taky tak, ano. Ale prosím tě, cibule nebo česnek, jenom jedno z toho si můžeš vybrat.
0: Aha.
2: Těžký, víš?
0: Asi česnek.
2: Já taky miluju. Česnek je nejlepší věc na světě, Ivanko, skoro. Vezmeme si top 3 věci na světě.
1: Proti upírům, ale ty zas na ty upíry nevěříš. Škoda, viď? Ale máš radši ráno nebo večer?
0: Večer, jednoznačne večer.
1: Jo, a proč?
0: Lebo ja som taký večerný typ. Ja proste aj... Akože,
2: to ráno.
0: No taký akože večerný... Akože veľmi ťažko sa mi stáva ráno.
2: No to taký nenávidím. Mm.
0: A akože veľmi ťažko sa mi zastáva večer.
1: Večer ožiješ.
2: Večer ožíváš.
1: To sa zapáliš.
2: No to
0: čiže večer presne, áno, večer sa zapálim presne, večer ožijem a potom proste ráno ma to niekedy akože
2: doutnáš, popelem se brodíš. Hele, krokety nebo hranolky? Ja teď neviem, jestli už nedojde k nejakému zmatení, co je co, ale asi tušíš, ne?
0: Áno. Viem. No. No, keď som mal asi 10 rokov, tak ja som miloval krokety. Krokety bolo, že brutál vec a teraz...
2: To prešlo to.
0: Ty vlastne, úplne si mi pripomenul vlastne krokety. Ja som krokety nemal tak 5 rokov, podľa mňa.
2: Tak prosím ťa, ale dneska.
1: Vem si červený svetr.
2: No.
1: A vem si krokety.
0: Akože musím odpovedať, že asi hranolky, pretože krokety som už dlho nemal.
1: No, to by si mal
2: napravili. Krokety tam odzvonilo proste, Ivanko, ve společnosti. Cítim to, Československo proste už nefandí kroketám. Jenom výjimečne úplne to tady máme. Hrancle forever proste.
1: Krokety by měly stát z popela zase,
2: Ivanko,
1: znovu.
2: Ivanko, těším se, jak přetlumočíš následující gastronomickou otázku.
1: Právě zvědavá, jestli to budeš znát. Koprovka nebo znojemská omáčka.
2: Já musím upozornit, že spousta ani Čechů neví, co je znojemská. Víš to?
0: Neviem, či je to znojemská omáčka, ale aj tak si vyberám koprovku.
2: Ježišmar, to je sklamání. No tam je teplá okurka ve znojemský, že jo, samozřejmě.
1: Jo, znojemská je hnědá.
2: Teplá okurka.
0: Okay,
2: to, okay. To nezná, hele, to musíme pohostit. Někdy v Praze, až se uvidíme, znojemská, ochutnáš a nebude ti nic jiného už.
1: Ale ty teda seš fanoušek kopru.
2: Tak, hele, prosím
0: já
2: tě.
0: Já jsem velký fanoušek.
2: Ještě taková důležitá otázka, rakev nebo urna, už se to blíží svým způsobem?
0: OK, asi rakev.
2: Asi rakev, jo. Takže celý takhle.
1: V celku takhle, jo?
0: Čo to, velku? A velku?
2: No, ale spíš jako, že v celku, víš, že se nenecháš popelnit.
1: Že se nenechal spálit.
2: Dneska mají tady ekologické tendence ty lidi, že jo, že z nich vyloste strom. Ne, prostě celý Adam narva do rakve, hotovo.
1: Do jo, velký, ale
2: velký,
1: teda.
2: Pořádný.
1: Jo, to byla 3KK rakev s balkonem.
0: 3KK, no, 3+KK. No, tak to by se si vybral, 3+KK by se si vybral.
2: Vynikaj si, hele, na závěr existenciální otázka.
1: Ano, existenciální otázka.
0: Okay,
1: houska nebo rohlík?
2: A proč?
0: Počkej, houska nebo rohlík? No, mám odpoveď, rohlík. Pretože
2: rohlík, ano.
0: Pretože moja mamka mi vždy proste pripravovala taký, akože mi spravila taký, že rohlík s maslom, s šunkou a paprikou bielou. A to je podľa mňa, že najlepšie raňajky a najlepšia večera, aká môže byť.
2: Najlepšie.
1: Čiže šunčička,
0: a hlavne
1: paprika.
0: Ono... Chlebíkom to je proste trošku iné ako s tým rohlíkom.
2: To je.
0: S rohlíkom to chutí lepšie.
2: Jako s rohlíkom se žije inak, tak to proste je.
1: Hele, Adam, je
2: bylo to nádherný. Zůstaň skvělej, prosím tě, děkujem za tvůj čas. Buď dobrý.
1: Moc tě zdravíme. A vyndej si ten svetřík červený.
2: Papa, ty se nádherně.
0: Ahoj.
2: No, čau, ahoj. A oni mají ty slova s takový temperament, Ivanko.
1: To jo,
2: je to kliše asi, ale mně se to líbí. Ale tady se to krásně jako naplnilo.
1: Pozitivní člověk,
2: to říkal všechno.
1: Jo, já jo.
2: Ty jsi šikovná holka. Tak zase tam na ten Slovák to byl.
1: To víš, že jo, ale.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já říkám, že se má říct pravda. Jsem Češka! To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
2: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
3: Můžu překládat.
4: Otec Němec, co?
5: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
1: Ona se o tebe postará.
5: Gerta Schnirch.
0: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

Young Thug a jedno oplynutí času, tik-tak. 14 hodin a 44 minut, když už se o tom času bavíme. A před námi nový Ida The Young, kapela, která vyhrála zatím poslední ročník exportního projektu Rádia Wave Checking. A v souvislosti s tím samozřejmě v lednu čeká vystoupení na prestižním evropském showcaseovém festivalu Eurosonic. To je ale ještě docela daleko. Co je výrazně blíž, tak to je vydání singlu Trust Your Daughters, lépe řečeno celé desky s názvem Sing in Reverse, která se objeví na konci tohoto měsíce a která bude obsahovat právě i zmiňovaný single s videoklipem, který si teď můžete i poslechnout, co by jednu z našich novinek v playlistu. Ida The Young.

0: Zbývá nám pár minut do třetí odpolední na rádiu Wave, což samozřejmě znamená střídání za mikrofonem ve studiu. Dneska s Martinou Foldinovou, ahoj.
1: Ahoj.
0: A protože máme úterý, tak samozřejmě i s novým podhoubím dneska na hodně zajímavé téma, které se vlastně tak úplně nevěnuje přírodě, řekněme na první dobrou, protože se
1: spíš
0: bude
1: tomu opaku, no.
0: Se bude pohybovat v domácnostech Maja Kořenová se svým hostem. O čem to bude?
1: Bude to o chemikáliích a nejrůznějších předmětech, které se nám vyskytují vlastně doma. Maja Kořenová si popovídala s Martinou Hájkovou. No a řeč byla právě třeba o různých věcech, předmětech, které máme u sebe v domácnosti a bylo by radno je právě vyměnit.
0: V kuchyni často.
1: Častokrát, určitě. Předpokládám, že budeme rozebírat veškeré místnosti, které se ocitají v našich bytech, tak uvidíme, čeho všeho se třeba po právě dnešním dni budeme chtít zbavit. No.
0: Poslouchejte Podhoubí a samozřejmě i celé odpoledne s Martinou a já se na vás těším zase zítra.
2: Co písnička, to polaroidová fotografie. Do Prahy přijede francouzský producent a multiinstrumentalista FKJ. Elektronický minimalismus, bezbřehá imaginace, konejšivá nádhera. 23. října, Archa Plus. Mediálním partnerem je Radio Wave.

0: jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: úterý 13. října odbyla 15. hodina odpolední tohle hudebnice Micky s trackem Buffalo Replaced. No a nikoliv Buffalo, ale Jarda Petřík Replaced. Od mikrofonu už vás v tento okamžik zdraví Martina Foldinová.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Tranky. Yeah.

slovenský producent Isama Zink a taky zpěvačka Erika Rain na společném tracku Tekutý piesok na vlnách Rádia Wave. Připomínám, že Erika Rain vystoupila i v rámci fonotéky Českého rozhlasu ve Fonosession Rádia Wave. Pokud vám teď lahodil uším, liboval Tekutý piesok u nás v playlistu, tak by vás třeba mohla zajímat i naše Fonosession, kterou si můžete poslechnout kde jinde než na YouTube Rádia Wave, případně na webu Rádia Wave. Ještě jednou krásné a příjemné úterní odpoledne. 7 minutek po 15. odpolední, Martina Foldinová pro vás za mikrofonem až do dnešní 18. hodiny. Co za tu dobu stihneme? Stihneme třeba ukázku z aktuální epizody podcastu Fasády, koukneme na naši sérii stělesnění, kterou připravuje kolegyně Adéla Šponerová. No a do třetice, zhruba kolem 17:30, vám pustím novou epizodu magazínu Podhoubí. Tolik tedy opět program, který v rámci našeho redakčního obsahu bude vlastně opět tematicky velmi rozkročený. No a samozřejmě podobné to bude i s muzikou, co se týče dalších žánrů. Třeba teď v playlistu Half Alive taky TK Maidza, tahle výtečná reperka hudebnice. No ale úplně nejčerstvěji se zastavíme, nebo vlastně možná zůstaneme hezky v pohodlí a bezpečí domova, naší domovské scény. Před námi reper Gaf a taky producent Zima, kteří se potkali na společném čtyřskladbovém EPčku. Sunsetter, takový má název, pokud by vás zajímalo k dohledání, my si teď pustíme ukázku. Tady track s názvem Popelka. Já

0: Half-Life teď na vlnách Radia Wave, ale slibovala jsem ukázku z aktuální epizody podcastu Fasády. No a nejnovější fasády otevírají téma, o kterém se v architektuře příliš nemluví. A to sice pracovní podmínky. Architektka Eliška Havla, která stojí za prvním velkým průzkumem na toto téma, vlastně vysvětluje, proč je architektura tak specifická profese, kolik práce se skrývá za hezkými fasádami. Před námi teď poslech krátké ukázky, ale celou epizodu můžete hledat a najít na webu Radia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: No je pravda, že i když dostanete zaplaceno málo, tak pořád chcete, aby ten dům pravděpodobně stál, aby se v něm dobře bydlelo, takže to nějak prostě uděláte.
2: To se dostáváme do takového zajímavého prostoru. Existuje něco, čemu se říká hope labor, a to je práce s nadějí, že díky tomu, co udělám, dostanu lepší zakázky, což je hodně jakoby zajímavá věc v kontextu kultury, novinařiny, architektury, protože občas chci něco dělat, protože je to zajímavý a protože se to možná dostane na ten křídový papír a něco mi to přinese. Potom je vlastně taky podle mě zajímavý to, že když se domlouvá cena za projekt s klientem, tak se bavíme o absolutních částkách, málo kdy je to za hodinovku. Ale když se to potom rozpočítává v kanclu, tak většinou udržují ty lidi, kteří se mnou pracují jako na hodinovku. A to si myslím, že může být jako náročná matematika.
1: Pojďme zkusit najít nějaké příčiny toho, jak jsme se vůbec dostali do vlastně téhle situace. Mně k tomu napadá asi hlavní otázka, to je, jestli to není něco, co se učíme, ty jsi zmiňovala, že jsme na to zvyklí, nebo že máme pocit, že to jinak nejde, tak možná u toho jsem si vzpomněla na iniciativu Neklikej a spi, která vlastně 3 roky zpátky už otevřela celkem velké téma na Fakultě architektury v Praze, kdy tam byla velká podpora toho před odevzdávkami, být tam do noci, dokonce tam byly velké hodiny s odečtem času na to, kolik vám ještě zbývá do odevzdání projektu. Často se teda v té škole fakt bydlelo. Viděla jsem několik fotek mých kamarádů, kteří spali někde mezi krabicema nebo s lepidlem v ruce. Tak je tohle jedna z možností, že se to naučíte ve škole a pak máte pocit, že už musíte takhle jet vždycky?
2: Když jsme u Neklikej a spi, tak to mně přijde jako krásný příklad toho, co se s tím dá dělat. Když zažívám nebo jsem svědkem něčeho, co mi přijde jako nesprávný nebo trochu ujetý, tak je dobrý to kolautovat. A to je hrozně těžký dělat z pozice jedince a přijde mi skvělý, že to Neklikej a spi zvládlo. Už na té škole vlastně dochází k nějakému ztotožňování vlastní hodnoty s tím projektem, takže neexistuje nic víc, než mít dobrý projekt a dobrou plachtu. A jako slyšela jsem příběh o tom, jak se nejdřív dodělali modely, až potom se jelo na pohotovost, protože se řízli. A tak jako no, to mně přijde teď zpětně už hodně nezdravý, ale rozumím, že se v tom takhle dá bejt.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Reperka Riko Nasty nám to teď opepřila v playlistu Radia Wave. Skladba Pepper doznívá v úterních 15 hodin 27 minut. K tomu, no já mám pro vás jeden tip k poslechu podcastu Radia Wave, který nese název Nádech. Pravděpodobně už jste ho zaznamenali, je to formát, který moderuje kolegyně Lucie Zajda. No a tentokrát si do nové epizody pořadu Nádech pozvala nutriční terapeutku a psychoterapeutku ve výcviku Lesanu Hodek. Velmi zajímavé téma, myslím, že velmi důležité ho skloňovat teď aktuálně opět znovu, a to je štíhlost. Štíhlost jako ideál, takže co dělat, když nám sociální sítě třeba podsouvají různé nezdravé a škodlivé obsahy, jestli se vůbec jde těm problematickým komentářům a narrativům spojeným s tělesností vyhnout. To jsou všechno otázky, na které dostanete odpovědi právě dnes od 19. hodiny. Případně pokud se podíváte na web Radia Wave nebo do všech podcastových aplikacích, tam vám doporučuji se určitě kouknout a projet si třeba i historii podcastu Nádech, protože za mě osobně jeden z mých nejoblíbenějších formátů u nás na Radiu Wave, který poslouchám velmi pravidelně.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na Radiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Jeden z finalistů předchozích ročníků hitparády neobjevených rádia Wave Starter, tohle je Bob Bleedy a jeho skladba Resource v úterním odpolední na Waveu. No a já mám pro vás jeden zajímavý tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát jde o tip na takové setkání, debatu, kterou můžete zažít v pražském prostoru Punktum Krásovka, tedy na Žižkově, a to už zítra ve středu 14. října od 18. hodiny. Je to tedy setkání, které nese název Alternativní bydlení tehdy a nyní. Všichni tak nějak víme, že bydlení je dneska velmi obtížné téma, nelehké téma, takže měli bychom si pronajmout byt, nebo si ho spíš koupit, anebo třeba existují i úplně jiné možnosti. Spousta otázek, které všichni z nás teď aktuálně určitě musí řešit. No a společně s historikem práce Volkem Šmejkalem z Univerzity Karlovy a také Terezou Rucínskou z Komunity Větev se už zítra odpoledne můžete podívat na moderní i historické alternativy k běžným způsobům bydlení. To setkání zítra proběhne v angličtině, ale je s možností tlumočení do češtiny na vyžádání. A zároveň bych ráda v tomto kontextu připomněla naši dokumentární pětidílnou sérii Nájemníci, ve které se právě bydlení věnujeme. Je to čerstvá novinka z letošního roku. Dokumentární časozběrná série, kde vlastně mapujeme životní osud mladého páru, který se v Praze rozhodne pořídit si vlastně první bydlení, respektive najít si podnájem v hlavním městě, zatímco studují a pracují. Takže připomínám série Nájemníci k poslechu na webu Rádia Wave a zároveň setkání na podobné téma v pražském prostoru Punktum Krásovka, tedy na Žižkově, už zítra od 18. hodiny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Harris se skladbou Goddess, teď na vlnách Radia Wave, intenzivní skladba se silným poselstvím, teď v úterním odpoledni. 13.10. to je den, kdy slaví svátek všechny Renáty, to jsem dnes ještě nezmínila a je nutno to podotknout, protože vám alespoň já takto na dálku musím popřát tradičně z našeho proskleného studia. No a všem Renátám samozřejmě jako vždy poputují následující skladby u nás v playlistu. No a do 16. odpolední to budou tentokrát Bright Eyes, taky domácí hudebnice Táňa Lvovská, která trošku udělá ramena v našem playlistu, nebo taky Eddie Current Suppression Ring, to vše ještě před námi do 16. odpolední.
1: Proč mi běžíš, gazela?
2: Protože jsem veselá.
1: A když zasmutníš?
2: Budem běžet tiež.
3: Jana Kovalčiková, Ingrid Timková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Radio Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na Radio Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Nová Miley Cyrus se skladbou Different Religion a taky formace Model Actress, nebo teď pomalu, ale jistě doznívající projekt Quiet Light na skladbě Berlin. Tak to byla muzika, se kterou jsme započali další hodinku vysílání. Máme teď aktuálně 7 minutek po 16. odpolední. Ladíte odpolední on air v úterý 13.10., což je taky Mezinárodní den za omezení katastrof. Pokud si říkáte, co je to za den, tak je to připomínkový den OSN a připadá právě na dnešní den 13. října. No a cílem aktivit spojených s tímto dnem vlastně je, aby se každá vláda i každý občan podíleli na budování komunit a národů odolnějších proti katastrofám. Valné shromáždění OSN prohlásilo tento den Mezinárodním dnem za omezení přírodních katastrof na svém plenárním zasedání v roce 1989, takže to není žádná z Brusu nová informace. Takže připomínám, pokud by vás to zajímalo trošku víc, můžete se kouknout třeba na stejný zdroj, který využívám k této poutavé a zajímavé informaci právě já v tento okamžik, a to je wikipedie.org. Není zač, pojďme k další muzice u nás v playlistu. Teď už grimeová legenda, Výtečný Skepta a novinkový kousek Innocent Smile, teď na vlnách Rádia Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Připravené čtvrtý den. Čekala si jeho let. Nepřijde.

0: Kraličí běh teď na vlnách Rádia Wave. Rabbit Run od kytarovky Idols čerstvě za námi. Naopak před námi ukázka z aktuální epizody naší série Stělesnění. Vidí tělo jako systém, který může hacknout nebo optimalizovat. Kupují si technologie sledující spánek, pohyb, glykemii, okysličení krve nebo mnoho dalšího. Pátá epizoda našeho Stělesnění je o lidech, kteří touží po dlouhověkosti, o optimalizaci výkonu a o velkém biznise, který tahle touha generuje. Poslechněte si, kdy se zdravá sebepéče mění v posedlost kontrolou, no a pustíme si krátkou ukázku.
1: Můžeme začít třeba na začátku dne, člověk se probudí a koukne se na hodinky a hodinky ti říkají, jaký jsi měl na spánek. Z toho dokáže člověk vyvodit, co v ten den je dobrý třeba trénovat. Tím nemyslím jako jakou partii těla, ale jestli ten trénink má být třeba intenzivní, jestli mám trošku povolit, jak to se mnou vypadá, v jakým jsem rozpoložení fyzickým. Zároveň mi to dokáže ukázat, jestli třeba na mě neleze nějaká nemoc. Když se tomu nějakou dobu věnuješ, tak dokážeš vypozorovat, že OK, tady mi nějaký ukazatel spadl, tak možná je dobrý ubrat, protože třeba zítra mi nebude moc dobře. A ono to tak většinou je, že se podívám na ty hodinky a zítra mám teploty nebo něco takového. Takže na spánek ideální věc, dokáže to jako ukázat člověku pomalu celý den, jak se má podle toho odvíjet. Potom v rámci nějakého tréninku, tak člověk dokáže měřit v současné době fakt úplně všechno od nějakého okysličení krve, což je pro vytrvalostní sportovce extrémně důležitá znalost, po srdeční tep, potom já nevím, kolik má člověk naběhán jako kilometrů, jaký má převýšení a tak dále. V současné době ty hodinky dokážou počítat i počet opakování u nějakého cviku, což je super, protože spousta lidí přestává počítat u trojky, že jo, a potom neví, u jakého je opakování.
2: Filipových výpovědí, ale i dalších článků a studií si postupně skládám obrázek o tom, k čemu mohou moderní technologie sloužit. Dokážou motivovat k pohybu, pomoci lépe plánovat trénink nebo upozornit na to, že tělo potřebuje víc odpočinku. Některým lidem pak pomáhají lépe porozumět vlastním návykům, ať už jde o spánek, regeneraci nebo každodenní aktivity. Jak už jsem naznačila, ve mně samotné podobná data vyvolávají spíš pocit neklidu. Částečně kvůli další náloži dat, kterými bych se musela ve svém volném čase prokousávat. Ale taky kvůli obavě, že bych se mohla na jejich sledování až nezdravě upnout. Bavím se o tom dál s Filipem.
1: Záleží na tobě, jak ty data budeš vnímat. Ono ti to může ukázat, že tvůj trend v počtu kroků je klesající, ale ty si musíš z toho vzít, že třeba proč, protože teďka jsem třeba byl nemocnej, tak jako nebudu se z toho hroutit, jo. Ale někdy ti to může ukázat, že ten tvůj trend v počtu kroků nebo v čemkoliv je stoupající, tak to znamená, co se stalo. Vy jste mohli být na dovolený, teďka jste prolezli celé město a najednou máš 32 000 kroků, ani nevíš jak. A přijdeš domů a najednou ti hodinky bliknou, co se děje, ty vůbec nechodíš, najednou máš jenom 8 000 kroků. Záleží na tom, jak ty tohle všechno budeš vnímat, jestli to budeš vnímat pozitivně nebo negativně. Já osobně tyhle ty trendy se snažím brát v potaz, ale nebrat si to moc jako osobně v uvozovkách, protože někdy mi hodinky ukážou, že můj trénink byl neproduktivní a já jsem ze sebe vydal úplně maximum. Mám tomu věřit, nemám tomu věřit. Ony ty chytrý hodinky, všechny tyhle ty data jsou chytrý do určitý míry, ale to, jakým způsobem to člověk potom vnímá osobně, je fakt jako jenom na tobě.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas, Radio Wave.

0: he's a motherfucking lord.
1: Hey, weed. It's over.

0: Úterních 16 hodin 30 minut přesně v tento okamžik. No a před námi Jana Wave, další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát zvu na filmový festival, filmovou přehlídku, kterou můžete navštívit v kinech skutečně po celé České republice ještě dnes a zítra. No a řeč je o filmové přehlídce B2Can. Je to festival, který objevuje a vám objeví i oceňované snímky z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, které tak nějak hýbou artovým filmem. Můžete poznat širší souvislosti, diskutovat s tvůrci nebo se prostě jen tak velmi jednoduše nechat unášet velmi silnými filmovými příběhy. B2Can je tedy filmová přehlídka, která probíhá napříč celým Českem, a když říkám napříč, myslím tím napříč. Můžete si zajít na projekce v Praze, třeba v Boskovicích, v Brně, Čáslavi, ve Frýdku Místku, v Ostravě, v Šumperku, Uherském Hradišti, ve Vrchlabí, Zlíně, Chebu, Hradci Králové nebo v Hodoníně. Těch měst je ale celá široká paleta, takže určitě koukněte na jejich přehledné webové stránky be2can.cz. B2Can.

0: To je ta filmová přehlídka, na kterou se tyto dny můžete vypravit. A když se koukám třeba konkrétně na program dnešního úterního večera, tak můžu zmínit 20:30 večerní Cinema City Velký špalíček v Brně. Tam si můžete zajít na film Její soukromé peklo, což je taková hypnotická hororová sci-fi odysea od vizionářského dánského režiséra Refna v takové futuristické metropoli, vlastně pohlcené neproniknutelnou mlhou, se mladá žena hledající svého zmizelého otce a taky voják, který se snaží zachránit svou dceru, vydávají na takovou děsivou cestu, kde je smutek, vina a touha, no a prolínají se a stírají hranice někde mezi realitou a noční můrou. Pokud se chcete trošku bát Její soukromé peklo, tak to je snímek, který můžete zažít v rámci programu filmového festivalu B2Can.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Známé hity v úplně novém podání.
5: Zavři oči.
4: Janek Ledecký a Janáčková Filharmonie Ostrava.
6: Ty se ta jediná, co jí to nevadí.
4: Záznam jedinečného koncertu pod širým nebem. Janek Ledecký, Symfonik. Premiéra v pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

úterní odpoledne na Waveu teď patřilo formaci Peach Pit a jejich kousku Every Little Thing. No a já mám pro vás taky takovou jednu malou věc a to je pozvánka do kina, protože pokud se třeba teď rozhlížíte napříč programy kin a uvažujete, na jaký snímek si zajít, tak třeba výtečnou recenzi pro vás teď na serveru irozhlas.cz v sekci Kultura nabízí filmový publicista Pavel Sladký v rámci své premiérové sekce Nevěra, morálka a lidskost za času ruské války na Ukrajině. Tak nějak by se dal asi shrnout snímek Minotaur, který vlastně už tento týden měl předpremiéru na přehlídce Beatu Khan, ale nově teď, nebo aktuálně teď přichází taky do českých kin. No a pokud vás zajímá, jak se dívá na ruskou současnost, tak si určitě přečtěte text Pavla Sladkého. Vlastně přední ruský režisér Andrej Zvjagincev, který stojí za tímto filmem, žije už řadu let v evropském exilu. No tak v tomto snímku si vlastně tak nějak dal za úkol prozkoumat, jaké ideály, hodnoty a taky sebezáchovné pudy mají ruské elity a vyšší střední třída. Jeho snímek, mimochodem oceněný velkou cenou na letošním festivalu v Cannes, vlastně vypráví o bohatém podnikateli z nejmenovaného menšího ruského města. A tenhle čtyřicátník má nevěrnou ženu a ruská invaze na Ukrajinu tak vytváří tlak na jinak jeho velmi prosperující spediční firmu. Pokud vás zajímají detaily, jak už jsem zmiňovala, i rozhlas.cz, sekce Kultura a hezký, podrobný, jako vždy, text Pavla Sladkého, který si teď můžete přečíst. No a já už vám po snímku v kinech nabídnu teď zase další muziku. Míříme za Subaru, což je stále ještě poměrně novinkový track u nás v playlistu, ale hned potom třeba taky Jaša 96 nebo hudebnice Sabrina Carpenter.

0: Tolik v Berlíně usazený hudebník Jaša 96, tedy Jáchym Kovář a taky Purple Boy na jejich společném tracku EDM. 16 hodin, 52 minut k tomu, ano, 17 už klepe na dveře do té doby, než vstoupí, tak v playlistu třeba ještě Sabrina Carpenter nebo formace DOCs, po 17 pak Doja Cat nebo Tum, bude toho spousta, celá paleta, třeba o 17:30 pak taky z Brusu nové vydání našeho magazínu Podhoubí, ve kterém se teď zaměříme na chemické látky.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

původem libanonská zpěvačka, taky multidisciplinární umělkyně, tohle je Tum, která je teď aktuálně usazená v Berlíně, ale třeba taky velkou část života strávila v USA. Zcestovala umělkyně u nás v playlistu Radia Wave s trackem Cortisol v úterním odpoledni. 6 minutek po 17. hodině odpolední, abych byla naprosto přesná konkrétní. To je zároveň čas, kdy ladíte dnešní odpolední on air na Wave. No a před námi další muzika, tentokrát o něco novější kousek naší pravidelné rotace, o který se tentokrát postaral pražský rapper Dan Zhun, který tak nějak pokračuje ve svém tradičně vysokém pracovním tempu a naplňuje opět kvótu, tedy 2 alba ročně. Ano, po lednovém nadhledu totiž teďka přišel na začátku října taky s novinkou Víc, no a z ní si budeme hrát teď na Wave ukázku. První Chain, skladba v podání Dan Zhuna.

0: Českobudějovická hudebnice Martina Činátlová, a.k.a. Marjorie, se skladbou Spine, teď na vlnách Rádia Wave. Já už mám pro vás ale tip na dnešní večerní čas, protože právě ve 20 hodin, pokud budete mít stále nalazený Wave, můžete poslouchat aktuální epizodu našeho podcastu Impact. No a asi 20 tisíc lidí je v Česku zcela bez střechy nad hlavou. No a ve věku 18 až 27 let jich pak žije na ulici asi 1500. Proč je bezdomovectví tak vděčné politické téma a jak zásadní roli hrají duševní obtíže nebo queer identita? To jsou otázky, na které se bude ptát kolegyně Adéla Šponerová, analytika Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení. No, jak už jsem zmiňovala, nový Impact startuje právě dnes ve 20 večer.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu.

0: Výtečná má oblíbená australská čtveřice Emil and the Sniffers. You should not be doing that. O tom tedy nebude následující Kulturistán. Naopak, ten bude o věcech, které byste dělat měli.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším jednu kinopozvánku, protože aktuálně do českých kin vstupuje snímek Láska, který si pokládá otázku, kde končí láska a začíná neláska. Představte si Petru, která celý život se vlastně tak nějak potýká s nedostatkem lásky. Necítila ji od svojí matky a teď ji postrádá i u vlastní dcery Anny. Jenže ani Anu nikdo nenaučil zdravě milovat. A když jednoho dne vidí opravdovou lásku mezi pacientem nemocnice a jeho partnerkou, začne proto k umírajícímu muži podezřele inklinovat. Snímek v režii Marko Škopa můžete vidět třeba konkrétně ve čtvrtek 15. října v Ústí nad Labem v tamním sále Hraničář, kde o 17:30 nabídnou právě premiéru snímku Láska. Pak ale určitě koukejte a můžete najít projekce napříč Českem. Takže premiéra snímku Láska, Ústí nad Labem, sál Hraničář a čtvrtek 15.10.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: newyorská post-hardkorová formace Show Me The Body a jejich Do What's Right Happy, skladba v jejich podání, pomalu ale jistě doznívající v úterním odpoledni na Radio Wave. Přiblížila se dnešní půl šestá a to znamená taky přiblížení nové epizody našeho magazínu Podhoubí. Dnes vám nabídnu z Brusu novou epizodu. Žijeme v prostředí, které je toxičtější, než si dokážeme připustit. Minimálně to říká toxikoložka Martina Hájková v novém díle podcastu Podhoubí, který na vás už teď čeká. Ve svém výzkumu hledá náhrady nebezpečných chemických látek a pod názvem Martinčina laboratoř tohle téma přibližuje veřejnosti online. Látky, o kterých mluví, nejsou vidět a proto se snadno přehlížejí. Obsahují je ale i obrazovky počítačů, rychlovarné konvice, koberce nebo třeba náušnice. Před námi tedy teď nová epizoda našeho Podhoubí. Já se s vámi loučím, ale těšit se na vás budu zase zítra ve stejném čase, tedy od 3 hodiny odpolední.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: V jak moc toxickém prostředí aktuálně žijeme my a naše planeta? A co proto každý z nás můžeme v každodenním životě udělat? Hostem dnešního Podhoubí je Martina Hájková, která vystudovala průmyslovou ekologii a toxikologii a aktuálně pokračuje na PhD. Na sociálních sítích letos také začala své poznatky sdílet na profilu Martinčina laboratoř. Dobrý den, vítejte v Podhoubí.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
2: V jak moc toxickém prostředí my dnes žijeme?
3: Já bych řekla, že žijeme v prostředí, který je víc toxický, než si třeba dokážeme připustit. Už jenom kvůli tomu, že ty toxické látky nevidíme. Oni tady s námi jsou, teďka jsme ve studiu a uvolňují se tady třeba z různých věcí, co máme kolem sebe, ale my tady to samozřejmě nevidíme. A tím pádem se lehko něco takového ignoruje a myslím si, že je důležitý tady z tohohle důvodu tuhle problematiku zvědomit.
2: A když se koukneme třeba tady po tom studiu, mě to trošku vystrašilo. Odkaď a co se může třeba takhle uvolňovat, jako když jsme rovnou tady prostě.
3: Tak já tady před sebou vidím obrazovku od počítače, ta má v sobě bromované zpomalovače hoření a to jsou látky, které se tam předávají kvůli tomu, kdyby ten elektrospotřebič zahořel, tak aby se ten požár nešířil prudce, aby se šířil pomalu, aby se to stihlo uhasit, což je velká výhoda, ale jako nevýhoda může být to, že právě tyto látky narušují naší hormonální rovnováhu, která je obecně velmi citlivá. Opravdu se dá narušit lusknutím prstu, ani si neuvědomíme jak. Tak tohle mě třeba napadá, dále je tady koberec, tam se můžou přidat úplně ty stejné látky, ale zároveň pokud je ze syntetického vlákna, tak tam budou i různá aditiva, samozřejmě i mikroplasty, to samý platí i pro jiný textil, který tady vidím, to jsou závěsy a takhle bychom mohli pokračovat dál.
2: Ježišmarja. A jako dá se tomu nějak vyhnout?
3: Je pravda, že s většinou se dělat nic moc nedá. Mám takové ultimátní tipy, třeba právě na to ovzduší, že je docela důležitý si každý den vyvětrat. Udělat fakt jako pořádný průvan a vyvětrat, protože když jsme venku v přírodě, tak tam většinou se s těmito látkami nesetkáme a zároveň je to volný prostředí.

0: lidí, ale když jsme právě takhle někde zavřený a dlouho se nevětrá, tak o to větší koncentrace takhle v té místnosti může stoupnout. Tohle je třeba jedna z věcí, která se dá udělat. A druhá by byla to přemýšlet nad tím, co kupujeme. Protože ne každý lepidlo má stejný složení. Zrovna ty bromovaný zpomalovače jsou špatný příklad, protože ty opravdu jsou všude. Ještě jsem se nesetkala s elektrospotřebičem, který by je neměl v sobě. Co se týče třeba toho textilu, tak je fajn určitě preferovat přírodní materiály.
1: U toho textilu mě rovnou napadá, jak moc to redukuje praní.
0: Co se týče praní, tam bych si dávala pozor na to, co peru. Pokud peru něco z polyesteru, něco ze syntetického vlákna, něco v uvozovkách plastového, tak je důležitý pamatovat na to, že se uvolní mikroplasty. To znamená, že je fajn tenhle typ textíly prát na nižší teplotu. Já i teda radím to, kupovat co nejvíc oblečení z těch přírodních materiálů, protože do těch syntetických tak se přidávají různá aditiva. Teďka si třeba vzpomenu na kauzu, kdy Arnika testovala spodní prádlo a našla tam bisfenoly, a což jsou látky, které ovlivňují hormonální rovnováhu. Takže tím, že si pořídíme oblečení hlavně z přírodních materiálů, tak tím můžeme předcházet tomu, aby jsme byli kontaktu právě s těmi aditivy, které se dávají do syntetických vláken. Pak se hodně vedou debaty o tom, že by pračky měly mít filtr na právě ty mikročástice, mikroplasty, že tím by se výrazně snížily emise mikroplastů do životního prostředí. To je taková hudba budoucnosti.
1: A takové filtry už existují.
0: Ano, testují se.
1: Vlastně u těch mikroplastů, já když jsem hledala nějaké studie, tak jsem vlastně nenašla nějaké konkrétní jako dopady, které jsou zatím potvrzené. Samozřejmě chápu, že to trvá nějaký čas, než se to všechno jako otestuje a než se ty studie udělají. Je asi jasné, že mikroplasty budou určitě jedním z tématů budoucnosti také, že?
0: Určitě. Já se snažím k mikroplastům tolik nevyjadřovat, protože přesně, jak jste říkala, zatím tohle téma není tak prozkoumané. Nicméně, když se nad tím zamyslíme čistě z nějakého selského rozumu, tak máme teda tady mikroplasty, víme, že se ta jejich koncentrace zvyšuje, že jich je v tom životním prostředí čím dál víc. Víme, že tady máme stovky různých aditiv, z toho některý už jsou zakázaný, některý se teprve prozkoumávají, který se přidávají do těch plastů, protože to je právě ta jejich největší výhoda, že my si je můžeme nadizajnovat přesně podle těch vlastností, co chceme. Když je chceme odolný vůči UV záření, dáme tam UV stabilizátory, můžeme si navolit barvu, můžeme si navolit, jakou mají mít pružnost, pevnost a tak dále, ale tohodle se docílí jenom tak, že tam přidáme právě některý aditiva. Což si hodně lidí neuvědomuje. Ono to vypadá, že jde vyloženě o plast, jako polymer jako takový, ale je tam právě i to B, že společně s tím polymerem jsou tam právě tyto aditiva. No a když máme mikro a nanoplasty, tak máme plasty velmi, velmi malého rozměru, který se můžou dostat na různá místa v těle. A jelikož ty aditiva mohou narušovat hormonální rovnováhu, tak dává smysl, že nebudou úplně v tom těle inertní, že tam něco se tam stane. Možná, že nám tu hormonální rovnováhu zase můžou třeba narušit. Takže tohle zatím víme, že můžou i působit mechanicky, že můžou třeba ucpávat, ale je to velká černá díra, kde jsme úplně na začátku poznání.
1: A je pravda, že týdně sníme tolik plastu, kolik váží platební karta?
0: Ne, tohle je mýtus.
1: Já jsem to samozřejmě objelo úplně článkama v médiích a myslím, že tohle může vystrašit úplně každého,
0: určitě.
1: Protože ta představa je strašná.
0: Přesně. Ta představa toho, že mám kartičku, kterou sním za týden, tak je úplně jako wow. Ale ne, tam došlo prostě k chybě v přepočtu a potom samozřejmě se tady této jako lákavé nebo takový jako expresivní představy, tak se chytla média. No a už tady tenhle mýtus byl na světě. Ta chyba v tom přepočtu vznikla tak, že ty mikroplasty, oni mají různý tvary. Je to vlastně jako, mně to přijde trošku jako art, že každý má jinou barvičku, jiný tvar, jiný jako úplně jiný rozměry. Najdeme tam rozměry všeho druhu a ono pak je hrozně těžký jakoby stanovit nějakou hmotnost, protože vy to musíte přepočítat. Do toho ještě důležitý zmínit, že každý ten plast má jinou hustotu. A když máme takhle obrovské množství částiček, tak tam potom lehko právě vznikne nějaká chyba přepočtu, takže tímto způsobem právě došlo k té mylce.
2: Podhoubí na rádiu Wave.
1: Hnedka na začátku jsem zmínila i otázku, co pro to každý z nás můžeme v každodenním životě udělat. Tak co je ta oblast, na kterou se můžeme zaměřit?
0: Myslím si, že má největší cenu se právě zaměřit na tu domácnost, kde trávíme nejvíc času a máme na malém prostoru hodně různých zdrojů znečištění. Nicméně vždycky to hodně závisí na tom daném životním stylu toho člověka nebo té rodiny, proto je třeba těžší dávat konkrétní rady. Nicméně třeba takovým příkladem je varná konvice. Tu každý z nás používá opravdu často, nebo myslím si, že většina z nás ji třeba použije několikrát do týdne. A když vidím, že ta konvice je z plastu a ještě vidím, že ten plast je takový zašlý, to znamená, že už ta konvice je starší, to znamená, že z nějaké doby, kdy třeba ještě ta chemická legislativa nebyla tak přísná, to znamená, že může obsahovat víc právě těch nebezpečných látek, tak tam už mi to právě dává smysl se na to zaměřit, protože je to třeba malá změna, koupím si tu konvici, která je v nerezu za pár stovek a může to udělat jako velký rozdíl. Navíc ten plast, jak jsme se bavili, tak je hodně nepředvídatelný materiál. My opravdu nevíme, co v něm je. Neví to ty prodejci, vědí to výrobci, ale je to nějaká tajná receptura, takže my se nemůžeme zjistit, jaké konkrétní látky do toho plastu byly předány. Proto když právě nemám ty informace, tak o to větší třeba to riziko tam za mě je a o to větší smysl to má řešit. Zvlášť pokud ten daný výrobek používáme třeba každý den.
1: A máte ještě nějaké další tipy, co dělat v domácnosti? Napadá mě samozřejmě kuchyně, napadají mě nějaké produkty v koupelně, co prostě můžeme dělat?
0: Jo, na to bychom mohli natočit sérii, takže dám takové svoje ultimátní tipy. Ultimátní kvůli tomu, že většinou není potřeba na to vynaložit nějaké velké úsilí nebo finance a zároveň to udělá velkou takovou univerzální službu. První tip tak je určitě to větrání. Ideálně z rána, kdy ještě třeba nejsou tak velký emise z dopravy právě přes tu noc a udělat opravdu velký průvan a provětrat ty prostory. To samé je uklid, zbavit se prachu, protože právě na ten prach se sorbují často právě ty chemické látky, které doma nechceme. Uklid je opravdu velmi důležitý. Další je být minimalista. Být minimalista celkově. Na mě teďka vyskočil reel, kde byla slečna, která dělala 10krokovou skincare rutinu. To je opravdu expozice jako hodně různým chemickým látkám najednou. Tak to bych úplně nedoporučovala a s tím tak, co se týče drogérie, tak třeba uklízecí prostředky, tak tam máme super alternativy, kdy se jedná vyloženě o jednu chemikálii, ne žádnou směs, ale vyloženě jednu chemikálii, která je ještě univerzální. Takže ji můžeme použít na různý povrchy, na různý, nevím, scénáře uklidový. A to je typicky třeba jedlá soda, kyselina citronová nebo perkarbonát sodný, kterým krásně třeba se dá dezinfikovat. No a ta třetí oblast, tak to jsou plasty. Plasty, to je věčné téma, jak jsem zmiňovala, je to velká neznámá a proto je dobrý je co nejvíc minimalizovat. Minimalizovat je v kuchyni, co se týče třeba nějakých kuchyňských pomůcek, nebo textilí, ať už v domácnosti, jako třeba potah gauče, závěs, ale i třeba právě co se týče oblečení, třeba když někdo hodně často sportuje, což je super, dělá jako hodně věcí pro svoje zdraví, tak tím, že si na sebe dá textil ze syntetického materiálu, tak si naopak třeba může v tomhle směru škodit, protože se spotí a ten pot kysele je pak v kontaktu s tou textilí a už máme vlastně zaděláno na nějaký uvolňování látek. Takže i třeba tady tohle brat potaz, ty plasty co nejvíc minimalizovat. Vím, že to je těžký, protože jsou téměř všude, jsou levný, ale pokud si dáme práci, najít třeba nějakou alternativu, třeba místo plastového úložného košíku najít třeba ze slámy, tak nebo ze dřeva, tak je to sice malý krok, ale v dlouhodobém měřítku to už nějaký rozdíl udělá.
1: Vy jste zmiňovala třeba jedlou sodu nebo perkarbonát sodný. Tak na co všechno se v domácnostech dá používat a neměli by si lidi přeci jenom na něco dávat pozor?
0: Tady ty chemikálie, které jsem zmiňovala, tak jsou teďka hodně oblíbený, protože jich je pár. Jedná se hlavně o právě jedlou sodu, kterou běžně třeba používáme i při pečení. Jedná se o bílý ocet, což je ocet, ale je bílý, to znamená, není dobarvovaný jako ten potravinářský. Máme tam právě perkarbonát sodný, což je skvělý jako dezinfekční činidlo, který ale dezinfikuje pouze právě za zvýšené teploty, když ho zalijeme horkou vodou, a pak tam máme třeba i kyselinu citronovou. A je skvělý, že tyto prostředky teďka můžeme běžně koupit v drogérii, že dřív to vůbec nebylo dostupný. Dokonce najdeme i spoustu tutoriálů, jaký prostředek na co použít a přesně co nekombinovat. Určitě bychom neměli míchat perkarbonát sodný právě s nějakou kyselinou, třeba s tím bílým octem, protože nám potom může vzniknout kyselina peroctová, která leptá kůži, oči a dýchací cesty. Takže tohle je jediná kombinace, na kterou si fakt dát pozor a která může nějakým způsobem uškodit. Nicméně, když tyto jednoduché chemikálie budete mezi sebou míchat, tak se většinou nic nestane, ale co bych možná ještě nedoporučovala, tak míchat zásadu s kyselinou. To znamená právě třeba ten bílý ocet, třeba s tou jedlou sodou, tak tím se to vlastně zneutralizujete a ten účinek potom to nemá. Takže ono je dobrý třeba sledovat na to nějaký tutoriály, nebo jsem viděla i, že se prodávají průvodce, kde máte přesně nějaký, jako, nějaký případ toho, jak ta domácnost je znečištěná a co konkrétně v jakým poměru použít. A můžete si vlastně udělat takovou svoji vlastní laboratoř a tady z těchto pár chemikálí si pak dokážete poradit úplně s čímkoliv, což mi přijde naprosto fascinující. Tyhle chemikálie já doporučuji kvůli tomu, že jsou prověřené, jsou bezpečné a právě, že nic moc nehrozí. Takže i když to možná teďka z toho mýho vyprávění zní děsivě, tak naopak je to vlastně skvělý, pokud i doma máte malý dítě, tak víte, že to je nějaký šetrnější úklid.
2: Poslouchej Podhoubí na rádiu Wave.
1: Tady u toho mě napadá otázka, jestli jsme u něčeho zbytečně paranoidní. Ať se to týká vlastně chemikálí, jako jsme teďka zmiňovali, anebo třeba právě těch toxických látek.
0: Určitě, pokud někdo třeba cítí tady z tohle úzkost, tak podle mě není dobrý si zjišťovat ty informace dál, ale spíš jako zůstat v klidu, jo? Protože ten stres hodně, hodně škodí. Takže spíš k tomu přistupovat jako tak informativně, jakože zajímám se, chci něco dělat, tak se najdu návod na to, co bych třeba mohl v tom životě změnit, jak bych mohl experimentovat, jaký návyk bych třeba mohl přeučit a tak dále.
1: Já jsem se ještě chtěla zeptat, mě vlastně napadá, jak je možné, že se k nám do Evropské unie ty látky skrze třeba nějaké produkty z internetových e-shopů vlastně můžou dostat. Jak dlouho trvá, než třeba nějaké laboratoře ty produkty otestují? Jak to, že se to na ten trh vlastně dostane?
0: No, já bych asi na úvod zmínila to, že je důležité si uvědomit, že Evropská unie má jednu z nejpřísnějších legislativ, co se týče právě nějakého omezování chemických látek na světě. Ta legislativa se nazývá REACH, pokud by to někoho zajímalo a chtěl by si vyhledat více informací. A znamená to to, že pokud ten výrobce nemá data o bezpečnosti té látky, tak tu látku nemůže prodávat. V praxi to znamená to, že musí investovat svoje peníze do toho, aby dokázal, že ta látka je bezpečná. To se dělá tak, že se provedou různé ekotoxikologické testy na organismech a z níž pak víme zhruba, jak se ta látka chová. Nicméně všechno má svoje trhliny a když se mi někdo zeptá, no tak jak je možný, že se to prodává? Jak je možný, že to je nebezpečný a můžu si to koupit? Tak je tam několik faktorů. První je nahrazování látek, protože třeba často na těch plastech vidíme BPA free, že to je bez BPA, jenomže když se právě takhle jedna látka plošně zakáže, tak se nahradí druhou, jinou ze stejné skupiny, s podobnými, někdy úplně stejnými vlastnostmi. To znamená třeba tady to BPA se nahradilo BPS a potom se začíná úplně od nuly a zase se musí dokazovat, že ta látka je toxická, že by neměla úplně v těch produktech být a že bychom si na ní měli dávat pozor. Druhá slabina je to, že se uplatňuje koktejlový efekt, takhle to přezdíváme, a to je to, že my vlastně nevíme vůbec, ale vůbec nic o tom, jak ty látky potom vzájemně interagují, protože my něco dostaneme ze šamponu, něco z těch plastů, něco z oblečení, něco z ovzduší, něco z vody, něco z jídla. No a je to obrovská jako směs látek a z toxikologie víme, že ty látky mezi sebou můžou různě interagovat. Kromě toho, že se jich účinek třeba negativní na zdraví může sčítat, tak se může přímo i násobit. A tohle je fakt jako totální černá skřínka, kdy my nevíme zdaleka nic a přesně proto se třeba i vyplatí být nějak předběžně opatrný a mít aspoň nějaký ponětí o tom, kolik třeba těch látek můžeme takhle přijmout. No a ta třetí věc, tak je to, že jak se to pak reálně kontroluje. Na ten trh se uvádí obrovské množství výrobků denně, často ze zahraničí, a ty celníci to dokáží zkontrolovat minimálně. Ono, když bych teďka zabrouzdala trošku do té naší chemické praxe, tak každá látka se stanovuje nějakou jinou analytickou metodou a je fakt těžký otestovat. V praxi je opravdu těžký. Jednak jako si člověk musí říct, co v tom daném produktu teda může být za tu látku, aby zvolil teda vhodnou analytickou metodu, a hlavně by takhle musel projít strašně moc těch výrobků jako denně, a není v našich silách je zkontrolovat prostě všechny. Jako některý nám logicky proklouznou.
1: A pro běžného lajka dá se tomu nějak jakoby vyhnout v rámci toho nakupování?
0: To je skvělá otázka.
1: Což mě zároveň i jakoby přivádí k otázce, jestli vlastně třeba přírodní produkty a přírodní kosmetika automaticky znamená netoxická.
0: Co se týče teda toho, jak se těm látkám vyhnout, to je strašně vlastně důležitý. Úplně asi to nejdůležitější, co bych k tomuhle mohla říct, tak je to, že musíme se zamyslet nad tím, co kupujeme. Jo, komu ty peníze dáváme. A musíme si i uvědomit to, že my jako spotřebitelé, tak my určujeme tu poptávku. To znamená, já za sebe bych se určitě nebála udělat větší průzkum toho trhu a opravdu si zvolit výrobek z materiálu, který mi bude vyhovovat. A ještě bych se ani nebála udělat ten krok navíc a napsat tomu prodejci toho výrobku, to znamená té firmě, třeba tomu e-shopu, dotaz, nějaký doplňující dotaz na to, co mě zajímá. Jo? Typicky, jestli v tom není třeba nějaká PFAS látka, jestli v tom, jestli mají ten a ten certifikát, a nechala bych si ho poslat. Protože díky tomu, je to teda nějaký tlak, ale díky tomu i ty prodejci potom budou mít větší motivaci ty certifikáty vyžadovat, schromažďovat je, zjišťovat si je vůbec, jestli ten výrobek ten certifikát má. A když tohle ten prodejce udělá, tak naopak ten výrobce potom nebude moc šmelit a dávat tam nějaký látky, které nechceme. Takže tohle si myslím, že je jako velmi důležitý. Jak říkám, nějaká střídmost v tom, co nakupujeme. Nenakupovat toho tolik, prostě radši méně kvalitnějíc a vědět, jakoby, co ten výrobek obsahuje. S umělou inteligencí se můžu poradit o tom, na co se mám teda doptat, co by ten výrobek mohl obsahovat. Ona to dokáže hezky shrnout, tak řekne, no tak zeptej se, jestli to nemá tohle, tohle a tohle, a jestli by ti to ten prodejce doložil. A to je podle mě to řešení.
1: To je super, to je super rada, podle mě, nebát se zeptat.
0: Je to tak, a možná jako ještě, když půjdeme ještě za hranici tohodle, tak podle mě úplně ten stavební kámen tohodle všeho, tak je mít s tou přírodou nějaký vztah. Protože když mám s tou přírodou vztah, chci o ní pečovat, uvědomuji si to, že všechno, co mám, tak mám jenom díky ní, tak potom mě to nutí si ty informace zjistit, udělat ten krok navíc a přemýšlet nad tím, jak třeba to moje fungování může mít dopad.
1: Přivedlo vás k chemii právě vztah k přírodě?
0: Musím říct, že ano. Já zbožňuji přírodní vědy, protože ono mi to nese takový benefit toho, že dokážu pak díky tomu být víc přítomném okamžiku. Protože jsem v té přírodě, ty vědomosti, co mám, tak mi vysvětlí, co se vlastně kolem mě odehrává, a začne mě to fascinovat a začnu to víc zkoumat. Miluji třeba se koukat na různé struktury, které se v té přírodě nachází, a potom jsem v úplným jako flow a jsem v tom přítomném okamžiku a najednou úplně zapomenu, že mám nějaký starosti, že mám vyřídit tohle, to, tamhle, to, a dává mi to velký pocit klidu a štěstí.
2: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
1: A ještě jste taky úplně na začátku, když se vrátíme úplně obratem, říkala, že tam je i celkově míň toxických látek, nebo když jste to přirovnávala tady ke studiu, což mě vlastně taky hnedka už na začátku tak trklo, jestli jsou třeba nějaké studie na to, jak velký rozdíl tam může třeba být.
0: Ano.
1: Jako jsou, a jsou místa na světě, kde je to opravdu jako úplně bez takovýchhle toxických látek, nebo už se to dneska dostává prostě úplně všude skrz nějaké nějaké jako vody, samozřejmě podzemní vody, půdu. Jak důležitá je vlastně živá půda? Já mám tak strašně moc otázek, tyjo, že hrozně se omlouvám. Teď jsem to
0: a jedna je lepší než druhá. Já bych asi na to odpověděla tak, že právě ty persistentní organické polutanty, ty popsy, tak oni se dostanou úplně všude. Oni se dokáží prostě transportovat na velké vzdálenosti a už nemáme na této planetě žádné místo, kde by nebyly. Takže v tomhle ohledu je to takový zastrašující. Nicméně, co by mohlo být uklidňující, je to, že se posuzuje zákaz právě třeba PFAS látek a nejenom jako jedné, dvou, ale celé té skupiny, což teda mluvíme o zhruba 10 000 látkách. Ono jde spíš o to, jak jako ty následky už teďka zmírňovat. Já jsem četla třeba různé studie, které se zaměřovaly právě třeba na to reprodukční zdraví napříč různými trofickými úrovněmi. To znamená, že udělali experiment v rámci třeba jednoho ekosystému, že to místo dekontaminovali a pak pozorovali, jak se ta populace uzdravuje. Takže nemůžeme si úplně dávat takový ambice, že bychom chtěli jako všechno vyčistit, ale určitě důležitý si dávat ambice v tom, co teda, kde to jako hoří a kde by se do toho měly investovat peníze a kde by se to mělo napravit a jak bychom tomu měli předcházet.
1: To mě přivádí ještě k otázce, co to vlastně znamená věčná chemikálie. Co si pod tím já jako někdo, kdo nemá absolutní základy v toxikologii, chemii si nepamatuju. Co si pod tím mám představit?
0: Pro mě ty věčné chemikálie nebo PFAS látky, to jsou látky, které mají velmi pevnou vazbu mezi uhlíkem a florem. Uhlík je, že jo, z uhlí, tam ho najdeme typicky, flor zase třeba v zubní pastě a tady tu vazbu, co mají, tak ta vazba je tak pevná, že ji rozruší jenom teplota 1000 stupňů Celsia. Tak proto se jim vlastně říká věčné, protože tady to teploty jen tak jako nedosáhneme, to je jako nemožný, takže úplně rozložit se běžně nedají. Oni opravdu jsou věčné a navždy už s námi tady na té planetě zůstanou. Pro mě osobně je to ten nejhorší kontaminant, co existuje a dala jsem si za svůj osobní cíl, že nemůžu umřít, dokud se tyto látky nezakážou, což možná bude brzy, takže pak budu moc umřít, ale je to fakt jako tragédie, je to jako my jsme si tím zamořili celou planetu a prostě se toho fakt nezbavíme. A nejhorší na tom je, že tyto látky vlastně ještě nikoho donedávna nezajímaly a taky je docela i blbý to, že máme jako právě běžně v domácnostech.
1: Tyhle látky třeba konkrétně můžou být kde?
0: Typickým zdrojem tak jsou výrobky, které slibují nějaké zázračné vlastnosti. To znamená, že jsou nepřilnavé, jsou dlouhotrvající, jsou vodoodpudivé a tak dále. V domácnosti jsou to typicky teflonové pánvičky a celkově teflonové nádobí. Tím, že toto nádobí používáme, tak se právě mechanicky poškozuje a pak, když to nádobí umyjeme, tak se to dostává do vod, který pak třeba zase pijeme. A tyhle látky se velmi obtížně čistí, je na to taková speciální jako technologie, je to na to speciální aktivní uhlí, ale který ani nenasorbuje všechno, takže zase prostě jenom tady tím, že používáme tady právě to teflonové nádobí, tak si znečišťujeme pitnou vodu a jsou to určitě impregnační spreje na boty. Tam by jsem se určitě vždycky doptala toho prodejce, aby potvrdil, že neobsahuje PFAS látky, protože ty pak se lehko inhalují a ulpívají na tom okolí, kde právě ten impregnační sprej naaplikujeme. Dalším zdrojem jsou třeba nepromokavé textilie, bundy, tam zase se to odírá, takže zase se to nějakým způsobem dostává do toho našeho životního prostředí.
1: A blíží se to k nějakému zákazu?
0: Teďka taková velká výhra byla to, že jsme docílili toho, aby PFAS látky, věčné chemikálie, nebyly v obalech na jídlo, protože tam se vyskytovaly většinou jako v těch jednorázových obalech, ale třeba i v pečícím papíře a podobně. Takže tento zákaz platí od srpna. Aktuálně teďka je na stole zákaz celé té skupiny, to se týká teda 10 000 PFAS látek a díky tomu bychom teda mohli udělat to, co už mělo být dávno uděláno, kdy se zjistilo, že tyto látky jsou problematické, že způsobují zdravotní potíže a tak dále, takže tohle bychom se mohli dočkat třeba v roce 2028.
1: Mám takovou poslední jako větší otázku nebo téma. Když se tady bavíme o věčných látkách, napadá mě, jak moc je celkově v těchto otázkách jako chemikálií a toxických látek důležitá zdravá a živá půda?
0: Tak půda, která je živá, to znamená má hodně mikroorganismů, tak je pro nějakou dekontaminaci nebo pro snížení právě toho negativního vlivu toxických látek velmi důležitá, protože dokáže tyto látky rozkládat. Problém je to, že je tam takový jako začarovaný kruh, že čím více těch toxických látek, tím míň je ta půda živá a tím míň právě dokáže nám pomáhat v tom je rozkládat, ale nejenom rozkládat. Ta živá půda dokáže ty látky i nasorbovat a tím pádem zastavit to šíření, což je pro nás velmi vhodné, když právě provádíme nějaký sanace, dekontaminace míst, protože tím pádem pracujeme třeba s menším objemem zeminy a tím pádem je to i levnější, že jo?
2: Poslouchej Podhoubí na rádiu Wave.
1: Kde se vidíte za 5 let, co vás čeká v budoucnu dál a zároveň, co vás přivedlo na sociální sítě?
0: Já bych sem chtěla dodělat doktorát a chtěla bych sem dál tady v té akademické sféře zůstat, minimálně být s ní v kontaktu, protože mi to přijde jako velmi, velmi důležitá práce v dnešní době, kdy třeba se do toho veřejného prostoru dostávají různé informace, které pak je jako důležitý vyvracet. A to, že člověk vyvrátí, tak vlastně je často zatím mnohem víc práce, než to, když někdo jen tak něco právě řekne a rozšíří se to, třeba nějaký blábol, když to tak nazvu. Takže to chtěla bych možná předávat prostě tu lásku, kterou k tomu mám, k tomu experimentování, k tomu jako zamýšlení se nad věcma, jakoby nabourávat takový ty zajetý pořádky. Nemusí to být nutně úplně jako politického charakteru, ale třeba se zamyslet nad tím, proč něco kupujeme, jo? Takovým příkladem jsou třeba závěsné kuličky do záchodu, že jakoby k čemu vlastně jsou, generují nějaký těkavý látky do ovzduší, dobře, je to vůně, super, ale prostě nám to ovzduší znečišťují. Když spláchneme, tak se to dostává do vod, zůstává potom odpad, ten plastový nosič a nemám na to teda experiment, ale myslím si, že to prostě té čistotě toho záchodu nějak moc nenapomůže. Takže prostě se zamyslet i nad těmahle jako jednoduchýma věcma, hlavně se zaměřit na ty domácnosti, protože vidím, že to je hlavní zdroj těch škodlivých látek a vidím tam obrovský potenciál v tom, jako si to optimalizovat tak, aby to tak nebylo.
1: Tak moc děkuji za rozhovor a ať se daří.
0: Mockrát děkuji.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Rádio Wave.
1: Krásný den, zdravím všechny posluchače Šatníku, od mikrofonu zdraví Veronika Dušková a v dnešní epizodě zavítáme opět do Prahy a podíváme se do Šatníku osoby, co osoby tvrdí, že má 3 svetry a 2 kalhoty, takže já to jdu dneska zkontrolovat. Je to zkrátka velká minimalistka a kromě toho nám dala spoustu tipů na zodpovědné a české značky. Dnešním hostem je totiž úžasná Rozárie Haškovcová, na Instagramu ji možná znáte pod přezdívkou Zhluk Buněk, no a Rozárie studuje environment
4: environmentální politiku na Univerzitě Sciences Po v Paříži a na svém profilu vzdělává sledující o změně klimatu, environmentální politice, inspiruje k seberozvoji a přináší tipy, jak žít udržitelněji a mnoho dalšího. My se dnes ale podíváme hlavně na to, jak minimalismus a udržitelnost vypadá přímo v jejím šatníku. A taky na to, jak se člověk stane takovým minimalistou. Tak vám přeji příjemný poslech a jdeme na to.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: Tak já už jsem tady, jdu zazvonit.
5: Čauky.
4: Ahoj, Rozárko.
5: Ahoj. Vítej u mě.
4: Moc děkuji za pozvání, těším se hrozně moc. Já se teda nacházím dneska v Praze, je to tady velmi minimalistické a moderní, máš to tady krásně a ty jsi už tady hnedka naproti dveřím otevřela svůj walking closet, to jsem teda ještě nebyla v takovémhle šatníku.
5: Jako je to vlastně strašně chytře udělaný, že je to takový malý byt, ale vlastně se jednou příčkou udělalo, že tady je walking closet.
4: No ale než se dostaneme k tvému šatníku, řekni mi něco o tomhle bytě.
5: Tak je to v panelákovém bloku, vlastně v Praze. A je to ale nově zrekonstruovaný a myslím si, že se to krásně povedlo, ale já se přiznám, že už jsem přišla do jako hotového, protože to je teda byt mýho přítele. Přijde mi to velmi chytře udělaný z pohledu úložných prostorů, že tady je fakt využitý každý jako centimetr čtvereční a přesně tak stejně geniálně mi přijde ten šatník, že to je fakt udělaný prostě dvě příčky a přesto je daný jako dřevěný dveře do toho šatníku a je to fakt jako walk-in closet v paneláku, takže to je úžasný.
4: Líbí se mi, které obdivuješ efektivní využití prostoru, zatímco jsi obrovská minimalistka, co v jednom rozhovoru tvrdila, že má dvoje kalhoty a tři svetry a to já dneska jdu právě zkontrolovat.
5: Investigovat dneska.
4: Ano. A už to, já to teda teďka zrovna vidím, mám to před sebou a vypadá to, že to asi bude pravda. Vidím tady teda o jeden svetr navíc. O jedné kalhoty navíc.
5: Ano, tak svetry jsem teď dokupovala, takže to budeme dneska mít spojený i s takovým holem, protože jsem to ještě vlastně neměla na sobě, vzhledem k tomu, že je teď léto. A kalhoty, no to přepočítáme, no. Ale vlastně si tam nechávám kalhoty třeba, že už jsem je vyřadila, ale říkám si třeba na takový Colors of Ostrava, takový sítě růžový se vlastně hodí každý rok vytáhnu, teda aspoň jednou do té Ostravy.
4: A já už jsem tady nakousla ten minimalismus, to se asi prolíná celým tvým životem a i oblečením. Tak to mě řekni nějaký příběh toho, jestli dřív bylo to, že Roza řeší životní prostředí, anebo to, že řeší minimalismus, nebo to tak šlo samo spolu ruku v ruce.
5: Myslím si, že to je hodně o tom, že jsem extrémně citlivá a že jsem se od malička vztahovala k věcem, k místům, k lidem, jako hodně. Takže mě je vždycky strašně líto cokoliv vyhodit a jsem z toho hrozně smutná a mám ke všemu jako nějaký vztah, ke všemu mám nějaký příběh. Já si taky hodně pamatuju věci, takže si prostě vždycky pamatuju, co všechno jsem prožila, kde jsem to koupila nebo od koho jsem to dostala. A vlastně už jako malá jsem třeba s plyšákama hrozně řešila, že jakoby mám ráda. Teď jsem si říkala, ty a co s nima bude, až já tady jako nebudu, že přece nikdo si nebude chtít hrát s mojí jakoby totálně už mudlanou. Prostě jsem měla takovou baletku malou jako myšku, takovou Angelinu balerínu. Takže jako s tím už se nikdo po mně chtít hrát jako nebude, ale pro mě to má přece takový jako význam. Tak co s ní budu dělat? A vlastně jsem pak nechtěla už víc plyšáků, protože jsem vlastně by mě to jako přidalo víc toho ještě stresu, jestli to dává smysl. Takže to začalo určitě první. Takže jsem potom se snažila jako nemít víc plyšáků, nemít víc hraček, anebo takových hraček, který třeba vím, že můžu prodat, nebo že můžu jako jít dál. To podle mě vlastně odstartovalo potom i ten můj zájem o tu udržitelnost. Takže já si myslím, že to určitě začalo tím jako minimalismem. A pak se to přelilo do toho, do té udržitelnosti, protože jsem začala přemýšlet, jako ty věci jsou jako z plastu, že jo, z polyestru. A teď nejenom, že tady teda budou. Až já odejdu, ale ještě tady budu jako o hodně díl, až já odejdu. Takže vlastně pak jsem v souvislosti s tím začala hodně řešit plasty, plastový odpad, znečištění.
4: A ti bylo kolik let?
5: Já vůbec nevím, jako já podle mě tady s tou Angelinou balerínou jsem se stresovala, když jsem byla klidně v první, druhý třídě. Mm-hmm. No jakože asi si to nepředstavujeme tak, že jako byla Angelina balerína, já jsem si řekla, OK, tak teď už jako nic si nebudu kupovat, tak prostě jasně, že to byl nějaký proces, ale pamatuju si tyhle myšlenky prostě už takhle jako brzo.
4: A nakupovala si teda někdy vůbec ve fast fashion a nebo měla si takovou tu fázi, unáhlené nákupy, všechny peníze za vysvědčení jdu s holkama utratit do HM-ka. Měla jsi tady tohle?
5: No jasně, 100%. Takže právě proto říkám, že to jako není lineární, jako nepředstavujte si, že jsem od první třídy jako byla udržitelný minimalista, takže to určitě tak nebylo, protože přesně mám pocit, že v tom věku 12 až 15, tak to jsou taky ty roky, kdy člověk prochází tou pubertou a snaží se zapadnout a zalíbit a prostě v tom kolektivu nějak se etablovat, takže určitě do toho spadaly i nějaký jako trendy. trendy, přesně jak se člověk oblíká a tak. My jsme měli školu hnedka u obchoďáku, a takže jsme přesně jako o přestávkách nebo o volných hodinách tam chodili koukat a vybírat, ne kupovat, ale minimálně jako koukat, a extrémně nás to bavilo, že to, nevím, jestli jsi to taky měla vlastně.
6: Jo, byla to klasika. Jo. Prostě měla jsem třeba 300, ale celý den jsme starali v obchoďáku, jenom jsme se koukali jako na to, co bychom si mohli koupit.
5: Přesně, přesně. Tak to jsem měla úplně stejně, takže to bylo jakoby, já nevím, volný odpoledne, tak to bylo jako plán na volný odpoledne, jdeme prostě do obchoďáku probírat, co by se nám tam jako líbilo, no. A pak si něco i koupit. A pak můj jako oblíbená historka je, když u nás ještě nebyl Primark a jeli jsme do Drážďan kvůli tomu. A přesně jak jsem měla jako 300, jako málo peněz, tak tam najednou všechno stálo 1 euro, bylo to hrozně levný. A my jsme jeli do těch Drážďan jenom kvůli tomuhle jednomu obchodu, který jsem slyšela, že bude, že je jako prej levnej. A tam jsem přesně se snažila jako maximalizovat množství věcí, které můžu vyždímat z té 300, že jo. A pamatuju si jeden specifický top, který jsem si fakt koupila jako jenom proto, že to bylo za 1 euro, a já jsem si říkala, hele, asi dobrý, asi jako by prostě why not. A pak jsem ho nikdy neměla na sobě a hrozně jsem se za to styděla, protože jsem tam měla tu citovou vazbu, že jo. Pamatovala jsem si, jak jsem si to koupila tenkrát v těch Drážďanech s těma mými kámoškama. A bylo mi to hrozně líto, ale musela jsem pak uznat. A to byl pro mě i takovej zároveň jako moment, kdy jsem si to začala uvědomovat, jako že jsem si dobře pamatovala, jak jsem ho dávala do toho košíku jenom proto, že tam u toho byla ta velká červená 1 euro, že jsem tušila už v té době, že to nebudu mít s čím zkombinovat a jak to nosit, a že jsem to vlastně nakonec vůbec nenosila. A tam možná začaly ty moje nějaké úvahy o tom, jako co to je vlastně trend, a nebo co to je tady to jako impulzivní nakupování, protože jsem si to sama jako vyzkoušela.
6: Mm-hmm. A bylo to potom ten tvůj přerod k udržitelnějšímu přístupu k šatníku ze dne na den, nebo to bylo nějak postupně?
5: Nemyslím si, že to byl přesně tady ten moment, ale byl to první moment, kdy jsem si to začala trochu uvědomovat. Já jsem potom se začala načítat o tom, co to je fast fashion, protože jsem o tom začala slyšet. Já jsem řešila pořád ty plasty, já jsem řešila hodně brčka, řešila jsem hodně plastové sáčky, třídění odpadu a tak. A vlastně jsem tady ten aspekt, jako ta fast fashion móda, to jsem vůbec nevěděla. A vlastně to byly jediný obchody, které já jsem znala, že jo. Prostě jsme jednou za rok jeli do prostě na Chodov a tam jsme oběhali všechny ty obchody a udělali jsme takový jako roční nákup, prostě jsme jako nějaký jeden svetr jsme doplnili, kalhoty, třeba boty. Takže to bylo jediný, co jsem znala, jako žádnou alternativu jsem neznala. Tak jsem si to začala načítat a říkala jsem si, no jo, no to je hrozný, tak to teda už nechci podporovat. A pořád jsem se jako v rámci toho Chodova snažila hledat, jestli tam je nějaká značka, která teda jako je dobrá. A pak jsem vlastně postupně začala zklamáním zjišťovat, že jako to jsou všechny ty klasické značky, které člověk zná, že a ještě to často je tak, že je jedna jako mateřská společnost, která má 5 značek, že jo, a jsou ideálně vedle sebe. A zařekla jsem si, že teda už tam nebudu nakupovat a nenakupuju. A já si myslím, že to může být už 8 let dneska, jako možná druhá k střední, něco takového může být.
6: Hodně se vidím v tomhle tvým příběhu. My vlastně jsme stejně starý a jako měla jsem to fakt hodně podobně.
1: No tak se jdeme přesunout na ten tvůj šatník. Máš tady nějaký kousky se zajímavou historií, s nějakým zajímavým příběhem?
5: Já tady mám hodně věcí, které se tak pinkáme s mojí ségrou, že vlastně mám tady kousky, které už jako existují v naší domácnosti jako třeba 7-8 let a vždycky to jedna z nás vytřídí a ta druhá se řekne, no tak já si to ještě vezmu. A potom to ta jedna má třeba 2-3 roky, pak mě už to omrzí a pak se to vrátíme zpátky. Tak to mám takový některé věci. Tak to mám třeba tyhle ty šaty. Jsou takový květinovaný šaty s otevřenýma zádama.
6: Jsou smaragdově zelený s takovýma hnědýma kytičkama a jsou semišový, jsou krásný.
5: Semišový, já jenom právě moc ráda a to je přesně, že si mám tady takhle víc kousku, že si to tak jako pinkáme se ségrou, takže taky takový typ udržitelnosti.
6: To je a super, protože máš větší přesně, šatník a nemusíš vlastnit víc věcí.
5: Přesně, přesně. Potom tady mám jedny šaty, které jsou po mojí mamce, které ona nosila v mém věku zhruba, takže těm už je fakt, těm už je tak jako
6: krásný.
5: 20.
6: Šifonový, v mididelce světle fialový a u krku mají takový volánky. Krásný.
5: Takže ty jsem si ještě přešívala s mamkou, nebo jsem tam něco jako opravovala. Mm-hmm. A ty teda nenosím úplně, řekněme, do společnosti, ale tak jsou to takový na víkend, prostě takový víkendový, šaty.
6: Ty nosíš o víkendu šifonový šaty.
5: Jo. Tak já si myslím, že na těch šatech prostě vidět, že přece jenom už je mi jako 25, že to nejsou úplně jako nový šaty.
6: Tak tady fialové kalhoty mě zaujaly. Aha, ty jsou z polyesteru. Tak jak to máš s tím polyesterem, teda Rozko?
5: Tak zrovna sáhla takhle, no. Tak tady ty kalhoty mi koupila zrovna moje mamka a ona, když vidí někde dlouhý kalhoty, tak mě okamžitě bere, protože já jsem fakt jako hodně vysoká, mám extrémně dlouhý nohy a pro mě je strašně těžký najít kalhoty. Takže moje mamka, když vidí někde dlouhý kalhot, tak se mě jako by v uvozovkách ani nezeptá a rovnou je bere. A to je příklad tady těch růžových kalhot. Jsou to světle růžový kalhoty, které jsou ale přesně z polyestru. Je to fakt jako umělotina na první pohled nebo na první omak. A bohužel je málo nosím, protože prostě přesně mi to úplně nesedí. Tak to jsou přesně ty kalhoty, které si vezmu na třeba na Kalsov Ostrava, že jsou prostě tak jako funky, barevný.
6: Je to pravda, proto mě to zaujalo hnedka, protože všechno je tady černé, tmavě zelené, šedé a bílé. A pak jsou tady dvě růžové věci. Ta druhá růžová věc, to je, aha, to už je, jo, přírodní materiál, to bude nějaký bavlněný rolák.
5: Jasně, tak to mám zrovna z nějakého sekáče, z nějaký hrabárny, tak já mám hodně ráda růžovou.
6: Moc ti sluší.
5: Děkuju. A ten je super, ten mám moc ráda. To byl podle mě jeden z mých nejlepších secondhandových úlovků, tady ten svetr, protože je krásně vypasovaný, dlouhý, všechny parametry, které u mě bývají problematický.
6: A je celkem neobyčejně řídce, tlustě žebrovaný.
5: Ještě co mám teda hodně ráda vlastně, tak to je přešívaný kousky ze secondhandu a těch mám docela dost, ale to není, že já si to přešívám, ale mám to od slečen, který jsou designérky nebo který prostě šijou a přešívají ze sekáčů, ale takovým způsobem, že to fakt vypadá úplně jinak. Třeba tady to je kousek, který to byly dřív džíny, myslím si, že to jsou dvoje džíny a je z nich udělaný takový džínový korzet a vlastně jako přiznaně to je přešitý, že tam je vidět.
6: Že tam prostě ten raw edge, surový okraj.
5: Surový okraj, přesně, takže tam je to jako velmi přiznaně vidět, že to je přešitý. Tak to je teď můj hodně oblíbený a vlastně od té stejné slečny mám. Mám ještě takhle přešitou košili, která má široký límec a to je takový jako můj takový extravagantní kousek. Mm-hmm. Že
6: široký límec znamená, že šíře je třeba 20 cm. Fakt jakoby obrovský límec. Jo, to na tobě znám. To jsou takové věci prostě, které s tebou mám spojený.
5: Tak to mě těší. Potom mám tady přešitou další košili a ta byla dřív košile a dneska, ono to má tvar takového kimona, že to je takový jakoby trošku asijský styl, jestli to v tom takhle vidíš. Mm-hmm. A ten se mi taky moc líbí, že vlastně je to hodně uzavřený u krku, že nemá to žádný vlastně výstřih. Člověk se to zamotá kolem sebe vlastně a udělá to takový trojúhelník vlastně na těle.
6: A v pase jsou takový skladíky a zavážeš si to.
5: Ano, přesně.
6: A odkud jsou teda všechny tady tyhle kousky, nám tipy na české značky a co je přiklují?
5: Je to Entl.
6: A ten denimový korzet, to je teda značka Noja.
5: No já i včetně toho ty přešitý košile vlastně. Hodně oblíbený mám ještě přešitý sako, že to vlastně bylo oversized sako, který vlastně kropnutý, takže je ustřižený vejš.
6: A je vlněný.
5: Je vlněný a to mám ze secondhandu toho výběrovýho 1986. Mm-hmm. Takže to je můj hodně oblíbený kousek taky přešitej.
6: Tak já si tady nemůžu nevšimnout tohodle nádherného krémového saka. Je žíhaný takovou hnědou nití, je normálně jednořadý se třemi knoflíky, je fakt nádherně ušitý a duším správně, že bude od nějaké udržitelné značky.
5: Tak já jsem hrozně ráda, že jsi to pochválila, že je krásně ušitý, protože mám pocit, že já to sama ne vždycky poznám, takže jsem ráda, že takhle to mám od tebe teda ověřený, že dobře ušitý, ale tu značku, je to značka Armed Angels a to mám hodně ráda, protože už mám prostě několikátý kousek a vlastně se k ním pořád vracím, protože je to přesně kvalitně ušitý, jak říkáš. Je to hezky udělaný a i ten materiál se mi líbí. Je to takový podle mě kousek, tak je ten kapslový, že si myslím, že to zkombinuju fakt s hodně věcma, že tím, že mám všechno v tom šatníku v podobných barvách, tak to vlastně všechno jde k sobě dohromady. Ale ten mám teda novej, takže ten jsem ještě nestihla ani moc vynosit.
6: No, nezapomeň si tady rozstřihnout potom rozparek.
5: No, to máš pravdu. To bychom možná mohli rovnou udělat.
6: Teď začíná podzim, tak to je připomínka pro posluchače šatníku rozstřihnout si rozparek.
5: Tak, máme to.
6: Tak těším se, že na tebe uvidím.
5: Jsem ready to nosit.
7: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
6: A ty jsi říkala, že máš teďka nějaký nový kousky, tak co ještě máš novýho?
5: Ano, potřebovala jsem koupit vlastně věci na zimu, protože já jsem vždycky nakupovala svetry a úplně jsem se nezamýšlela nad tím materiálem a vlastně dokud jsem neviděla tvoje videa, tak jsem jako nevěděla, že vlastně vždycky ten plastový materiál v tom svetru udělá ty žmolky. Takže jsem se tím vždycky trápila, snažila jsem se to pořád jako odžmolky. odšmulkovat a to vlastně jako nejde odšmulkovat u těch plastových. A já jsem neměla teda žádný vlněný svetry, takže teďkon jsem si dokoupila dva svetry nový, takže to proto tady bude sedět s tím rozhovorem. Takže mám tady dva vlněný svetry vlastně s rolákem a je to zase v těch mých barvách, takže je to ta smetanová, která se bude hodit právě k tomu saku, ale i ta šedá se bude hodit k tomu saku. Takže to mám doplnění na zimu a pak mám svůj hodně oblíbený svetr ve svojí oblíbený barvě a to je tmavě zelený a ten je taky vlněný. Takže teď mám na zimu tři vlněný svetry, který můžu rotovat.
6: Tvůj ikonický zelený svetr. Tak teďka jsem tady viděla pár tvých nádherných kousků, tak mě by to zajímalo tak obecně, jaký složení původu má tvůj šatník a kde nejčastěji nakupuješ.
5: Já nejvíc nakupuju asi v secondhandu, jako z druhé ruky, ale musím právě říct, že jsem se nezaměřovala tolik na ty materiály a že jsem to brala prostě vždycky podle vzhledu a vlastně jsem často kupovala i kousky, které jsou původně z fast fashion a koupila jsem si je vlastně z druhé ruky, což mě nevadí, jako z etického pohledu mi to přijde vlastně v pohodě a správně, ale jako musím říct, že teď už to takhle dělám, že jo, nějakých těch 8 let a musím říct, že začínám jako vidět, že jako fakt ty fast fashion kousky často nejsou kvalitní a že mě to vlastně nějak jako vadí, že mně přijde, že to nevypadá na tom těle hezky. Ne všechny, samozřejmě jako jsou fakt kousky i z fast fashion řetězců, který můžou být super ušitý a super udělaný, takže nechci to všechno házet do jednoho pytle, ale začala jsem fakt jako hodně vnímat, že se mi ty plastový materiály jako nelíbějí. Že nějak doteď vlastně jsem to brala, takže mi to jako nevadí, nosí to všichni, jsem na to nějak zvykla, ale asi čím dál víc se o tom jako vzdělávám, tak mi to začíná víc vadit a vidím to. A snažím se teď vlastně, procházím takovou jako transformací toho šatníku, že teď se fakt snažím mít spíš jako opravdu kvalitně ušitý z kvalitních materiálů kousky, kterými snad už vydrží jako dlouho, nebo je případně budu tak kvalitní, že je i prodám, nebo je s někým prostě vyměním na svepu, nebo něco takového. Takže teď si myslím, že to bude tak pade na pade, že vlastně už se mi daří, jo, že si jednou za půl roku koupím kousek a pomalu už se mi to začíná vlastně nějak tvořit. A teď jsem vlastně si doplnila ty svetry, takže to byl větší nákup. Takže teď si myslím, že už budu mít víc těch jako udržitelných kousků a budu se postupně snažit k tomu přecházet, protože prostě vidím, že to fakt vypadá líp na tom těle a cítím se v tom dobře a je tam i menší vlastně údržba, protože když přesně člověk to fast fashion, to jsem furt opravovala. Jako já jsem pořád zašívala něco špatný, švy jsem pořád zašívala, pořád jsem to odžmolkovávala, jako by vlastně s tím bylo hrozný práce.
6: A ještě to nevypadá dobře a ještě je to taková mentální zátěž do budoucnosti, protože musíš to zase obměnit za dalších 5 let, že si myslím, že i tohle je velká výhoda, obzvlášť pro tebe extra produktivní ženu, always busy.
5: Ano, přesně, takže já jsem ráda, když budu mít takový jako kapslový šatník, který já ještě jako vlastně neustále se stěhuju, protože pořád jsem mezi Prahou a Paříží, tak pro mě je i důležitý vlastně být schopná se zabalit prostě velmi rychle do nějakého malé tašky a vlastně odjet pryč, takže i to je pro mě důležitý. Ale byl to nějaký proces, protože jsem prostě dřív vlastně neměla vůbec peníze na takovýhle kousky, protože ten jeden svetr může stát až 3000, když je jako fakt z vlny. I proto jsem sahala po té variantě, která mě byla jako nejdostupnější a myslím si, že to je určitě fajn alternativa pro spoustu lidí a i pro mě je pořád je.
6: Ty jsi trošku nakousla tu Paříž, studuješ na prestižní univerzitě Science Po, ovlivnilo tě třeba to, že bylíš v Paříži, nějak tvůj styl oblékání, to, jak se tam lidi oblékají, to by mě hodně zajímalo. Platí ty stereotypy o tom, že Pařížanům to vždycky sluší a jsou elegantní?
5: Jo, extrémně. Jako to je fakt úplně jiný level. Tam člověk přijede a cítí se úplně jako zahanbeně za to, co má na sobě vlastně. Takže já si myslím, že i to, že se mi přestali líbit ty plastový fast fashion kousky, je hodně daný tou Paříží, protože tam fakt ti lidi mají hodně jednoduchý outfity, minimalistický, což mě se líbí vlastně. A mají prostě ty jedny džíny, které jsou přesně padnoucí z toho denimu tvrdýho prostě. A teď to mají na sobě s nějakým tím topem a vždycky to vypadá fakt super, takže určitě mě to tam hodně i jako nakoplo k tomu se dívat po těch fakt jako kvalitnějších kouscích, protože jsem tam viděla, jak dobře vypadá i úplně obyčejný, jako obyčejný outfit, tričko a kalhoty, když je to fakt dobře ušitý a dobře udělaný.
6: A přispělo to stěhování do Paříže tomu, že jsi taková minimalistka?
5: Tím, že tam jsou extrémně malý byty, tak vlastně lidi fakt mají málo oblečení, ale za to těch fakt pár kvalitních, protože tam nejsou prostě tam není místo vlastně ani na šatníky často. Takže jako tam si myslím, že určitě ten minimalismus je daný i těma malýma bytama. Já ne všichni, jako já to tak jenom beru z toho, co mám ve svém okolí, jak lidi znám a v jakém bytě jsem já sama. Takže ten minimalismus podle mě je i z tady toho důvodu.
6: Zajímavý.
5: A zároveň tam v těch second handech jsou fakt perly, protože tam jsou ty módní domy, že jo? Takže tam je spoustu vintage storeů. A to pak tady mám jeden taky vintage kousek, který jsem si takhle koupila.
6: A tak nám ho ukáž.
5: Tak je to kabelka.
6: No.
5: Je to taková kabelka od...
6: Ježiš, tak krásná. Wow, je taková, je tmavě královsky modrá a je taková plisovaná, ale kožená. Opravdu unikátní.
5: A když se roztáhne, tak se vlastně do ní vejde i notebook.
6: Wow.
5: A potom se dá vlastně tkaničkama úplně utáhnout na takový vlastně docela malou kabelku. Aha. Takže se mně líbí, že je jako univerzální a přijde mi, že vypadá prostě fakt super.
6: Nádherná.
5: To španělský jako designer Lupo a myslím si, že to je z roku třeba 2005.
8: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
6: Ty můžeš ten prostor využít efektivně, protože jsi vysoká aj.
5: Protože dosáhnu až nahoru. Jenom těch kalhot mám pak málo.
6: A máš nějaký tip na kalhoty pro vysoké ženy od nějaké zodpovědné značky?
5: Jo, tak pro vysoký, jako já kupuju od vlastně dvou slečen Basicatory, se to jmenuje značka česká. Oni mají právě prodloužené dílky, protože ta slečna je stejně vysoká jako já, takže tam třeba nakupuju ráda, ale jinak to je fakt problém. Nemám žádný tip, prostě to zkouším a doufám a modlím se.
6: Mě by ještě zajímalo, jestli na sebe cítíš tlak, že musíš být perfektní, i co se týče toho udržitelného oblékání. Vzhledem k tomu, že se věnuješ na sociálních sítích i ve veřejném prostoru environmentálním tématům, změně klimatu. Cítíš tenhle tlak na sebe hodně nebo to neřešíš?
5: Asi to upřímně za stolik neřeším. Jako myslím si, že lidi třeba čekají, že nebudu mít žádný ty plastový kousky. Jak jsem už vysvětlovala, tak vzhledem k tomu, že jsem prostě spíš koukala po té udržitelné a etické stránce toho, že je to teda ze second handu, tak mě nevadilo ten materiál a ten materiál řeším spíš teď, jako že to líp vypadá, nebo že se v tom cítím líp. Tak to si myslím, že lidi občas jako třeba to nečekají, že se mě na to ptají, že aha, to je plastový, dobře, dobře. A pak jako určitě vnímám ten tlak, že já si sama nemyslím, že je jakoby nutně zlý a špatný jako jít do toho fast fashion obchodu, prostě ať už jako z finančních důvodů, nebo prostě z důvodu velikostí. Je to komplikovanější sehnat na některé třeba tvary postav, oblečení. Takže já určitě nejsem člověk, který by někomu jako nějak vyčítal, že jako chodí do fast fashion obchodu, je to spíš, že já jsem si to jako dala sama sobě, že tam teda nakupovat nechci, ale je teda pravda, že letos, když jsem přijela do té Paříže, tak já jsem přijela na začátku září a myslela jsem si, že tam bude ještě teplo a přijela jsem prostě úplně s letním nebo jako začátek podzimu babí léto šatníkem a já jsem měla jeden svetr třeba a zrovna tam bylo ten první týden z jakého důvodu 10 stupňů, tak jsem pak si nakoupila v Uniqlu, což je teda taky fast fashion řetězec, ale jako tam musím říct, že ten zelený svetr je z Uniqla, ale je to 100% vlna a je skvělej. Takže zrovna Uniqlo bych třeba řekla, že je z těch obchodů, který se řadí mezi fast fashion řetězce, ale vlastně tou kvalitou mně přijde, že je na tom mnohem líp. To je to, jak jsem říkala, že teda už 7 let tam nenakupuju, ale teď, jak jsem přijela do té Paříže, tak jsem musela jít tam zaběhnout do Uniqla a něco si tam dokoupit.
6: A jsi s tím v pohodě?
5: Jo, jako já to takhle vlastně říkám. Já jsem jako já nikdy neříkám lidem, nesmíte už tam nikdy nakoupit, takže já to vždycky lidem říkám, jako hele, je to spíš o nějaký míře, o toho prostě nedělat tam ty šílené nákupy, které jsem dělala třeba já, jak jsem říkala, že jo, že jsem prostě chtěla každý euro využít a vyždímat z toho co nejvíc oblečení. Takže já to vůbec nevidím tak jako ultimativně, ale mám pocit, že lidi se na mě koukají jako ultimativně, jestli to dává smysl. Takže jak se ptala na to, jako jaký se vnímám ten pressure, tak vnímám tady ten pressure, že jako ty bys tam nikdy neměla jako jít.
8: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
6: Ty máš tady toho spoustu od lokálních a udržitelných značek i třeba šperky, tak my rozhodně posluchači oceníme nějaké tipy, ještě něco, co bys ráda tady doporučila.
5: Tak moje oblíbená značka na fakt jako elegantní oblečení, který si vezmu třeba na, já nevím, když jsem byla na předávání cen Czech Social Awards, nebo když jsem byla na ceně Josefa Vavrouška, nebo prostě na takovýhle jako víc high-endový akce, tak mám hodně ráda značku So Far. A tam fakt mně se líbí, že je to minimalistický, ale zároveň tím střihem je to nějak zajímavý. Takže tu mám tady ty šaty. Ty jsem si koupila teď k Vánocům. To jsou moje hodně oblíbený. Takže jsou takový celý stříbrný jsou až úplně na zem, mají rozparek.
6: A jsou úplný nebo volnější?
5: No, jsou trochu jako, jsou vypasovaný, ale nejsou na tělo, jsou trochu volnější a mají velký průstřihy vlastně v rukávech. A to je na nich to zajímavé, že jinak to jsou vlastně šaty až ke krku, prostě jedna látka od krku až ke kotníkům, ale vlastně tam je zajímavý ten průstřih a potom...
6: A taky to, jak se bliští krásně.
5: A jak se bliští.
6: A vzadu mají výstřih hlubší?
5: Ne, taky jsou až ke krku. Takže oni jsou hodně zavřený, ale vlastně, jak říkám, líbí se mi ty ramena. Ona hodně pracuje s tím jako ostrýma ramenama a to se mi hodně líbí. Že ona má hodně ty vycpávky, z toho řekne, tak ona s tím hodně pracuje. Ještě druhý outfit. To jsem teď zrovna měla na uvedení České filharmonie, takže to je takový hodně high-waisted a hodně dlouhá sukně s vlečkou, která je teda bavlněná. K tomu mám takový vázací top, který se váže kolem pasu a kolem krku, takže mám úplně otevřený záda. To je moje hodně oblíbené.
6: A super, že jsou to dvě kousky, že to unosíš a...
5: Přesně, já někdy nosím jenom ten vršek s kalhotama, když je to míň, řekněme, míň hogofogo akce, ale teda musím říct, že ta sukně je jako super nepraktická. To je fakt na to, že jako nesu jí celou dobu v ruce, jak je to vlečka, přijedu prostě tramvají, vystoupím, mám to tam chvilku a volím, jako to se nemůžu zrovna vzít. Jako
6: Rozárko, mě by zajímalo, jak bys popsala svůj styl třemi slovy. To je taková typická šatníková otázka.
5: Tak minimalistický, elegantní.
6: Tak třeba ještě vymusíme to poslední slovo, tak to pak dáme do jednosti.
5: Moje ségra mi právě jako dělala takovej, že se dívala na moje fotky všechny a udělala z toho, jako že chtěla identifikovat ten můj styl, protože ona mi teď připravovala outfit na Fashion Week, jak jsem říkala, že je designérka, takže mi proto to dělala. A jako identifikovala, že mám právě hodně ty jako, že mám ráda přesně ty ramena velký, tak nevím, jako, jak bychom to mohli říct do třetího slova, jako ramena. Ramena, to je třetí slovo.
6: Výborně, takže minimalistický, elegantní a ramena, to je Zary Haškovcová. Tak mě by možná na závěr zajímalo, kdybys měla dát jednu radu člověku, co chce přestat nakupovat ve fast fashion, co by to bylo?
5: Mně přijde, že nejjednodušší je začít v tom second handu, že vlastně hledat ty udržitelné značky a hledat, co je to kvalitně ušitý, vyznat se v těch materiálech je vlastně na začátek možná jako komplikovanější a hledat, co je to kvalitně ušitý, vyznat se v těch materiálech je vlastně na začátek možná jako komplikovanější a člověk se tam může propracovat.

0: rysovala tím, že člověk musí nějak jako ultimativně si říct tak a odteď už nikdy, že nemyslím si, že je potřeba být takhle ultimativní. Je to spíš nějaký jako vědomý rozhodnutí, který člověk dělá pořád dokola a dokola, že se snaží hledat alternativy.
1: Rozi, já tebe vždycky potkám oblečenou elegantně, minimalisticky, přesně jak si to popsala, a tenhle tvůj styl je často doplněný o nějaké krásné zajímavé šperky. Tak ukaž mi svou sbírku šperků a řekni mi něco o ní.
0: Můj nejoblíbenější kousek je od Wang, to je vlastně od Behan Nguyen, vlastně influencerky, ale teď i podnikatelky. Takže mám ten vlastně náramek od Wang a ten nosím fakt každý den, to je můj nejoblíbenější náramek. Jinak asi nemám vlastně tipy na moc udržitelný, protože já to kupuju vlastně na blešácích v té Paříži, tam jsou takový jako blešáky.
1: Takže... A tohle taky, krásný tady dva náramky, takový masivní, jeden zlatý, jeden... Smaragdově zelený.
0: Tak hodinky, ty mám taky vintage, to mi koupil přítel, minimalistický, čtverečkový.
1: S hnědým tenoučkým páskem.
0: No ale jinak se teda přiznám, že nemám žádnou zajímavou značku, kromě toho Wang třeba, protože já se bojím, že to ztratím. A ještě na to nemám tolik peněz. Takže třeba časem se tam jako dostanu, že i třeba šperky budou mít nějaký zajímavý jako od místních značek nebo od nějakých zajímavých designérů, ale zatím nejsem v tomto bodě, takže zatím to mám všechno vlastně z těch blešáků. Prostě bohužel počítám s tím, že jsem schopna ztratit třeba prstýnky nebo něco takového, že je někde nechám.
1: Ještě se jdeme podívat na boty.
0: Problém s tím, jak jsem vysoká, že vlastně mně se líbí hodně zase elegantní boty a ty jsou nejčastěji s podpatkem. A to já prostě nemůžu vlastně nosit, protože pak už fakt měřím jako skoro 190. Takže v Paříži jsem se naučila nosit balerínky, protože tam všichni hodně nosí balerínky a to jsem u nás nenosila. A tady to je udržitelná značka Odaje.
1: Tak to je super, ty jsou krásný. Jsou lesklý, bez podpatku balerínky.
0: Ale jinak bot mám vlastně hodně málo. Můj nejoblíbenější značka tenisek je Veža. Nebo je to právě francouzská značka, v Paříži mají několik poboček.
1: A tenisky jsou béžový, jsou tam různý odstíny, béžové barvy a já za sebe taky můžu doporučit tuhle značku. Jsou fakt neuvěřitelně transparentní, přesně takhle bych si přála, aby to vypadalo u každé značky.
0: Ale já upřímně nejsem moc teniskový typ, já vlastně nenosím skoro tenisky, takže to je jenom, když je to nějaká příležitost, která k tomu volá. No ale to je vlastně jako celý, protože já tady pak mám boty, ale to jsou všechno boty, které už mám nějakou dobu, nebo se mi dostala a jsou to vlastně plastové boty a ani nevím od jakých značek. A pak tady mám Žabky. Ale to zase tohle to bych doporučila, protože to je značka Havanas. Aha. A to je jako nejudržitelnější Žabky, který jsem sehnala vůbec. Myslím si, že mají jako, jsou z recyklovaného plastu, ale spíš, že jsou extrémně kvalitní. Žabky se většinou rozbijou po jednom létě, že jo? Že prostě člověk blbě stoupne na kámen a okamžitě se z toho vytrhne ten úchyt. Tak ta značka Havanas to jako fakt drží už třetí sezónu a fakt to jako to každý, kdo potřebuje.
1: To super, a jsou jednoduchý černý.
0: Přesně, a to nosím teda, já jsem hodně jako žabkovej typ, takže já nosím i jako celý léto vlastně nosím ty. Mám tady ty boty na zimu.
1: Kožený hladký s nějakým menším podpatkem.
0: A já teda nejím maso, ani vlastně živočišní produkty, ale už jsme několikrát říkali, že mám jako vlastně buď z vlny nebo z kůže, což není veganský, takže když jsem si třeba koupila tyhle boty, tak jsem věděla, že jsou z kůže, ale že teda se budu snažit je mít co nejdýl, tak už to je jejich druhá oprava, takže mají vidět, že mají nový podpatek, jsou jako nově naleštěný, jsou opravený.
1: A jak dlouho je máš? Vypadá krásný.
0: 6 let, ale je tady vidět, potřebuji si koupit takový ty napínáky, je to tady vidět, že se lámou. Takže to mám skvělýho pána na IP Pavlova, který spravuje boty a vždycky jakoby perfektně spravený. Takže toho můžu moc doporučit, no.
1: Super tipy, fakt jsem dala skvělý tipy, moc za to děkuju. A já už to teda teďka zakončím typickou šedníkovou otázkou a to je, kdyby byl svým bytě požár, jaký kousek bys zachránila?
0: Já bych si zachránila ty stříbrný šaty, od toho jsou far.
1: A ještě mě zajímá, do jakého šatníku by ses chtěla kouknout?
0: My jsme to brainstormovali vlastně po cestě, takže buď teda Zuzana Čaputová, zajímalo by mě, protože ona taky vlastně začala jako environmentální právnička, takže ta určitě bude mít zajímavý třeba kousky, takže to by mě zajímalo. A potom asi Natálie Pažická ještě.
1: Já už byla v šatnicích.
0: Byla?
1: Počkej, je to super epizoda.
0: Tak to si musím podívat, no tak dobře. Tak...
1: A ještě jsme říkali prezident Petr Pavel.
0: Ano, že prezident Petr Pavel, ale tam by, jako, mně přijde, že u těch mužů, pokud to není zrovna jako Daník Weber, tak podle mě ty šatníky budou hrozně nudný. Se obávám. Že i když to je pan Petr Pavel, tak vlastně si myslím, že bude mít jenom tak jako oblek, košily, nic super zajímavého.
1: Tak Rozárko, já ti strašně moc děkuju, že jsi byla hezkou podcastu Šatníky. Děkujeme

0: Ta bombastické typy na udržitelné a lokální značky za všechno. A jsi skvělá. Moc ti držím palce.
1: Já děkuji za návštěvu. Tak přeju všem posluchačům krásný den.
0: A děkuji i vám posluchačům, že Šatníky posloucháte. Určitě koukněte na web Radia Wave nebo na náš Instagram, kde budou fotky z Rozáry na Šatníku. A uslyšíme se zase příště, ať už u takovéhle návštěvnické epizody se mnou nebo s Veronikou Rupert, a nebo u nějaké naší společné, kde se vždy do hloubky ponoříme do nějakého tématu. Minule to byly třeba puntíky. Tak si to když tak poslechněte a mějte krásný den.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: To písnička, to polaroidová fotografie. Do Prahy přijede francouzský producent a multiinstrumentalista FKJ. Elektronický minimalismus, bezbřehá imaginace, konejšivá nádhera. 23. října, Archa Plus. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Buchty.
2: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
4: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je Nádech na rádiu Wave. Jídlo a tělo. Co dělat, když nám sociální sítě podsouvají nezdravé a škodlivé obsahy? A jde se vůbec problematickým komentářům a narrativům spojeným s tělesností vyhnout? Téma proberu s Lesanou Hodek, nutriční terapeutkou a psychoterapeutkou ve výcviku. Ahoj, moc děkuji, že jsi tady a vítám tě ve studiu.
5: Ahoj Lucie, těším se.
4: Já ještě dodám na začátek, že dnešní téma může být pro někoho citlivé, tak v takovém případě prosím, zvažte další poslech. Lesano, tak já to taky vnímám všude kolem sebe, že na nás komentáře ohledně váhy těla, jídla cílí fakt ze všech stran. Ze sítí, kultury, rodiny, od kamarádů, kamarádek, v práci. Tak by mě zajímalo, jde se tomu v běžném životě nějak účinně vyhnout? Jde to vůbec?
5: Jo, ty komentáře můžeme potkat skutečně úplně všude a to, co pro sebe můžeme udělat, je jednak zmírnit to tam, kde to jde. To znamená cíleně se tomu vyhýbat, pokud o tom vím, že to dokážu, že se třeba nemusím, nevím, dostávat do rozhovoru s nějakou konkrétní skupinou lidí, o kterých vím, že ty komentáře se tam objevují často, pokud je to vůbec možný pro mě, nebo pracovní prostředí, že jo, kde se to může dít. Samozřejmě ne vždy to je možný se takhle vyhýbat skupinám lidí, takže je to vždycky na zvážení individuálním, jestli je to možný. Druhá věc, kterou můžeme dělat, je podpořit se tam, kde to jde, na to, aby nás ty komentáře nezasahovaly tolik, když je posloucháme nebo je vnímáme vizuálně taky, že ono na nás hlavně působí hodně ten obrazový obsah, tak, který je typický pro ten online sociální svět. To děláme tak, že podporujeme pocit vlastní sebehodnoty, která nestojí na tom, jak vypadáme, a nebo co jsme dokázali v životě. Je to hodně založeno na nějakém pocitu, že jsem dostatečně dobrá, dobrý sám za sebe a tím pádem nemusím převzít tyhle ty různý pravidla nebo doporučení z okolí, abych vypadal jinak například.
4: My si všechny tyhle ty části rozebereme později, trošku podrobněji, ale slyším teda, že je částečně možný se tady těm komentářům nebo obrazům, narrativům trošku vyhnout nebo trošku jim uhnout, ale taky slyším, že je to docela těžký, protože prostě jsou všude.
5: No je to o nějaký mojí vnitřní odolnosti vůči tomu, anebo potom, že se jako fyzicky přemístím ze zdroje, který na mě působí. A je to samozřejmě o tom, vypnu obsah, který mi vadí, nebudu se na něj koukat a to předpokládá, že rozumím tomu, že mi něco vadí, že se u něčeho cítím nepříjemně, že dokážu rozeznat ty vnitřní moje procesy. To chce taky nějaký čas u některých z nás, takže nemusí to hned přijít, ale je to něco, na čem se dá moc dobře pracovat, například v rámci psychoterapie.
4: My se dneska hodně zaměříme na sociální sítě, protože i z výzkumu víme, že sociální sítě zhoršují body image. Tak by mě zajímalo, máme nějaká data na to, jak moc přispívají k poruchám příjmu potravy nebo k nějakému jako obecněji narušenému vztahu k jídlu a tělu, tělesnosti?
5: Jo, obecně se spíš jedná o narušený vztah k tělu. jak tělo vypadá a tím pádem tady musím následovat nějakou kompenzaci. To znamená, že buď omezuju jídlo, nebo ho nějak upravuju. A nebo se pak ta moje nespokojenost kompenzuje tím, že víc sportuju a samozřejmě jako závisí taky od druhu sportu a tak dále, nebo nějakého pohybu. A máme data na to, že víme, že nejde ani tak o to, kolik času trávíme na sociálních sítích, ale jaký obsah konkrétně to je. A zároveň to samozřejmě ne vždy předpokládá, že každý, kdo sleduje konkrétní obsah, který může být škodlivý nebo je víc škodlivý než jiný, takže ho to začne takhle ovlivňovat a začne kompenzovat nebo se chtít měnit. A to předpokládá tedy, že ten člověk už nějakým způsobem je zranitelný a citlivý vůči tomu obsahu. Takže jde to oboustranně. Není to takhle jednostranný, že by ty sociální sítě uškodily všem, když se koukáme na ten obsah.
4: A víme třeba, kolika lidí se to týká, jako kolika lidem ty sociální sítě můžou takhle negativně zhoršovat náhled na vlastní tělo?
5: Jo, to nevíme takhle. Jsou různý studie, různý experimenty se dělaly, které byly kratší, delší a ukazuje se tam, že vystavování se konkrétnímu obsahu skutečně posouvá vnímání normy. Například jakoby to, co vnímáme jako normální, vizuálně, fyzicky, jako jak vypadá to tělo. V jednom experimentu dělali to, že lidi vystavovali různým typům postav, od těch štíhlých po ty větší těla, a ukázalo se, že vlastně, když byli vystavovaní těm štíhlým tělům, najednou začali vnímat ty větší těla ještě jako větší, jakože se ta hranice prostě posouvá. A je to normální jev, co se týče fungování našeho mozku. Není to nějaká patologie, je to prostě něco, co máme, ale může nás to takhle negativně ovlivňovat, když ta naše norma jsou ty sociální sítě. Protože to není norma realistická, že jo? Když se podíváme kolem sebe na ulici, tak to vypadá úplně jinak, než když náš algoritmus nám podsouvá jenom ten jeden typ. A to je opravdu něco uměle vytvořeného a uměle nám to posouvá tu normu o realitě. Takže v tomhle ohledu to je škodlivý určitě. Obecně pro všechny bych řekla.
4: Já jsem chtěla říct, že vždycky, když jsem venku někde v reálném světě, a zvlášť když je to třeba situace, kde jsou lidi víc odhalení nebo tak, tak jsem překvapená, jak právě ty těla vypadají různorodě, jak je to skvělý, že prostě lidi vypadají různě a je to v pohodě, že. Je to fakt odlišný oproti těm sociálním sítím, kde prostě vidím jeden typ těla a to je všechno.
5: No a ten algoritmus k tomu vede, že on jako chce podsouvat to, na čem si všimne, že trávíme víc času než u něčeho jiného. Jeho nezajímá, abychom měli diverzitu v našem uvažování nebo vnímání reality, ale prostě chce tu naší pozornost. Chce, abychom tam vydrželi co nejdéle, takže bude posilovat vlastně to, u čeho se zastavujeme. A my s holkama v 3P v naší organizaci rádi udáváme jako příklad koupaliště, protože tam stále naštěstí ještě existuje normální svět a můžete tam vidět skutečně všechny typy těl a jak jsou vlastně lidi spokojení a jsou v pohodě a jsou na tom slunci a neřeší nic jiného, že pro mě je hrozně vždycky uklidňující na koupaliště.
4: Já jsem chtěla říct saunu, ale zároveň jsem chtěla dodat, že to není, že bych aktivně pozorovala těla ostatních lidí, ale člověk si samozřejmě všimne, ale samozřejmě to taky přijde osvěžující.
5: Chápu, že pro někoho to je zároveň trigger, že se bojí, že na tom koupališti nebo někde bude jako někdo jiný na něj koukat.
4: Už opravdu nedělám.
5: Jasně. No, ale jo, je to vždycky hrozně individuální, takže samozřejmě neradím všem plošně teď, aby chodili na koupaliště, když je mi to nepříjemný, ale já osobně se tam cítím bezpečně, tak to jsem chtěla říct.
4: Taky to mám tak. Mě by zajímalo, jaký typy obsahu na těch sociálních sítích bývají při poruchách příjmu potravy nebo obecně při tom narušeném vztahu k jídlu a tělu jako obzvlášť rizikové. A proč? Protože si myslím, že tam můžou být jako obsahy, které bychom na první dobrou třeba neurčili jako problematický, ale vlastně stejně nám můžou podsouvat nějaký škodlivý narativy nebo nebezpečný sdělení.
5: Určitě je problematické to, když někdo ukazuje svoje tělo s cílem radit nám, co máme dělat. Jakože to používá jako nástroj.
4: Jako jak dosáhnout stejného těla.
5: Ano,
4: vlastně.
5: Podklad pro to, proč tady vůbec na těch sociálních sítích ten člověk je. A třeba, nevím, já mám sixpack, tak tohle můžete jíst, když chcete mít stejný sixpack jako já. A to jsou různý, že jo, věci, které ten člověk může nabízet. Nemusí to být nutně sixpack, stačí, že bude hubenější, než jsem já. Jo, jde zase o to, jako co já považuji za normu. A ještě je důležitý říct, jako co my všichni považujeme za ideál, protože si myslím, že bychom se všichni tak nějak zhodli. Samozřejmě by někdo oponoval, ale že ten ideál je kulturně mnohem silnější nebo působí na nás silněji, než to, jaká je pro mě osobně individuálně norma. Já můžu vnímat normu, řekněme, řekněme, realitičtěji, ale zároveň si uvědomovat, že ideál nikdy nedosáhnu. Ale nebude mě to vést k tomu, abych dělala nějaký kroky k tomu, třeba abych hubla nebo více sportovala a tak dále. Takže ideál je ještě nějaká další věc, která tady na nás působí kolektivně. Takový obsah může být třeba, co tady ten člověk, kterýho já považuju, já se chci dostat do toho ideálu, protože se necítím dobře sama za sebe, už jako jsem nějakým způsobem zranitelná vůči tomu. Chci dosáhnout toho, co on mi ukazuje jako normu, nebo co by měla být norma. A řekne mi třeba, že když budu dělat tohle, když budu tohle za ten den jíst, tak budu mít tuhle váhu, budu mít takovýhle zadek, nevím co, bla, bla, bla. Taky jsou velmi škodlivý fotografie před a po, protože zohledňují jenom tady tu individuální cestu tohoto jednoho člověka. To se absolutně nedá replikovat na nikoho dalšího, ale ono se to prezentuje jako, že tohle můžeme dělat všichni a takhle budeme vypadat všichni. Takže co jím za den, ale vztaženo k tomu tělu zase a před a po, považuji za hodně škodlivý. Ale jinak, co se týče třeba obsahu nějaký jako vaření nebo typy, prostě jak si tady udělat sendvič nebo prostě takový ty recepty, že jo, tak to škodlivý nutně v tomhle ohledu být nemusí, ale problém může nastat tehdy, když už já jím míň a už tam dochází k nějakému problematickému chování, tak já můžu vyhledávat tady ten obsah právě z důvodu, že mám hlad, ale v tom svém životě se nenajím. Jo, jakože budu sledovat, jak všichni tady to jídlo připravujou, možná i jak ho jí, ale já se nenajím.
4: A kromě toho, co jsi zmiňovala a dalších jako explicitně prostě problematických obsahů, může i zdánlivě nevinný obsah třeba o zdravém životním stylu vyvolávat nějaký návrat právě třeba starých pravidel nebo starých uvažování a myslím zdravýho životního stylu jako cvičení nebo právě jako takový to clean jezení.
5: Jako pod tohle všechno je potenciálně rizikový obsah, bych řekla. Je to velmi individuální, takže si myslím, že jak jsem řekla, vnímat, co to se mnou dělá, učit se vnímat ty moje vnitřní pochody a na základě toho se můžu potom rozhodovat, jestli ten obsah je pro mě vhodný nebo není, protože nutně není špatně, když někdo sdílí, jakým způsobem funguje a chce inspirovat někoho. Otázka je, jestli já chci být inspirovaná a proč. Na čem to stojí? Právě, jakože na čem stojí to, ta moje touha se nechat inspirovat tímhle člověkem. Jestli je to o tom, že to, jak jsem, není dobrý a proto se musím takhle změnit. A budu to dělat, ale znovu jako vztaženo k ideálu toho člověka, který přináší tu informaci, nebo k té normě.
4: Já si říkám, že zároveň na těch sociálních sítích nejde jenom o ten obsah, který je právě explicitně problematický, jak jsem zmiňovala, ale i o to jako čistý srovnávání a ty nerealistické standardy krásy, což s online prostorem samozřejmě úzce souvisí. Proto mám taky pocit, že tomu nejde uniknout, že vlastně to srovnávání, pokud k tomu má člověk tendenci, tak v tom online prostředí je prostě vyhnaný ještě do extrému.
5: Jo, já s tím souhlasím. Já si myslím, že se bez toho zaobejdeme, že tam nemusíme trávit čas. Tím nechci říct, že je to lehký pro kohokoliv, jakože chápu, že teď je doba, kdy tam prostě čas trávíme obecně, ale je možná dobrý si přiznat, že mě to dělá hůř než někomu jinému a není to nějaká slabost, nebo jakože bych já selhávala jako člověk, ale prostě jsem na to citlivější a je v pořádku od toho ustoupit.
4: Mm-hmm. Ty jsi už několikrát zmiňovala to vlastně, že je důležitý to na sobě poznat. Mm. Tak by mě zajímalo, jak to na sobě poznáme, že nám nějaký obsah nedělá dobře, protože právě jako tu reakci v nás může vyvolávat jako velká škála těch jako fotek nebo materiálů, videí, tak v tu chvíli, kdy jako rychle scrollujeme, tak často ani nemáme prostor si všimnout, co to v nás vlastně vyvolalo. Tak nějaký signály bychom si podle tebe měli dávat pozor.
5: Já jsem za to, aby člověk zpomalil nejdříve, když chce něco zjistit, aby opravdu zpomalil to vnímání toho obsahu, který mu vystavuje svoji pozornost. A v tom zpomalení je možný potom více vnímat, co to se mnou uvnitř dělá. Takže je dobrý třeba si zkontrolovat, jak se cítím předtím, než jdu scrollovat, a jak se cítím potom. Když se cítím hůř, třeba mám i takový jako úpadek nálady, že jsem takovej trošku, neříkám, že člověk má depresi, ale je depresivnější potom, pokleslou náladu, když má, nebo cítí úzkost, nebo má potřebu vyskočit a okamžitě, nevím, jít cvičit, anebo si překopat nějaký jídelníček, nebo si koupit něco, co ten člověk mu říká, že si musí koupit, aby vypadal takhle. A to se vůbec nemusí týkat jenom těla, ale týká se to i tváře. Jo, teď jako je obří prostě útok, mám pocit na to, jak by měla vypadat i tvář, že jo, a to teď konkrétně čelist prostě, jaký nos bychom měli mít, jestli můžeme, nemůžeme mít vrásky prostě. Takže okamžitě nám ale nabízí ty produkty, které si můžeme koupit. A jeden z těch znaků může být to, že si to jdu okamžitě koupit, protože se chci takhle vylepšit, abych vypadal líp.
4: Dá se to poznat i podle nějaký jako tělesní reakce? Třeba bych očekávala, že tam může dojít k nějakému stažení vevnitř nebo k nějaký jako prostě tenzi.
5: Jo, může být stažený žaludek, může být zrychlený tep například, může to vyvolat stresovou reakci, některé ty věci. Ale nemusí to být až takhle výrazně projevený. Píš mi je hůř, než mi bylo na začátku, než jsem se na to koukal. A to vůbec koukala, já na vás všechny myslím. To ani nemusí nutně být spojeno s nějakou potřebou změnit tělo nebo tvář, ale už stačí jenom to, že se děje to scrollování. Už to na nás může působit depresivně. Je to takový jako úpadek vlastně nějaký. Můj pocit úpadku potom. Že jsem nevím, hodinu jenom ležel, nehýbal se, to může u někoho způsobovat nepříjemný pocity. A ne proto, že se musíme celý den hýbat, ale spíš proto, že na někoho to takhle prostě působit může.
4: Ty jsi zmiňovala taky několikrát tu sebehodnotu, tak můžeš popsat, jak tady s tím tématem souvisí ta sebehodnota?
5: To téma té sebehodnoty je velmi velký. Sebehodnota se nám tvoří úplně od začátku života. To není něco, co se objeví v jednu fázi a prostě už potom nemusíme řešit. Je to takový nějaký vývoj. A když jsem se dívala na nějaká data, tak u těch dětí a dospívajících, což jsou z mýho pohledu nejzranitelnější skupina v tom tématu, o kterým se bavíme, tak u nich ta sebehodnota silně korelovala s tím, jak vnímali vlastní vzhled. Ale ne proto, že by vzhled určoval ten pocit sebehodnoty, ale že to je jako velmi těsně provázaný, že děti, které tu sebehodnotu měly vyšší, tak zároveň se jim líbilo, jak vypadají. Že tam byl takový vzájemný vztah. Ale zároveň je tam silná korelace potom i s tím, že zvládnul jsem něco, co jsem jako se do něčeho pustil, projevil jsem odvahu, překonala jsem se a to taky vlastně působí na moji sebehodnotu a mezilidský vztahy, nějaký bezpečí v mezilidských vztazích. Takže ono to má několik těch pilířů a u lidí, kteří potom mají tendenci nebo je ovlivňuje velmi tady ta dietní kultura nebo takový to manipulování s tím, jak moje tělo vypadá, tak častokrát mají tu oporu sebehodnoty v tom vzhledu hlavně a v těch ostatních pilířích je míň. A nebo úplně chybí vlastně nějaký ten pilíř. Takže je to velmi komplexní a je to nějaký systém kolem mě, který mám vybudovaný, ale nejenom díky sama sobě, ale i díky tomu, jak na mě působila rodina, jaký byly vztahy, jestli jsem byl přijímaný podmínečně, anebo jsem měla zkušenost, že i když se mi nedařilo nebo něco nebylo ideální, tak i tak mě měli rádi a přijímali mě. Takže je to hodně o tom, jestli mám hodnotu, vnímám svoji hodnotu jenom ve chvíli, kdy vypadám dobře a něco jsem dokázal.
0: Nádech. Lucie Zajda a její hosté na rádiu Wave.
4: No a když člověk zjistí, že ho určitý obsah, účet nebo komunita na těch sociálních sítích stahuje zpátky třeba k tomu problematickému vztahu k jídlu nebo tělu, nebo případně ho jako podporuje, tak jaký by měl být první krok? Co můžeme dělat, pokud se z toho chceme vymotat nějakým způsobem?
5: Mm-hmm. No, tak to předpokládá, že jsem si toho všimla. Že se to děje.
4: A to jsme si řekli, jak si toho všimnout? Dobrý. Dejme tomu, že jsme si všimli.
5: Nebo jako takhle, všímám si to, protože si dávám, zpomaluju a vnímám, jak se má moje tělo, jak se mám uvnitř, jaký emoce cítím. To nějaká možná součást mindfulness, to se taky hodně v současnosti probírá schopnost mindfulness.
4: Mm-hmm, probírali jsme v jednom dílu.
5: Ano.
4: O regulaci emocí, když tak si to můžete dohledat.
5: Mindfulness rozhodně vede k tomu, že si dokážu víc všimnout, když se mi něco takového děje. Zároveň si myslím, že je strašně důležitý potom s někým o tom mluvit. A s tím člověkem probrat, co se vlastně děje, protože ne vždy dokážeme sami na sebe mít takový náhled, abychom se mohli pohnout dál.
4: A promiň, to myslíš teda odborníky, odbornice?
5: Například, ano. Může to být ale i kamarád, nemusí to být nutně hned terapeut, ale samozřejmě terapeut z mýho pohledu ideální, protože ten už má vybudovaný celý systém, jak dobře správně nahlížet, jakým způsobem komunikovat, abychom se dobrali nějakému výsledku, nějaký informaci a tak dále. Ale může to být fakt i člen rodiny, nemusí to být prostě kamarád, může to být někdo, komu prostě důvěřuju. Měl by to být člověk, kterýmu důvěřuju, tak od začátku. Pak se uvidí, co dál.
4: Mm-hmm.
5: Takže já teď nechci vlastně, já bych nechtěla teď působit, že všichni kamarádi by teď měli být nějak informovaní a měli by mít nějaký jako kamarádský výcvik, který hnedka, v kterým dostanou informaci, jak jednat s člověkem, který s tímhle přijde, ale Pro mě jsou tohle první dva kroky asi nejzásadnější.
4: Máš nějaký tipy na to, když nám brání v tomto sdílet, ať už s odborníkem nebo odbornicí, anebo kamarádem nebo kamarádkou, třeba stud nebo stigma kolem toho tématu? Protože si dokážu představit, že je to právě spojený s nějakými pocity jako selhání nebo neúspěchu a že je pak náročný to třeba se otevřít a sdílet to.
5: Rozumím. No, ten stud je zákeřný. Jsou možnosti anonymního sdílení? Jsou linky bezpečí, takže já bych potom využívala, myslím si, že to je možná pro někoho nějaký mezikrok, jak se otevřít, že to bude anonymně, takže možná takhle.
4: A případně se těm kamarádům, doufám, časem můžeme otevřít, že to můžeme třeba naťukávat to téma, jo, a dostat se tam nakonec třeba?
5: Stud je potřeba na něj posvítit tím, že tomu dáme pozornost třeba v tom vztahu, nebo někdy, neříkám, že to je řešení, ale někdy může být první krok to, že to napíšu do poznámek na papír, nemusím to nikomu ukazovat, jenom ty slova začnu formulovat, jaký to pro mě je, co to se mnou dělá, a nebo si to můžu nahrát, poslouchat potom. A to, ale říkám, to není řešení, není to, že bych říkala, že tohle pomůže všem, ale může to prostě být jako takový mezistupeň, mm-hmm, k té komunikaci dál. Mm-hmm. Potom to právě může být to, že to anonymně někde napíšu, řeknu. A zas, když zjistím v tom kontaktu anonymním například, že na mě ty lidi reagují bezpečně, že to není žádný shaming zpět, což ve většině případů, když kontaktujete tyto organizace, nebo doufám, že vždycky, tak je, tak by mě to zase mohlo posunout dál k tomu, že se zdůvěřím už potom někomu neanonymně například.
4: A zároveň stud právě sílí, když jsme na to sami, že jo, a slábne, když ho nazdílíme, takže taky doporučuji, podporuji v tomto sdílet s lidma.
5: A zároveň chci říct k tomu studu, že to není náhoda, že ten stud máme, že to není nějaký, je to jenom v mojí hlavě, pravděpodobně ten stud přišel z toho důvodu, že mám špatné zkušenosti z dětství, z minulosti, takže tam může předpoklad, že nemůžu důvěřovat, mám strach důvěřovat, že když se otevřu, tak dostanu zpět nějakou velmi škodlivou reakci, takže úplně chápu, že lidi na to potřebují jít pomalu.
4: Co ty sociální sítě? Ty jsi říkala na začátku, že prostě pokud nás nějaký obsah triggeruje, tak prostě je důležitý ho oslabit nebo ho nějakým způsobem jako zkusit vypnout, tak co by si doporučovala u těch sociálních sítí?
5: Jo, trénovat algoritmus, který ale už je teď šílený podle mě, jakože velmi krátce vydrží to, i velmi krátce vydrží to trénování, jakože možná 5 minut to, ale samozřejmě, pardon, kdyby někdo měl jinou informaci, tak klidně sdílejte, ale já si to všímám, že i když vyhledávám určitý obsah, tak velmi často se mi tam podsune něco, co jsem absolutně nechtěla vidět, nebo mě to vůbec nezajímá. A je možný zároveň, když se díváte na Reelska, to jsem teď nedávno objevila v nastaveních, si napsat klíčová slova, co chci vidět víc a čeho chci vidět míň. Já třeba tam mám prostě ocean a velryby a přírodu.
4: Ideální, krásný.
5: No, ale musíte na to kliknout. Jakože když si otevřete ten Instagram, tak bohužel na vás nejdříve jako nalije tady všechny ty, co on chce, abyste viděli, ale potom můžete velmi rychle prostě přepnout tady na ty svoje keywords na vpravo nahoře, to je, a koukat jenom na zvířátka třeba, kdybyste chtěli.
4: A co ten obsah, třeba pokud jsme sledovali nějaký obsah, který jsme zjistili pomocí ty všímavosti a pomocí toho přemýšlení o tom, jak se cítíme, tak pokud jsme došli k tomu, že nás nějaký obsah triggeruje nebo nám nedělá dobře, tak je dobrý ho odsledovat nebo ho vypnout úplně?
5: Jo, já s tím úplně souhlasím, že tohle může být ten krok. Nejsem kvůli tomu sněhová vločka, že to je oblíbený výraz, jakože jsem přecitlivěla na něco. Ono mi moc nepomůže, když mi něco překáží, to není dobrý slovo, když mě něco znejšťuje, když mi něco fakt dělá špatně emočně, tak cílem vlastně není to, abych se tomu vystavovala víc v tu chvíli. Můžu to dělat v případě, že mám reálně nějakou podporu, řekněme toho psychoterapeuta, se kterým se můžu nějakým bezpečným způsobem, bezpečným prostředí tomu obsahu vystavovat. Ale nemyslím si, že by člověk na to měl být sám, že by to měla být nějaká, že by si to měl stanovit jako cíl a já to teď prostě prorazím a budu na to čumět a počkám, až mi to přestane vadit třeba. Hmm. Takže spíš naopak.
4: Pak by mě zajímalo, jak si nastavit hranice s lidmi kolem nás, kteří často právě mluví o těch dietách, váze, kaloriích, vzhledu, prostě o tématech, které nám můžou vadit nebo nám nemusí dělat dobře. Tak pokud někdo má tyhle komentáře, ať už je to v práci nebo třeba z rodiny, tak co jim můžeme říct? Hmm. Protože často to třeba nechceme úplně do detailů vysvětlovat a právě když je to ještě v kontextu třeba pracovním, tak máš nějaký tipy, doporučení na to, jak tady k tomu přistupovat?
5: Můžu zmínit něco, co jsme vytvořili v Třipe na toto téma. My máme vytvořený kartičky, kterých je právě popsaný v několika bodech, jak mám reagovat na různý komentáře. Takže když by vás to zajímalo, ozvěte se nám a my s váma moc rádi nasdílíme.
4: Můžeš třeba uvést nějaký příklad, když například někdo má tyhle komentáře, tak jak říct, že prostě nám to není příjemný, že nechcem, aby před náma takhle mluvil?
5: Otázka je, jestli se cítím dost bezpečně na to se takhle za sebe verbálně postavit. Protože někdy to není možný, někdy mě to příliš vystavuje nějakému riziku, třeba v tom pracovním prostředí. Nechci se dostávat do konfliktu, protože vím, že ten člověk, řekněme, obecně je problematický. Tak je dobrý prostě se omluvit a odejít z rozhovoru. Nemusím se s tím vždycky konfrontovat, nemusím vždycky za sebe bojovat. Otázka je samozřejmě, jestli je to tak za každým a jak často se to děje, aby se mi vlastně nestalo to, že mě to izoluje potom od lidí nebo od společnosti, že musím ustupovat úplně až někam, kde jsem vlastně stále sama. Ale pak, když se cítím příjemněji, nebo jako relativně příjemněji, tak tomu člověku můžu říct, je mi to nepříjemný, nechci se o tom bavit, pojďme se bavit o něčem jiným. Jako můžu změnit to téma jen tak, nemusím ani říkat, že mi to je nepříjemný. Slyšeli jste, že jo, fakt změnit téma. Mm-hmm. Podívat se někam jinam, přestat dávat pozor, taky může fungovat. Nevěnovat pozornost vlastně tomu, co ten člověk říká, pokud je to pro mě možný. A strašně závisí, jak moc ten druhý člověk je urputný v tom, že o tom chce dál mluvit. To je podle mě to rozhodující, jak já se potom budu chovat dál, protože je pravda, že v některých případech je to hodně invazivní a to, co mi jediný zůstává, je odejít z té konverzace.
4: A to, když je to třeba rodič, u kterého vlastně spíš nemůžeme úplně utnout kontakt, nebo možná nechceme úplně utnout kontakt. Já myslím, že můžeme, ale co když nechceme? Tak tam tě napadá, nebo...
5: No a to, ano, závisí, jak kolik mi je, jestli mi je 11 nebo 25 a je to rodič. Tam se to vždycky řeší různě. Pokud se jedná o ty menší děti, dospívající, tak se navrhuje rodinná terapie, kde se ty věci proberou. Je to velmi efektivní nástroj, velmi důležitý, který často i doporučuji u klientů, se kterými spolupracuju. A pokud je to už dospělý dítě, který třeba s rodinou už nežije, s rodičema a potkávají se na oslavách, nebo jako chce třeba, aby jejich dítě mělo dobrý vztah s babičkou, s dědečkem. To je jako velmi široký téma, další velký, protože jednak jsem tam já, jako člověk, který tohle zažíval, řekněme, celý dětství dospívání a už fakt jako nemůžu to poslouchat. A pak je tam ještě faktor toho mýho dítěte, u kterého se bojím, aby ho nepoznačili ty komentáře podobně jako mě. Takže je to velmi takový proces nastavování si jasných hranic, který ale souvisí třeba i s tím, že někdy dojdem do konfliktu. Konflikt nemusí znamenat konec vztahu a je to velmi individuální v těch rodinách. U někoho to znamená, že se ty vztahy přeruší, že to může dojít až sem, ale zároveň si říkám, že pro zdraví mě a zdraví mých dětí potenciálně to vlastně není nic škodlivého, když se přeruší vztah s takovým člověkem. Neměli bychom to brát tak, že je za každou cenu nutný zachovat ten vztah, který mi ubližuje. Ale to se nedá plošně říct, že jo. To musí potom člověk sám individuálně znovu říkám v psychoterapii třeba probrat, ale nebo s dobrým kamarádem taky. Moje zkušenost je, že rodiče často nevnímají, neuvědomují si, že to může být ubližující, protože taky vyrostli v nějaký době, která se k ním nějak chovala, nebo že i jejich rodiče, že jo. A mám právě zkušenost s rodiči, kteří, když to slyší, tak to chování mění, chtějí měnit, že jsou ohleduplní, mají větší sebereflexy, dochází ke komunikaci. Že není to jenom anebo, že jo. Že bych jako nehledala vždycky špatný úmysl za těma komentářema, ale někde ta hranice musí přijít a myslím si, že když já vnímám, že moje hranice je překračovaná, tak je nějaká moje zodpovědnost vůči sobě, ale říkám si, že i vůči těm vztahům kolem mě, vůči lidem kolem mě to říct. Že oni si to možná vůbec neuvědomují, že se to děje.
4: Ty jsi zmiňovala hodně tu sebehodnotu, nebo už jsme se o tom bavili, tak co když jsme teda přišli na to, že tím ústředním tématem je ta naše sebehodnota. A třeba to, že buď stavíme naše sebehodnotu na tom jednom bodíku, což je teda vzhled nebo tělo, anebo sice stavíme tu sebehodnotu na více těch kolících, ale stejně tam tohle téma hraje pro nás důležitou roli. Tak co s tím pak můžeme dělat? Asi je to, si říkám, docela téma do psychoterapie.
5: Určitě a takový to, co si můžu zkoušet za sebe, tak nějak testovat to moje vnitřní prostředí, je zkoušet zpochybňovat to, co ke mně přichází, přežvíkat to takzvaně, nepřijímat všechno, co mi říká okolí nebo co vnímám, na těch sociálních sítích například, že by něco

0: kterou ten člověk ukazuje v tom videu. Jo. Protože řekněme, že to staví na tom, protože to je metabolicky zdravý. To se docela často teď používá, jakože chceme být všichni metabolicky zdraví a mít hormonální rovnováhu a tu získáme tak, že dojdeme tady k tomu tělu. Proč to pravda není? Protože tady máme různý genetický základy například a naše těla fungují různě, každý jedno funguje různě a to, co pro někoho je zdravá váha v tomhle případě, pro někoho už může znamenat podváhu anebo nějakou relativní podváhu, která mu může ubližovat. Pro jeho konkrétní případ to není zdravý. Ale to je zase už něco, my teď se dostáváme vlastně do tématu nějaký váhy a toho, co je norma, není norma, jak bychom měli všichni vypadat. Myslím si, že tady je obrovský tlak, aby se všichni naprali do... Velmi často se používá BMI, že jo, nebudu tady říkat žádný čísla, ale prostě do určitýho rozmezí BMI a tam bychom měli být všichni, všichni, co jsou mimo tady to rozmezí, tak už je to špatně. Ale ukazuje se, když jsem si jako pročítala nějaká data, že to je takový velmi hrubý populační nástroj, když se více ponořím do toho, na čem ty data stojí, co je reference pro ty data, jaká populační skupina, z jakého roku, jestli je to prostě minulý století, 60. roky z Ameriky, což je konkrétní případ, teď říkám, anebo je to něco, co zahrnuje všechny populace na světě. Tak všude tam najdeme nějaký takovýhle odchylky, chyby, prostě zkreslení a to působí, to jakoby to nám říká, jak máme vypadat. Takže třeba tohle byl můj proces, jak já jsem našla jsem informaci, že tohle BMI je špatně, tak já jsem si řekla, jako pojďme hledat, proč to špatně není a našla jsem milion informací, proč to špatně není. Když se bavíme třeba o AI, tak můžeme AI využívat na to, aby nám pomohla argumentovat proti tomu, což mi přijde jako super věc. Říct, tady je třeba tato studie, nebo tady je tenhle člověk, co říká tohle, pojď mi vytvořit soubor proti názoru, proč je to blbost, anebo proč tohle říkat nemůžeme. Za mě to funguje super. A ne kvůli tomu, že by to byla 100% pravda, ale teď ten mozek hraje tady tu hru, aby vnímal, že to není černobílý, ale že je tady šedá zóna, kterou ti, co nám chtějí něco prodávat, anebo chtějí, abychom využívali jejich služby, podle mě to je ten cíl. Tady těch lidí hlavně, tak nám budou říkat tu černobílou variantu.
1: A co potom, pokud takhle kriticky nahlížíme na ty informace, které k nám proudí, tak co můžeme s tou sebehodnotou třeba dělat dál?
0: Už jenom tohle samotný, zpochybňování toho, když někdo na nás takhle útočí konkrétním pravidlem názorem, už to samotný zmírňuje naši úzkost, protože vidíme, že to není takhle striktně platný, jak to ten člověk říká, otevírá se nám prostor. A v tom prostoru můžeme pro sebe zjišťovat, co jsou ty věci, které my chceme pro sebe, aby byly pro nás a co si my vybereme vlastně, ne to, co vybírají ostatní za nás. A už to působí na naši sebehodnotu. Já třeba používám jako nástroj pro orientaci, co si pro sebe přeju, jestli ty myšlenky, které přijímám, jsou podporující, anebo spíš ne. Podporující ve smyslu, já nevím, dneska se mi nepovedlo mít režim nastavený, který mi řekla moje nutriční terapeutka, to jsem úplně selhala, to je úplně špatně, už se vůbec nebudu snažit. Tohle ve mně vyvolá obrovský tornádo negativních myšlenek pravděpodobně, takovýho toho pocitu selhání, úzkosti, už se nebudu snažit, nemám žádnou motivaci. Zároveň můžu hledat myšlenky, které právě nebudou takhle zničující, ale spíš podporující. Jo, dneska se mi to nepovedlo, ale chci se zamyslet nad tím, co k tomu vedlo, možná k tomu něco vedlo. Mít takový, trénovat sebesoucit vlastně, to je to slovo. Trénování sebesoucitu podporuje moji vlastní hodnotu. Ono to ani není o tom, jak vysokou sebehodnotu mám, jakože teď není cílem si ji vybudovat jako mrakodrap a to je to, co potřebuju, ale spíš, jak se k sobě chovám, když se mi nedaří tak, jak si představuju, když věci nejdou podle nějakého plánu, když se mi něco nepovede, jo, že třeba chci dosáhnout nějakého cíle, ale nejde mi to, tak jak se k sobě chovám v tuhle chvíli. A tam vidím spíš, jakou tendenci mám, jestli tu podporující, jestli mám ten sebesoucit, který můžu trénovat, anebo to znamená, že teď jdu úplně překopat sám sebe podle toho, co mi říká někdo jiný zvenčí. Takže je to o nějaký schopnosti být se sebou, i když to není ideální. A teď se zase bavíme o ideálu, že jo, nějaký je tady nastavený, proč máme tady ten ideál třeba toho štíhlého těla. Není to v naší hlavě, nevymysleli jsme si to, nerodíme se s tím ideálem, je to něco, co se do nás dostává internalizací v rámci socializace, takže já bych možná chtěla říct k tomuto ještě, že se často potkávám v rozhovorech s klienty, že být štíhlej je vlastně objektivně správně. Že to je něco, co je objektivně hezký, dobrý, možná morálně lepší, než nebýt štíhlý. A je to takový až jako kamenný přesvědčení, až jako kdyby to byla nějaká biologická věc, kterou se prostě narodíme, ale takhle to nefunguje. Je to,

0: proces socializace, co se nám tady děje s tím ideálem.
1: Je teda normální nebejt se sebou konstantně spokojený a je normální mít různý dny a být spokojený s něčím a s něčím možná míň.
0: Jo, přesně tak. Je úplně normální vnímat, že se mi v něčem nedaří, protože to je fakt. Hodně věcí se nám dařit nemusí. Je úplně v pořádku si říct, že dneska ty vlasy nejsou úplně v pohodě a že nejsem s nima spokojená, anebo že chtěla bych být hubenější. To je taky jako já nechci, aby se z toho stala nějaká stigmatizace těch myšlenek, že je nesmím vůbec mít. My ty myšlenky s velkou pravděpodobností budeme mít obecně všichni více méně, protože jak jsme se bavili, ideál je nastavený, ten tady na nás působí z médií, hodně ze sociálních sítí, ale když tady sociální sítě nebyly, tak to tady bylo vždycky. Jo? Působilo to na nás buď z billboardu, že jo? Velmi, velmi často reklamy, fotky, které vůbec nesouvisely s produktem, který prodávali, anebo z časopisů, z televize, že jo? Takže ty informace na nás působí, my se tomu nevyhneme, můžeme si to sami za sebe reálně pomyslet, ale ta myšlenka samotná nebude vést k tomu, že se začnu chovat vůči sobě nezdravě. To znamená, nepůjdu teď koupit hubnoucí pilulky, které zaručují, že do měsíce zhubnu 10 kg například. Takže spíš jde o to, ne o to, že to mám, tu myšlenku, ale co s ní udělám, když tu myšlenku přijímám. Pokud mě ta myšlenka nutí konat a nutí mě konat destruktivně sám vůči sobě, tak je na zvážení právě to, jak moc se tomu chci vystavovat, co s tím budu dělat dál. Pokud ta myšlenka je pro mě podporující, cítím se, že mi to dává třeba motivaci, že mám dobrý pocit ze sebe, tak to už je zase nějaká pro mě orientace, že bych se mohla tím směrem víc vydat. Důležitý taky dodat, na čem moje motivace stojí. Ona může být vnitřní, ta motivace, ale jestli stojí na tom, že nemám sama sebe ráda, tak to asi není úplně dobrý směr, nebo ne asi. Není to dobrý směr z mýho pohledu. Pokud ta motivace stojí na tom, chci pro sebe něco udělat, cítím, že moje tělo se chce hýbat, jakože fakt cítím takový to, mám ráda pohyb, tento pohyb mě baví. A právě jakože teď třeba příklad, hodně se řeší silový trénink, ale já radši plavu. Tak já půjdu radši plavat, protože to je pro mě to příjemnější, to, kde mám větší radost a nepůjdu zvedat činky. I když vlastně já sama osobně, teď mluvím o sobě, cítím větší tlak na to, že bych měla radši jít zvedat kettlebelly. Takže je to spíš o tom, jak moc se nechám ovlivnit a na čem ta moje motivace stojí.
1: Kam se můžeme obrátit pro pomoc, pokud si s tímhle tématem třeba nevíme rady?
0: Tématu poruch příjmu potravy, dietní kultuře a tak dále se věnuje organizace 3P, který jsem součástí. Pak tady máme Centrum Anabel a například ještě ne úplně jenom k poruchám příjmu potravy, ale obecně organizace Nevypust duši určitě.
1: A já ještě nakonec dodám, že pokud vás tohle téma zajímá, tak právě máme na Radio Wave sérii Stělesnění, která se zabývá tím, jak naše představy o tělesnosti formují právě sociální sítě. Takže doporučuji k poslechu. Lesano, moc děkuji za rozhovor a za tvůj čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: A loučím se i já, Lucie Zajda. Tohle byl Nádech a budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: A pak se prostě často dostávají na ulici, protože prostě nemají žádné zázemí, nemají nikoho, kdo by je podpořil, a jedna věc jim v životě pokazí a najednou na té ulici jsou, protože tam vlastně nemají žádnou tu jako záchrannou síť. Lidi na ulici jsou paradoxně prostát strašně drahý. Jakože když bychom na to koukali čistě z nějakého jako utilitárního hlediska, který já jako samozřejmě jako sociální pracovník nemám úplně rád. Obecně chudoba se jako cyklí. To znamená vlastně rodiče v bytové nouzi mají výrazně větší šanci, že jejich děti následně budou v bytové nouzi.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
5: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o bezdomovectví. Proč je to pro politiky stále tak vděčným volebním tématem? Přivádí krize bydlení na ulici i více mladých lidí? A co skutečně pomáhá, aby se z ní dostali? Ptát se na to budu Mikuláše Opletala, analytika z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den, vítejte.
4: Dobré ráno.
5: Tak už je po volbách, ale před volbami můžeme říct, že se zase znova otevřelo to téma bezdomovectví. Já namátkou zmíním třeba video Andreje Babiše s kandidátem na primátora, ve kterém zaznívá, že společnými silami Prahu změníme a vyčistíme, nebo video kandidáta starostu na starostu Prahy 4, který se chlubí, že i díky jejich opozičnímu tlaku došlo k uzavření nízkoprahového centra ve Vladimírově ulici. Proč je to tak vděčné téma?
4: No, ne, tak jako já jsem především rád, že už se bavíme po volebním víkendu, takže už do toho naštěstí politici tolik krýt nebudou tímto způsobem, protože to je vždycky vlastně jako nejhorší část. Ono celkově je vlastně hrozný problém, že se na to téma pohlíží hodně z prizmatu nějaké bezpečnosti. A že vlastně jako před volbami se ono často i ty třeba politici a političky jsou v tom čtyřletém vlastně volebním cyklu i někdy docela konstruktivní, ale najednou, když vlastně se blíží ty volby, tak oni potřebují vlastně slibovat něco jako takového rychlého úderného a je vlastně mrzuté, že vlastně právě to rychlé úderné se hodně spojuje s tou bezpečností a to znamená s nějakou jako silovou reakcí na to bezdomovectví, to znamená víc policistů v ulicích, uzavření nějaké sociální služby, vyčištění nějakého stanového městečka, skvotu, něčeho takového. Místo toho, abychom se bavili o tom dobře, tak to jsou jako zranitelní lidi, kteří by třeba mohli potřebovat nějakou pomoc. A i když tady ty jako nástroje na tu pomoc jsou, tak se vlastně především slibuje to asi pochopitelnější, já nejsem jako politický marketér, tak asi jim to vyšlo, že je to jako pochopitelnější pro jako širokou společnost, že se do toho tedy jako zasáhne, že se do toho šlápne, ale že se do toho šlápne tedy tím způsobem, že ty lidi jsou pro nás nějaké jako ohrožení, nějaké nebezpečí a že tedy proti nim jako zatlačíme nějak.
5: No a možná, když se podíváme na tu druhou stranu, tak právě co tahle rétorika pak znamená právě pro lidi bezdomova, nebo jaký to přináší sentiment do té debaty?
4: No, tak ono to pak znamená často i jako praktičtější věci, právě třeba na úrovni té komunální politiky, protože to pak třeba znamenalo, že některá ty jako exponovaná místa, kde bývá hodně lidí bez střechy, tak se tam začalo objevovat jako o dost víc policejních hlídek, kteří jako vlastně tam jako neměli nutně nějaké jako zadání, než prostě svým způsobem jako obtěžovat ty lidi, aby tam jako nechtěli být a aby prostě nějakým způsobem jako vytlačili z toho veřejného prostoru, aby tam byl ten jako dobrý pocit toho, dobře, tak radnice tedy něco dělá, přestože prakticky nic jako nedělá v tu chvíli, jenom prostě přesouvá lidi o 200 metrů dál. Například i na Praze 10 vlastně se přímo v rámci jako volební akce, oni se to pak i dali vlastně jako na billboardy, vlastně proběhla vlastně stěhovací akce proti jednomu jako karavanovému městečku, kde aby se oni pak mohli pochlubit, dobře, tak tady tu problematickou lokalitu jsme jako vyčistili. Těm lidem to žádným způsobem nepomůže, často to pro ně znamená nějaké jako větší čelní represi, což typicky, když ty lidi na ulici často mají nějaký svý, a nedá se tomu říkat domov, jo, ale může to být přesně stan, karavan, skvot, maringotka, cokoliv. A když o ty místa přicházejí, tak to samozřejmě má nejenom velmi špatný dopad na nějakou jejich jako psychiku a pocit stability, ale zároveň fakticky často přicházejí o věci, protože oni si nemají jak přestěhovat, nemají to jak jako zařídit a vlastně se jim tím pádem nějak jako vrátí se vlastně třeba v nějakém možném řešení nebo stabilizaci své situace zase o 5 kroků zpátky. A vlastně to ve výsledku ničemu nepomáhá.
5: Vy jste mluvil o té bezpečnosti a je třeba na druhou stranu říct, že třeba právě v případě toho centra na Praze 4, tak opravdu zaznívaly konkrétní obavy, třeba od obyvatel v okolí, že tam jsou školy a tak dále, to je to, co jsem četla. Tak vlastně není to úkol teda těch regionálních místních politiků opravdu jako reagovat na ty obavy lidí a řešit to.
4: No to jo, ale reagovat by určitě měli. Já to zase nechci jako snižovat nějakou jako potřebu bezpečnosti, reagovat se na to dá způsoby, které jsou nějakým způsobem konstruktivní, ne populistické a které třeba reálně pomáhají. Protože například přesně uzavřít nízkoprahové denní centrum ve výsledku nepomáhá nikomu, protože jediné, co se stane, je, že ostatní nízkoprahová denní centra budou ještě pod větším nátlakem. A vlastně Praha už teď řeší, že těch center je strašně málo a že vlastně máme jako dvě velká centra, do kterých se vlastně koncentruje mnoho lidí bez střechy. Ještě vlastně došlo k uzavření jednoho z toho jako z těch největších, ještě vlastně před tou Prahou 4, před tou jako Vladimírovou, došlo ještě vlastně k uzavření nízkoprahového denní centra na Tusarově, což bylo pod armádou Spas, je na Praze 7, jako nevím, jestli největší nebo druhé největší nízkoprahové denní centrum, s tím, že se otevřelo nové menší místo něj vlastně v Troji, ale ve výsledku to pořád znamená, že těch kapacit vlastně ubývá a že tím pádem ty existující jsou pod ještě jako větším tlakem a je to ve výsledku horší pro všechny, protože když máte nízkoprahové denní centrum, kterým denně projde 300 lidí, tak to pak samozřejmě znamená, že těch 300 lidí bude zhruba v okolí té jedné lokality, která bude velmi zatížená a to, co by fungovalo a to, co by bylo správné a zodpovědné z hlediska těch komunálních politiků, kdyby každá městská část měla svoje nízkoprahové denní centrum, tak je to nízkoprahové denní centrum s kapacitou několika desítek lidí jako denně. Nějaký tlak na tu lokalitu bude úplně minimální a ve výsledku to fakt bude fungovat vlastně pro všechny univerzálně líp. Přičemž zrovna k té Vladimírové, tam mám potřebu zmínit, že já opravdu jako bydlím zhruba 500 metrů daleko od tamtud a fakt si jako obyvatel okolí fakt neuvědomuji, že by tam byl jakýkoliv jako větší problém s bezpečností nebo s čímkoliv nebo tak. Naopak tam vlastně bylo vidět, že už to nově otevřené centrum bylo pod poměrně velkým tlakem a že se ta jeho kapacita jako okamžitě vlastně vyčerpala, že tam ta, řekněme, poptávka a potřeba jako je tam výrazně větší, než bylo tohleto centrum a ona se prostě uzavřela měsíc před volbami, aby mohla radnice říct, že jako dobře, tak my prostě vyhazujeme lidi bez střechy o pár set metrů dál.
5: Když půjdeme k samotným datům, tak kolik tady v Česku žije lidí bez domova? Víme to?
4: Nevíme to přesně. Máme nějaké odhady, pohybujeme se na okolo zhruba 20 tisíc lidí, kteří jsou jako bez střechy. Oni tam jsou jako různé kategorie. Víme vlastně o 160 tisíc lidech, kteří jsou v bytové nouzi a ta bytová nouze je nějaký jako širší termín, do které dáváme azylové domy, dáváme do ní ubytovny, dáváme do ní právě různé jako kriticky nevyhovující byty, řekněme, a pak tam dáváme i jako jako lidi bez střechy. Lidi bez střechy, tohle je nějaký náš jako odhad, ono je to podle toho, kolik lidí třeba navštěvuje ty denní centra, kolik lidí využívá ty sociální služby, komunikuje s terénními službami a tak podobně, ale samozřejmě přesná čísla nemáme, protože oni jsou pak lidi, co ten systém vlastně třeba vůbec nevyužívají z jakýchkoliv důvodů a tím pádem vlastně zůstanou úplně mimo nějaký jako radar nějakého jako sčítání a je to potřeba odhadovat. A s tím, že samozřejmě lidé bez střechy jsou výrazně víc jako koncentrovaní ve větších městech.
5: My se tady zaměřujeme především na mladé lidi. Já jsem poslouchala podcast Charity České republiky. Iva Kuchynková před několika málo měsíci mluvila o tom, že kvůli krizi bydlení právě přibývá i mladých lidí na ulici, což je takový hodně aktuální téma, zkrátka krize určitě. Bydlení. Tak co o tomhle víme? Jsou k tomu nějaká data, jak možná početná skupina tak, lidí jsou mladí lidé právě?
4: Jo, tak jakoby nejčerstvější odhad, který máme, je, že bez střechy je nějakých zhruba 1500 mladých lidí, to znamená nějaké kategorie 18 až 27. Zase je to trošku odhad, jo, protože nevíme to přesně. Zároveň potom už jako výrazně víc těch lidí bude zase v té bytové nouzi, to znamená prostě nějakým způsobem fungující po nějakých různých ubytovnách a tak podobně a vlastně v nějaké jako permanentní nestabilitě. Ještě tam může být takový ten prvek, že třeba někdo dočasně přespává u nějakého kamaráda, kamarádky, tím pádem formálně na ulici není, ale vlastně ta stabilita je absolutně nulová a žádný papír ani stabilitu nemá a když prostě se s kamarádem pohádají, tak jsou jakoby další den na ulici. Jestli vlastně těch lidí přibývá kvůli bytové nouzi, můžeme očekávat, že ano. Obecně přibývá výrazně víc lidí. Ono se to pak dá přesně vlastně ta bytová nouze ještě výrazně víc jako rozvádět, že máme ještě pak dalších jako kromě těch 160 tisíc lidí v bytové nouzi, máme dalších 400 tisíc, kteří jsou jí zásadně ohroženi. To znamená, že dávají vlastně výraznou většinu svého příjmu dávají na bydlení. Tím pádem můžeme očekávat, že jako jakýkoliv výkyv v jejich příjmech, jakákoliv nestabilita znamená, že o to bydlení okamžitě přijdou a dostanou se vlastně třeba do té bytové nouze. Takže je to spíš takové, že všechny tyto kategorie se nám zvětšují, nějaké jako ohrožení bytovou nouzí a může to být pak nějaký jako postupný sestup, kdy vlastně z toho ohrožení se lidi dostanou do vážného ohrožení a z toho se dostanou vlastně jako do bytové nouze. A ano, čím vlastně víc nám sílí bytová krize celkově, tak tím víc lidí se vlastně dostane na to úplně dno.
5: No a když se podíváme na ty příčiny, proč se mladí, tedy výlučně mladí lidé dostávají na ulici? Máme tohle vytrasovaný?
4: Tak nejčastěji jde o odchody vlastně z dětských domovů a z institucí. Typicky jde vlastně o mladé lidi, kteří mají nějakým způsobem narušené nebo neexistující rodinné vazby z jakéhokoliv důvodu. Tím pádem vlastně nemají žádnou jako podporu, když na ten rozjezd a oni existují sociální služby, které třeba s tím přechodem pomáhají, což je jako dobře, které právě třeba jsou i pro tu cílovou skupinu, řekněme 18 až 21, aby vlastně nějakým způsobem už těm lidem dali tu svobodu, kterou jako chtějí, protože typicky člověk v 18 letech už fakt nechce být jako v instituci, která mu říká, kdy má být večer doma. Nebo kdy může, nemůže odcházet. Takže je to nějaká třeba jako volnější způsob fungování, ale zároveň tam nějaká podpora, ale mnoho těch mladých lidí už třeba fakt o žádnou spolupráci vlastně s žádnou službou jako nestojí v tu chvíli a pak se prostě často dostávají na ulici, protože prostě nemají žádné zázemí, nemají nikoho, kdo by je podpořil a jedna věc jim v životě pokazí a najednou na té ulici jsou, protože tam vlastně nemají žádnou tu jako záchrannou síť, jo. To možná ta záchranná sítě je jako něco, přes co bych to popsal, že většina lidí má nějaké zázemí, ne, samozřejmě v různé jako kvalitě, která znamená, když se něco pokazí, tak já prostě, tak se můžu tady obrátit na tohohle člověka, co mi s tím když tak pomůže, abych jako na to úplný dno nespadla, ale prostě no, tahle ta vlastně skupina lidí z institucí typicky vlastně nikoho takového nemá, takže pak na té ulici skončí.
5: No a právě to, když si představíme, nebo když si představím sebe v 18, tak přesně potřebovala jsem nějakou pomoc, tak si říkám, jestli tahle záchytná místa teda existují, jestli jich je dost, nebo proč, když to víme, že vlastně ano, potom třeba odchodu z dětského domova logicky bude nějaká doba, která je náročná pro každého byla, tak proč se s tím třeba něco nedělá, nebo jestli existují vůbec ty služby, které by tedy tohle v dostatečné míře uměly uspokojit, tohle přechodné období, o kterém jste mluvil. No.
4: Je jako... Určitě existují, nedokážu vám teď jako na jistotu říct, jestli jsou jako dobře prosíťované napříč všemi regiony, kraji a podobně, jestli je ten problém spíš to, že by byly přeplněné, nebo že to ti mladí lidé jako odmítají. Já vím o těch lidí z těch služeb, že často říkají, že už prostě, že často ty jako mladí lidi už prostě nechtějí, zvlášť pokud třeba nebyli spokojení vlastně s tím jako dětským domovem, tak jako zkoušet rovnou další instituci, která jim sice řekne, že je jako víc friendly a že jim jako umožní prostě a že jim vlastně jako umožní třeba nějaký trochu jako volnější režim, a nebo jestli je to o tom, že oni jsou jako přeplnění a podobně. Obecně vám můžu říct, že sociální služby v České republice jsou kapacitně podhodnocený, lidi jsou tam velmi špatně placený a řeší se nedostatek celkových kapacit v tomhle slova smyslu, protože je to prostě náročná a stresující práce za málo peněz.
5: Ještě mě napadá jedna kategorie, a sice jestli je časté, že se mladí lidi dostanou do bytové nouze třeba kvůli dluhům, které vznikly už během jejich dětství, třeba nebo souvisí s nějakým jednáním rodičů, že zkrátka nesou nějaké břímě.
4: Jo, takhle. Obecně chudoba se jako cyklí. To znamená vlastně rodiče v bytové nouzi mají výrazně větší šanci, že jejich děti následně budou v bytové nouzi. Co se konkrétně těch exekucí týče, tak dětské exekuce by se u nás v tuhle chvíli měly dít už jenom velmi výjimečně. Vlastně po té, co naštěstí vlastně proti tomu vlastně proběhly nějaké kroky, protože je to úplná systémová absurdita, tak pochopil jsem, že se to pořád stát nějakým způsobem jako může, mělo by se to dít ve velmi minimální míře a mělo by se proti tomu dát, když tak jako podnikat jako právní kroky. Každopádně ano, stát se to může a obecně nějaké jako zadlužení té domácnosti samozřejmě vede k tomu, že prostě, že děti pak jako nedokončují vzdělání, následně prostě jsou vlastně ve zhoršené situaci už v těch 18 a tím pádem pak vlastně tu samostatnost jako je větší šance, že nezvládnou, protože na ní prostě nejsou připravení a nemají žádné to zázemí.
5: Vy jste se ve své školní práci zabýval taky situací LGBTQ+ lidí na bezdomova. Tak může být právě ta sexuální nebo orientace nebo genderová identita faktor tady v tuzemsku, který právě mladým lidem přitěžuje? Víme, že to je nějaký faktor, který zkrátka nepomáhá.
4: No, jako nevíme nic, jo. Jako žádný data u nás na to v Česku vlastně neexistují pořádně. Nevíme vůbec, jako nemáme žádné jako zaměření jako kvantitativní, řekněme, na lidi bez střechy s queer orientací nebo s queer identitou. Ale určitě víme, že to nepomáhá, že jakákoliv vlastně příslušnost ve výsledku k jakékoliv jako minoritní skupině je samozřejmě jako společensky je prostě faktorem, co jako člověku zesložituje fungování ve společnosti, protože jakýkoliv předsudek, co jako může existovat, samozřejmě tu situaci jako zhoršuje. Ono se to jako hodně řeší, zkoumá právě třeba ve Spojených státech, v Anglii, v Kanadě nebo v Austrálii, z toho důvodu, že třeba ve Spojených státech jako víme, že zhruba vlastně třetina lidí vlastně, co jsou na ulici, jsou queer. Jo, že je to tam opravdu jako hodně významný téma, čímž pádem vlastně dává smysl, že se tam tomu jako velmi jako věnují, že tam jsou i specificky zaměřené organizace třeba na podporu vlastně mladých queer lidí jako bez střechy. U nás nemáme žádné odhady. Jo, vlastně jsou tady organizace, které se vlastně cíleně zaměřují i právě na práci jako s queer lidmi. Můžu zmínit třeba Jako doma, které vlastně se zaměřují na pomoc právě jako ženám bez střechy, ale právě třeba i jako transosobám. A například právě třeba Ara Art, což je jako menší organizace, tak ty třeba mají zabydlovací program na podporu vlastně queer romstva. A takže jako nějaké vlastně téma to je v kontextu českého prostředí, ale obecně čísla nemáme, moc nevíme a jako nevěnujeme se tady tomu na systémové úrovni, že by to jako někdo nějak zásadně mapoval.
5: Možná klidně spíš k těm duševním obtížím. Jo. Právě jak silným faktorem to je, jak právě třeba u mladých lidí tohle hraje roli při tom dostávání se na ulici, anebo obecně u lidí.
4: Jo. Tak obecně je to jako obrovský faktor. Obecně je to vlastně tak, že zaprvé vlastně bezdomovectví jako takové je vlastně jako traumatvornou zkušeností. To znamená vlastně už jenom to, že lidé jsou na ulici, jim postupně výrazně zhoršuje psychické zdraví. To znamená vlastně, ono se to jako stane skrz to bezdomovectví velmi jako často, ale zároveň je to jako výrazný faktor pro vznik toho bezdomovectví. Protože spousta vlastně lidí s nějakými duševními obtížemi jsou jako nediagnostikovaní. Můžeme jako předpokládat, že typicky se to jako více bude týkat lidí, kteří jako žijí ve větší chudobě, to znamená prostě méně vlastně komunikují, interagují s tím systémem, je menší šance, že skončí diagnostikovaní, když mají třeba problémy ve škole nebo něco takového. A tím pádem vlastně spíš tu diagnózu vlastně nedostanou, tím pádem se s tím žádným způsobem jako nepracuje a prostě na té ulici jako můžou skončit zase. Z logiky věcí tím, že je to nediagnostikované, tak nevíme, kolik lidí jakoby je na ulici nediagnostikovaných, ale asi jako z praxe mám obecně tu zkušenost, že vlastně spousta lidí, kteří nám vlastně končili na ubytovnách, já jsem ještě pracoval vlastně na humanitárním hotelu během covidu, kde vlastně jsme měli jako velké množství lidí vlastně z ulice tak jako různě, tak vlastně u spousty z nich jsme vnímali nějaké duševní onemocnění, které jsme samozřejmě diagnostikovat nějak nemohli, mohli jsme to nějakým způsobem jako odhadovat, bavit se o tom s těma lidma, jak jako zvládají některé situace a právě často bývá snaha těch sociálních služeb, když to třeba vnímají, že by to tomu člověku mohlo pomoct, třeba tu diagnostiku zkusit dotáhnout diagnostiku, ono to někdy může vést i třeba k získání invalidního důchodu, což jako taky vlastně může tomu člověku jako docela pomoct, ale bývá to často problém už jenom proto, že lidi bez střechy pak mají často hodně malou důvěru vůči systému. Jo, to znamená, a to je ve výsledku jako jakýkoliv systém, protože s ním prostě mají stovky negativních zkušeností, ať už vlastně s některými jako zdravotníky, tak vlastně s policisty, policistkami a tím pádem vlastně ideálně vlastně do žádných vlastně institucí chodit moc vlastně nechtějí často a tím pádem vlastně v tomto stavu jako přetrvávat můžou. Ona samozřejmě pak existuje zásadní propojení mezi duševním onemocněním a vlastně a užíváním drog, protože je to někdy nějaký jako způsob nějaké jako sebemedikace, řekněme, že se to vlastně snaží, že tam vlastně vzniká nějaké jako propojení mezi tím a to pak může být samozřejmě faktor jako cyklení vlastně té jako zhoršující se situace. A u mladých lidí je to určitě jako zásadní téma.
5: Když půjdeme k řešení, víme, co skutečně funguje, aby si lidé bezdomová, aby si dostali do toho stabilního bydlení a následně se ho taky udrželi. Víme, jaké jsou ověřené postupy.
4: Jo, funguje jim dát bydlení vlastně, no. To, co vlastně vznikala platforma pro sociální bydlení, bylo, abychom u nás vlastně aplikovali housing first přístupy a abychom u nás pracovali s tím, že bytová nouze se řeší poskytnutím bydlení. Je to vlastně takhle jednoduchý, takhle prostý. To, co vlastně víme, že funguje nejlíp, je člověku v zranitelné situaci vyřešit tu jednu nejzásadnější věc, která ovlivňuje prostě 24 hodin denně jeho života a to je prostě zajistit mu základní stabilitu skrz to, že získá nějakou formu sociálního bydlení. To mám rovnou potřebu zmínit, že ty lidi tam typicky platí nájem, platí tam nějaký jako snížený nájem, ale vlastně rovnou s nimi začne pracovat nějaká sociální služba, která se na to zaměřuje a která se zaměřuje na to, že dobře, tak tu první nejdůležitější věc jsme teď jako odbavili a teď můžeme pracovat na všem ostatním. A to je vlastně ta klíčová věc k tomu udržení, že se jako okamžitě začne řešit, dobře, tak teď teda musíte platit elektřinu, platit nájem, řešit tyhle ty věci a skrz to se často jako dá dostat k tomu řešení toho zdraví, třeba i k řešení nějaký jako kontaktu s rodinou nebo něčeho takového. Dá se potom začít pracovat i na tom, aby si ty lidi samozřejmě třeba nějak zvyšovali příjem. Může to vést k lidem u lidí, kteří jsou zdraví, právě třeba jako k nalezení práce. A obecně ty čísla z toho máme jako velmi dobrý. Jako celosvětově můžeme říkat, že máme kolem 85% úspěšnosti za bydlení těch lidí. To znamená, že 85% z nich si to bydlení udrží a zvládnou to vlastně bez ohledu na to, v jak špatném stavu byli předtím. Jo, v České republice vlastně máme skvělé služby, které se třeba i záměrně zaměřují na pomoc těm úplně nejzranitelnějším, to znamená třeba v Brně je skvělá sociální služba, která se zaměřuje na práci s lidmi, kteří jsou bez střechy, mají problémy se závislostmi a zároveň mají duševní onemocnění. Jo? Což asi si můžeme tak jako odškrtnout, že to je jakoby ta kombinace vlastně jako nejnáročnějších faktorů při tom zabydlování a vlastně zvládají to dobře. Jo? A zvládají to se jako stejnými čísly, jako je ten standard v rámci Housing First a jako to funguje, dává to smysl a teď nově máme i jako systému pomoc, jak to řešit, jo? Že vlastně v České republice ještě za minulé vlády prošel zákon o podpoře bydlení, který máme k němu samozřejmě kritiku a poznámky, protože jako všechno, co vlastně procházelo nějakou jako širší pětikoalicí, tak je to jako, tak je ta účinnost snižovaná řadou kompromisů, ale je to prostě způsob, jak tady ten systém dostat do celorepublikového fungování. Je to něco, co třeba obce mohly v komunálních politikách slibovat místo jako zvýšené represe vůči lidem bez střechy a je to prostě způsob, jak lidi dostávat do bydlení a tím to jejich bezdomovství ukončovat. Jo, protože my buď ty lidi můžeme vlastně pořád dokola jakoby cyklit po nízkoprahových denních službách a azylových domech, kde ve výsledku víme, že ty lidi jako zůstávají na ulici, jenom jim vlastně dáváme nějakou jako řekněme humanitární podporu, aby se na té ulici vůbec udrželi, což jasně je důležitý, ale jako základem by mělo být ten počet lidí na ulici prostě snižovat. A to se dělá přesto, že se jim dává bydlení.
5: No a můžeme třeba, často se zmiňuje příklad Finska, právě toho funkčního Housing First. Dá se třeba pragmaticky říct, že zkrátka pomoci lidem bez domova přináší i ty úspory tomu státu, že to je jako výhodný?
4: Jo, určitě. Ono, jako být na ulici lidi na ulici jsou paradoxně pro stát strašně drahý. Jakože když bychom na to koukali čistě z nějakého jako utilitárního hlediska, který já jako samozřejmě jako sociální pracovník nemám úplně rád, protože mi přijde, že je tak nějak jako principiálně správný pomáhat lidem. Jako
5: ale
4: když
5: možná v té české
4: nějaký
5: debatě to může pomoct.
4: Ano, jo, právě. Už jsem se to naučil, že vlastně v kontextu té české debaty to dává smysl i říkat, že je vlastně hrozně drahý, aby lidi byli na ulici. Jo, a platí to i o té ústavní výchově, protože to, o čem jsme se vlastně doteď nebavili, je, že vlastně bytová nouze se primárně týká rodin s dětmi. Jo, že lidi se to často vlastně spojují, řekněme, s těmi osamělými lidmi někde na lavičce, ale primárně se to týká rodin s dětmi, kde ty děti často končí vlastně v ústavech, které pak vedou k tomu, že často jsou vlastně bez střechy. A my vlastně víme, že to jsou jako nejdražší místa, kde lidi můžou být, jsou jakékoliv jako institucionální péče, že je to vlastně výrazně dražší, než kdyby ten člověk jako bydl zadarmo prostě v nějaké vile ve výsledku. A ve výsledku, když se to vlastně počítal před lety, takže to může být trochu jiné, tak vlastně ty náklady státu na bytovou nouzi byly kolem vlastně 7 miliard korun ročně. Jo, což je výrazně víc, než vlastně teď vůbec má stát zákon o podpoře bydlení. a tyhle ty čísla se dají snižovat. Jo? Jsou to náklady přesně, jsou to náklady na zdravotní péči, protože samozřejmě prevence je taky výrazně levnější než prostě než různé vlastně výjezdy sanitky, náklady na nějakou jako bezpečnost, vlastně náklady vlastně toho jako sociálního systému celkově, tak vlastně se dostávají do takových čísel, že by bylo výrazně levnější těm lidem jako efektivně pomáhat. Protože my z toho vlastně víme, že když tomu člověku poskytnete to bydlení, poskytnete tu terénní sociální službu, která mu s tím bydlením a s tím udržením a stabilizací životní situace pomáhá, tak to může vést k tomu, že ten člověk se vlastně postupně jako stabilizuje a tu sociální službu už ve výsledku nepotřebuje. A zvlášť u těch mladých lidí to platí, jo? Že vy si buď můžete říct, zase když na to koukáte z toho státotvorného hlediska, tak že máte prostě daňového poplatníka, kterému je 20 let prostě. A buď se vám propadne do bezdomovectví prostě a ve výsledku za něj vždycky budete už jenom jakoby platit, nebo mu nějakým způsobem pomůžete, protože prostě na dně stabilizujete ho a když se vám prostě stabilizuje, tak najednou máte daňového poplatníka na 50 let.
5: Jaký dopad může mít na celou společnost, když vlastně politici i lidé budou chtít bezdomovectví ignorovat a odsouvat ho? Co to vlastně dělá v celé té společnosti?
4: No tak... dělá to, co se děje teď. V zásadě jakoby ve chvíli, kdy s tím jako nic moc neděláme, protože v tuhle chvíli, a tím samozřejmě nechci snižovat jakoby práci jako tisíců lidí, kteří se tím vlastně napříč celou republikou vlastně zabývají, ale myslím si, že jakoby práci jako tisíců lidí, kteří se tím vlastně napříč celou republikou vlastně zabývají, ale myslím si, že i většina z nich by jako byla ve shodě, že to stát

0: snižuje délku života o nějakých 16 nebo 18 let průměrně, takže ty lidi vlastně, teď se vlastně blíží zima, vlastně těch zkušeností je poměrně hodně, že lidi prostě jako umrzají na ulici, což je svým způsobem vlastně absurdní ve státě, který má 200 tisíc prázdných bytů, že tady prostě lidi jako umrzají venku na ulici. A vede to k nějakému jako i celkovému zhoršení vlastně všeho, i nějakého jako pocitu bezpečnosti, přesně vlastně v těch jako vlastně v těch městech, k nějakému jako větší potřebě vlastně podnikat jako represivní kroky vůči těm lidem a no celkově spousta špatných věcí, když se to ignoruje.
1: Říká Mikuláš Opletal z platformy sociálního bydlení. Moc díky, že jste přišel.
0: Jo, taky díky, mějte se.
1: A tohle byl pořad Impact. Dneska jsme se mimo jiné bavili o mladých lidech na ulici. A já jsem Adela Šponerová a budu se na vás těšit zase za týden.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Dělám. Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer, posloucháte Radio Wave, posloucháte Modeláře, zdraví vás Viktor.
1: A banán, dobrý večer.
0: Můj politický statement je second hand, zní na začátku alba Cheap Fashion, které právě teď vydala kapela Berlin Manson, kapela, která se mohla celkem jednoduše vejít do kategorie One Hit Wonder, ale rozhodla se jinak, naštěstí. Jedno z nejvíce hot men české slovenské scény mimo mainstream, ale taky schopná koketovat s mainstreamem. Kapela, která je schopná zasáhnout bohatá městská děcka, ale rozhodně i lidi mimo tuhle kategorii. Na nové desce citují Hegla, Dušana Vlka, Franka Berardiho a Ulici a je o čem mluvit. Takže my jsme moc rádi, že jsou tady dva hlavní lidé, dva hlavní hybatele, Berlin Manson, Adam Dragun, Patrik Nač. Čau.
2: Ahoj.
3: Čau tě.
1: Já se rovnou zeptám jenom, Viktore, Ulici si myslel ten seriál?
0: To by se taky mohlo stát, hele. Viděli jste někdy seriál Ulice?
3: Ne, vím o něm, ale neviděl jsem ho nikdy. A těž mě to zaujalo, že si...
0: Viděli jste někdy nějaký, já jsem myslel Ulici jako prostě hlas
1: prostě
0: Ulice.
1: Street.
3: Okay.
0: Viděli jste někdy nějaký nekonečný seriál?
2: Nekonečný, ne.
0: Ne. Ne. Neviděl jste někdy nějaký, díval jste někdy na nějaký nekonečný seriál?
1: Já jsem viděl z pár dílů Ulice, jsem viděl. Jo, jakoby, no, ale jenom jako pár. Bylo tam pár takových jako hodně bizarních momentů, takže jsem si říkal, že by mě vlastně nepřekvapilo, kdyby se to objevilo i na té nové desce Berlin Manson, ale myslím to teď s velkou nadsázkou.
3: Ale já jsem teda pozeral nekonečný, já teraz pozerám nekonečný seriál. Pozerám slovenský seriál Sľub. To je jenom Ulice, ale prostě slovenská.
0: Jak se na to díváš, na mobilu?
3: Normálně na premietačke.
1: Na televizi.
3: Normálně na televizi vlastně. Ale jako nie, no na takej, ako sa to volá? Vojo. Taký Netflix.
1: Jasne. Promiň, ale no, ještě jako mě to přijde vlastně docela zajímavý, kam jsme se to dostali hnedka na začátku. A teďko ten, pozor, já občas taky koukám na takovýhle věci, třeba občas si pustím Love Island nebo něco podobného. Československo mimochodem. Takže mě to vlastně jakoby zajímá, jakoby, co ti to dává, nebo proč na to koukáš, jakoby, že potřebuješ si vlastně trošku jako odpočinout, vypnout mozek, nebo vidět něco, co je trošku bizarní, nebo všechno dohromady. Jako...
3: Aj čiastočně to, ale... Ono to začalo nejak tak náhodne, že keď som mal nejaké také ťažké obdobie, tak sme si to vlastne s Karinou, s mojou priateľkou pustili. Mm-hmm. A ono to teda, nechcel by som to vôbec dať do kategórie čistého bizáru, lebo to je fakt taký pokus, je to pokus o nejaký taký kvalitný nekonečný seriál, povedzme. Mm-hmm. Ale samozrejme, má to nejaké limity. Je na tom zaujímavé to, že ono je to, väčšina hercov, čo tam hrá, sú moji spolužiaci z výšky, lebo ja som šiel režiu divadelnú. Čiže vlastne ma celkom zaujíma, som ich dosť dlho nevidel a ich teraz vidieť, ako začínajú hrať už rodičov. Že je to taká tá. Ale jednak mňa akoby hodne zaujíma psaní, rôzne typy psaní a akoby psaní pro divadlo aj psaní pro film a ako pozerať niečo, čo nie je úplne kvalitné, je vlastne občas taká ako ešte lepšia štúdia, lebo vlastne vidíš, vieš, keď je niečo strašne super napísané a urobené, tak často je to tak super, že je to pre teba ako hrozne ťažko analyzovateľné. A toto ma vlastne dosť baví, že tam vidíš miesta, kedy to padá, miesta, kedy ako to tempo stúpa. Čiže by som to nezradil tak akože úplného bizaru, ale je to tak ako mít televízor.
1: Má to proste víc rovin a jedna z nich je vlastne trošičku i taková, akože ti to zajímá z nejakého v ozovkách umeleckého možná hľadiska. Jak je to zahraný, jak je to napsaný.
3: No a je to zároveň film, ktorý sa odohráva tak, ako je to proste populárne tu na v Československu. Teda je to seriál, ktorý sa odohráva za minulého režimu.
1: Áno.
3: Čo je akoby tiež hodne zaujímavé.
1: Má to ten retro aspekt?
3: Má, ale je vlastne zaujímavé sledovať, no ako... Ako si tá mainstreamová televízia, ako si môže dovoliť vlastne modelovať tú kolektívnu pamäť. Ako nie je to Berardy, ale ako na takú oddychovú analýzu, to je zaujímavé.
1: Jo, dalo ti to třeba nejaký impuls nebo nejakú inspiraci, byť třeba nepřímo k napsání nejakého textu na novou desku?
3: To si nemyslím.
1: Jo.
3: To si asi ne, to si nemyslím.
1: Dobře, tak jo, ale o té desce se budeme bavit dneska hodně, takže
0: budeme, ale ještě ne, když jsme se dostali semhle, tak mě vlastně přímo napadá otázka, na kterou jsem se stejně chtěl zeptat, dříve nebo později, a to je vaše spolupráce na slovenském filmu Nahoře nebe v dolině já, což je jedno z takových jako zjevení, prostě jeden z, vlastně z několika slovenských filmů z nedávné doby, který je perfektní a který hodně staví na takový jako subtilnosti a působí hrozně současně a tak. tak, tak jsem se na to vlastně chtěl zeptat, jak jste se do tohohle projektu dostali a jak moc sledujete současnou slovenskou kinematografii a jaký z toho máte pocit?
3: No, začalo to tak, že se nám ozvala režisérka, protože tam existovalo nějaké spojenie cez nějakou, jednak je z Košíc, já jsem tiež z Košíc, a existovalo tam nějaké jako priateľské spojenie s nami, ještě s mou minulosťou v Košiciach, a tak vlastně až k Berlin Manson. Ozvala se nám, že by chcela teda track. Poslala nám rozpracovaný film, který se vtedy ještě volal jinak, volal se Utekač podle té dediny, v které se to odohrává. No a můžeš povedať, ako jsme urobili track.
2: Tak my jsme vlastně nevedeli, že do čeho ideme v podstatě. Ale mali sme taký plán, aj sme písali Kataríne, nie, vtedy, že je pošleme, že za hodinu spravíme ten track. Taký bol náš plán. A ona, že super. A spravili sme, presne tak. Spravili sme za hodinu tú pesničku, ktorú sme potom pol roka ešte dorábali, aby to vlastne sedelo na to, na podľa predstavy režisérky, lebo tam boli nejaké ona. Ale akože...
1: Ten základ zústal.
3: Áno,
1: ten
3: základ. Ale prerábalo sa to riadne.
2: Veľa, veľmi, veľmi, veľa. Fakt, že mesiace sme to robili. Takto a super film nakoniec. Ja som aj nevedel, že...
3: No je to tak, výborný
2: tak,
3: film.
2: Do takého filmu sme robili hudbu.
3: My sme no to skutočne nejak nevedeli. Ja som ten
2: My sme dostali iba jednu časť vlastne. To je záverečná časť toho filmu a my sme iba to videli vlastne. Jo, takže jo. Celý sme...
3: Áno.
1: Alebo ja som určite nejak nevidel. Museli ste chytnúť nejaký vibe teda?
2: Áno. A ten vibe podľa mňa hneď bol zo začiatku. Ale boli tam nejaké... Oni nám posielali aj... nejaký nápad, nie? Že nejaký náš track, neviem, čo to bolo, Aha Mama alebo niečo
3: Aha,
2: také,
3: mama,
2: tam,
3: chcel, no,
2: také tam bolo, že niečo také.
3: Jo.
2: A mal som taký pocit, ako keby sa to snažíme veľmi napodobniť, ale hovorím, že tu ideme inú pesničku do toho. A tam boli ako nejaké také no, komunikačné nejaké šumy, alebo ako by som to povedal, a mesiace to trvalo, kým sme to potom našli tú formu, ktorá vyhovovala aj nám, aj tam.
3: A vieš, čo bola referencia? To by vás mohlo zajímať moja taká ako osobná referencia. Vypsaná Fixa. Ja milujem Vypsanú Fixu a keď som videl tú scénu, vral som si, tyjo, určite by mal Mardy napísať ten track, ale proste Mardy ho nenapíše, napíše ho my.
1: To je strašne zajímavý, jo, protože ja mám taky hrozně na Vypsanú Fixu.
0: Dokonce, Mardy ho měli před lety
1: dokonce jsme vlastně před pár lety v modelářích jsme dělali takovou sérii jakoby dílu, kdy jsme měli jakoby hosty, který jsou trošku jakoby mimo nějaký opravdu vloženě toho jako hardcore punk prostředí. Měli jsme třeba Lenku Dusilovou nebo Vladimíra 518 a tak dál. A vlastně to zadání bylo, že přinesli tracky, které je nějakým způsobem jakoby formovali. A zavolal jsem i Mardimu, i když jsme se vůbec neznali, vlastně, tak jsem si najsel na telefon, zavolal jsem mu, jestli by nepřijel jakoby do modelářů a on řekl, že jasně sednu na vlak, kolik to končí v 10, jo, to stihnu vlak zpátky do Pardubic, to je v pohodě. A přijel a byl to strašně milej vlastně díl, hrozně jako dobrý díl, celý to otevřel Ivanem Mládkem, koukejte vycouvat, jako, což bylo geniální. A já musím říct, jako taky se tady vyznám teď vlastně ke svýmu jako respektu vlastně k Vypsaný Fixe, a takže tě asi úplně chápu. Jo. A teď jsem viděl Slunce, nedávno film vlastně, když jsem jako vznikl v roce 2012.
3: Čtyři slunce, to je s Rodenom?
1: To je s Rodenem, ano, přesně tak. A tam vlastně Fixa dělala jakoby
3: ano,
1: taky.
3: Ano.
1: Jako
3: já
1: vlastně to tam asi... taky hrozně sedí. Jakoby, no.
3: Já jsem viděl asi všetky filmy, kde robil Mardy, lebo on potom sám robil, Paní v proudu.
1: Jo.
3: A já jsem fakt jako obrovský fanoušek.
1: Takže to je strašně zajímavý, že to říkáš. Vlastně úplně si to asi dovedu představit, jakým směrem si jako přemýšlel. A ještě mě zajímá, proč jste si dali ten hodinový limit?
2: Lebo jsme byli u Eduho syna vtedy doma a nevím, co jsme
1: studiu, a on už měl jenom hodinu,
2: Přesně, tam jsme byli a chceli jsme asi večeri z
3: hodinu. Ale... Hokej šiel potom a chalani chceli pozerať hokej, a teda hokej nepozeral.
1: Hokej začínal za hodinu, tak než začne hokej, tak to musíme
2: zvládnout. A ještě jsme písali, že pojedeme do toho, ale... Za hodinu spravíme. A reálně to spravili. No.
1: Jo, mě to připomíná ty Fucked Up, jakoby, kterým vlastně před rokem, nebo minulý rok vydali tři desky. Jedna se jmenovala One Day a byla to deska, kterou celou napsali kytarově za 24 hodin, za jeden den. Druhá se jmenovala Other Day, to byla druhá deska, kterou napsali celou za 24 hodin. A třetí se jmenovala Someday a to byla třetí deska, kterou ten rok vydali, kterou taky napsali za 24 hodin.
3: To je super.
1: A bylo to jakoby vlastně, že si opravdu dáš ten task.
2: Ano, právě. Mě se baví také, že limitovat to na schvál, aby zbytočně ten nerozplyt vtylovali nějaké blbosti. A
1: neměl si potřebu se v tom vrtat až moc.
2: Přesně, poznám,
1: když máš nějak... trefit jakoby podstatu.
2: Vlastně. Přesně, když trafíš, tak akože to bude podle mě fungovat. Či to potom budeš nějak vymýšlet ještě nějaké...
1: Jo. Tak oni to pak taky dělali další čtvrt rok, že jo, ale ty riffy vznikly prostě během těch 24 hodin.
2: My vlastně většinu tak, na albumu jsme tak spravili.
1: Vždycky před rokem jste se sešli u Edovasina a udělali jste track.
0: Jste takhle malinko i vznikly vlastně, že jo? Nebo respektive jako od toho nápadu po ty první songy, jak taky neuplynulo úplně hodně času.
2: Ano.
3: No, najprv byl track, potom jsme až vznikli.
0: A potom ty další byly prostě rychlovka. Ještě zpátky k tomu slovenskému filmu, že mě to vlastně zajímá, jak jsme mluvili teda o Nahoře nebe dolině já, ze stejné party, jakoby tím vyzněním, jestli srovnávat úplně, jsou i filmy jako Od marca do mája, nebo teď Milovník nebojovník. Takže se vracím k té své otázce, ještě jestli sledujete tuhle líheň slovenské kinematografie, případně nějakou jinou. Viděli jste Bátory třeba?
3: Nie, Bátory som nevidel, od marca do mája som videl a Milovník nebojovník som nevidel. Vieš čo, snažím sa to sledovať, lebo máme aj obaja určite veľa kamarátov od filmu. Mňa aj zaujíma film, akoby trochu občas aj robím nejaké veci s filmom, aj však vlastne čiastočne aj Patrik. Čiže sa snažím, nie som ten úplne nerd, ktorý by to napozerával, ale tak ešte hej, aj k tým slovenským filmom o to viac, že hej, to sú často ľudia aj v našom okolí. Takže snažím sa chodiť tý kokso. A už keď, už teraz, jak sme už aj urobili niečo do tých filmov, tak nás pozývajú aj na premiéry. Normálne, vieš, to sa pozvánku na premiéru. Takže, lebo mám rád aj kino, ako chodiť do kina.
0: Ja som teď dostal pozvánku na narozeniny Marie Pojkarové. To je ta paní, co zpívala Pejskové se koušou. Nevím, jak se to stalo.
3: Ty kokos, a keď nepoješ, prepošli, klidně, my pojeme.
0: No, budem všichni.
3: A budem, super.
0: On to asi až 14 dní, takže já to ještě zařídím, výborně. Než si pustíme další hudbu, tak mám konečně první otázku teda k té desce. Vy jste v rozhovoru pro Full Moon, o kterým taky budeme mluvit, respektive ty si, Adame, říkal, zajímá mě, co na tu desku řeknu, až si ji poslechnu za 2 týdny. Počítám, že od té doby už 2 týdny uplynuly, možná trochu víc. Tak co na tu desku říkáš?
3: A vypočul jsem si ju o polnoci dnes, vlastně krátko potom jsem se vrátil domov a nějak zrazu mi jako můj mobil ponúkol, že Berman som vydal desku, tak jsem si vypočul od začátku do konca a mám ju rád. Myslím si, že ju dokážem mať rád.
0: Jo, jo. A Patriku, ty svoje desky spätne neposloucháš, to platí.
2: Áno. A neplatí, nie?
0: Jo, neplatí.
2: Práve predtým, ako sme sem prišli, sme sa s Adamom o tomto rozprávali a tiež som si vypočul vlastne ten album a vlastne k tomu som dospel, že mi vôbec nevadil počúvať ten album. Takže to
1: vypadá dobře.
2: Vypadá to dosť dobré, no, čo som nečakal, že by sa vôbec niečo takéto mohlo stať.
0: Berlin Manson jsou hosty těchto modelářů. My si pouštíme Le Petit Mort, Little Death, o kterých si něco rozvíme, jak mě ta skladba dozní. Modeláři, Radio Wave.

0: Modeláře je dneska s kapelou Berlin Manson. Patrik vybral tady tenhle track a odálepkoval mi ho jako track od, jak to bylo, nejlepší nedoceněné kapely?
1: Ano, ano, si myslím. Teda tak, ano.
0: No, tak možná ji pojď představit lidem, co ji neznají nebo neznali, stejně jako já a stejně jako Banán, že jo?
2: No. Mně se to líbilo.
1: No, je to německá kapela a já už počúvám asi 7 rokov, odkedy v podstate vlastne existujú. A si myslím, a nechápem tomu, vlastne aj pod tento album a tento track, ak vydali, že nechápem tomu, že prečo to ľudia nepočúvajú. Alebo minimálne podľa Spotify nejakých údajov, že majú nejakých monthly listeners, neviem, asi 10, alebo neviem koľko proste. Takže strašne málo a...
2: To sa zmení teď.
1: Dúfam. A dúfam, že sa to zmení, lebo túto kapelu sme aj vybrali, že do Prahy na koncert, keď budeme mať v Arche Plus 29. októbra, čo neviem, ako je október?
0: Žijena.
1: 29. tak bude predkapel, alebo nie, support vlastne bude guest. La Petite Mort.
0: No tak to je krásne.
2: A co na to říkali, když ste im to napsali?
1: Boli radi.
2: Jo.
1: Boli fakt radi. Akože kúsok diálka to je, vieš, toho Nemecka. Oni sú z... ja neviem, pri Holandsku niekde.
2: Jo, proste na druhej strane Nemecka.
1: Takže dosť ďaleko, takže museli sme to nejak tak vykalkulovať, aby sa im to nejak oplatilo aj toto. Ale nakoniec sa to podarilo a som veľmi rád, že z jedna mojich fakt reálne najobľúbenejších kapiel môže s nami zahrať, takže...
2: To je stejne skvelý, ne, na týhletý scéne vlastne, jako, že máš proste rád nejakú kapelu,
3: no,
2: tak
3: no,
2: ti napíšeš proste mail, nebo, ne, nebo možná na Instagramu.
3: No,
2: řekneš im, jako, hele, pojďte prostě zahrát na náš koncert a oni řeknou, tak jo.
3: No.
1: Paradoxně, já jsem ještě chcel im urobiť koncert v Bratislave.
2: Mm-hmm.
1: V roku 2020, alebo tak, 2020 to malo, a potom prišiel COVID.
2: Aha.
1: Prišiel COVID a musel som to nejak akože rušiť celé.
2: Mm-hmm.
1: A sranda, že vtedy ešte nebol Berlin Manson, ešte neexistovala táto naša kapela. A teraz vlastne existuje a znovu, alebo stále počúvam tú kapelu, stále je to moja obľúbená, jedna z obľúbených kapel.
2: A ste v pozícii, kdy si vlastne môžete dovoliť ako pozvať tohle kapelu z druhej strany Nemecka, tak aby sa im to vyplatilo.
1: Áno.
2: To je také vlastne ako zaujímavé.
1: Áno.
2: Že ste ako v tej pozícii, že to môžete udelať úplne v pohode.
3: To je fakt super, že ja verím, že ten koncert je dobrý, že Arche je proste dobrá venue.
1: A že aj oni budú radia, že tam budú hlavne to, že tam budú ľudia.
3: Že ich ukážeš ako
1: presne, svojim presne, ľuďom. Presne. Ja si myslím, že naozaj, že tam na tom koncerte ľudia objavia niečo nové. Alebo som si istý.
2: Zůstaneme ještě, jakoby, já tady samozřejmě vidím, jakoby, jaký je výběr těch dalších kapel, jo, který jsou mimo Berlin Manson, který dneska budeme jakoby hrát a mě na tom vlastně, a určitě se k ním potom ještě dostaneme, jako, ale mě na tom vlastně přišlo zajímavý a já jsem to vlastně jakoby nečekal, že to je fakt jako všechno jakoby vlastně jako striktně kytarová muzika v podstatě, jo, že jasně Mars Volta, když to tady můžu propálit, třeba má jako pracuje s nějakýma jako synťákama asi, ale primárně to je jako pro mě jako fakt jako rocková kapela ze všim všude, jo.
1: Ano.
2: Stojí na riffech prostě.
1: Ano.
2: Takže jsem si vlastně říkal, že jestli je to opravdu jakoby taková jakoby selekce toho, co jakoby ty jako nejvíc vlastně posloucháš, že posloucháš opravdu tenhle ten typ jakoby kytarových kapel, který s těma kytarama pracují nějak jakoby zajímavě, to je zajímavý, ale jsou to vlastně všechno opravdu jako punk rockový vlastně kytarovky.
1: Ano.
2: Jakoby, no.
1: Ano.
2: Je to co nejvíc posloucháš.
1: Momentálně ano.
2: Jo,
1: tak snažil jsem se ten výběr vybrat tak fakt, že čo počúvam najviac, akože... za posledné nejaké obdobie,
2: no,
1: alebo čo
2: super,
1: sa tak najčastejšie objavuje. Takže jasne. Áno. A ja ma strašne baví gitara. Ja som niekde, ako, alebo beriem sa ako nejaký gitarista, alebo neviem, chcel by som teda ako vnímať sa nejak tak, ale možno v tom doteraz, v tom Berlin Manson v tvorbe, ako to nebolo nejak počuť, alebo tak. Ale...
2: A mne práve přijde, že na tý nový desce toho trošku víc.
1: Kúsok viacej. Áno,
2: to už mi to přijde super.
1: Bol aj zámer, že viacej gitary tam dať, ale... No bavia ma gitary, chcel by som hrať dobre na gitaru a hrať solo ešte.
2: No, super, tak počkaj, až to má byť v ďalšej desce, to bude.
1: No.
2: Bude Van Halen.
1: Solo budú.
0: Vy jste na vašem Instači samozřejmě vtipně vyzvali lidi, ať se vyjádří k tomu, jestli staří Berlin Manson byli lepší než ti současní. Ta změna s tím příklonem k těm kytarám jako je výrazná, zároveň ta duše té kapely je podle mě identická. Za ty roky, a není vlastně až tak moc, co Berlin Manson existují, překvapilo vás vlastně vás jako autenticky, kam jste se dostali s tou kapelou? Vlastně trošku jste na to odpověděli, že už vlastně nevědomky tím vyprávěním o La Petite Mort a o tom, jak budou supportovat váš křest, ale možná se na to dá dívat i odinut. Jestli prostě ten vývoj vás dostal někam, kde byste nikdy nečekali, že se dostanete.
3: Určitě, za mě úplně, stoprocentně, že má to prekvapilo, ako po všetkých možných stránkach. Od toho, že prekvapilo ma ako tá odozva ľudí, ktorá ma prekvapuje vlastne od samotného začiatku nejako, ale prekvapuje ma vlastne možno aj to, že aj tak z perspektívy nás, že vlastne že sme toho vlastne už dosť veľa vydali.
2: Mm-hmm. A je to také zvláštne, nikdy som to nečakal,
3: že vlastne sa udeje zrazu takáto nejaká ako, taká koherentnosť. A hej, človek si to uvedomí, až keď vlastne trošku spomína na tie veci.
2: Když poodstoupí,
3: lebo presa, bo to je ako robíš a...
2: A pak máš ty momenty, kdy si o půlnoci pustíš tu desku třeba?
3: Počuj, a to jsem chcel, já jsem si tu desku pustil o půlnoci a teda jsem nějak na něm přemýšlel a za tým mi hodilo track Nemáš pokazený reprák. Mm-hmm. A já jsem počul ten track, to byl náš třetí track asi, já jsem ho počul asi 5krát a já jsem vtedy, no byl jsem trochu opitý, lebo tam skončil divadelný festival. Takže jsem byl tak jako sám na záchodě, počul ty tracky, počul jsem ten Nemáš pokazený reprák a zrazu jsem tak nadobudil pocit, že čiže to je najlepší track na svete a možno, že najlepší track, ako od nás, aký sme urobili. A že možno, že to je aj najlepšia vec, akú som kedy vôbec v živote urobil. Že možno práve tu, na tej ploche tých 2 minút, počúvam, a nie z nejakého virtuózneho hľadiska, ale ako z nejakej takej divnej esencie, že to tak ako fotka, že to zachytilo nejaké také zvláštne obdobie, taký ako zvláštny humor a hej, čiže mal som včera taký ako taký sentimentálny moment, trochu ako narážaš.
2: Sentimentálny, lehce podpořený nejakým pivkem.
3: Áno. A potom len samozrejme dôležitý, veľa iných lérov, že ja napríklad sa dosť pozastavím vždy v takých situáciách, keď sa vlastne s niekým bavím, alebo treba, že je koncert, je tam backstage a teda sú tam nejakí ako naši kamaráti, že je tam nejaká taká väčšia grupa ľudí, až tak zrazu tak tiež poodstúpim, že sa vrátim zo záchodu. Napríklad tak zo záchodom to vždy súvisí. A že vlastne si poviem, že koľko ľudí sme za tie roky spoznali, akých vlastne ako zvláštnych a zaujímavých ľudí. A cez to dosť pociťujem, cez tých druhých ľudí okolo seba.
2: Jasný. Ty si zmínil, že ten track zachytil i nějaký humor, jakoby specifický, který tam v té době byl. A což

0: Krát je to právě jako, ale tak to, takhle fungují prostě média, no, že si to snaží prostě taky jako zjednodušit, že jo, a vytáhnout si z toho prostě teda ano. jenom nějaký jako kousek, na kterým se dá pak postavit nějaký clickbaitový prostě tak, jako, tak, jako titulek článku prostě, a líbí se mi, že tady zaznívá, že se to snažíte občas trošku nabourávat.
1: A je to také upokojující potom, pre nich mám pocit, že vlastně jo, někdo se o to stará, jako někdo se o to stará, to jsou jako tyto títo ľudia sa o to majú starať,
0: umielci,
1: a my ostatní
0: vlastne,
1: si môžeme
0: to proste angažovaní umelci.
2: No. Bavili jsme se o tom, že nějakým způsobem jako nahlížíte tu svoji roli prostě z toho nadhledu. Mm-hmm. Vaše nová deska vychází pod labelem Full Moon Forum, spojeným samozřejmě s časopisem Full Moon, a na jeho obálce, na tom novém čísle, co vyšlo, taková krásná, tučná publikace, tak na tom coveru jste. A ještě předtím, než jsem věděl, že tam budete, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli je nějaký časák, na jehož obálce byste chtěli jako fakt být, ať už jako autenticky, tady to samozřejmě dává smysl u toho Full Moonu, anebo právě jako s nějakou jako subverzí, prostě nevím, teď si vymýšlím, umíte se představit prostě na coveru Kosmopsu?
1: No,
0: Forbesu. Já taky Forbes. Jako self-made meni.
1: Ano. A je, tak na týmto jsem nikdy nerozmýšlel.
3: Ne, vůbec.
2: Tak budeme říkat nějaký časáky a budete říkat, jestli byste se tam jako chtěli
3: tak
2: objevit.
3: Keby jsme 20 rokov dozadu, tak chcel by som byť v takom tom brave, ten plagát.
1: Bravo plagát.
3: Tak vytrhneš pekne.
0: Zůstanou tam ty dírky potom.
1: Bravo plagát.
2: Tak jaké plagáty z Bravíčka jste si vyšeli v pokojíčku?
1: Ja som takto na Slovensku bol okrem Brava ešte populárny taký časopis Kamarát.
3: Kamarát, áno.
1: A to bola taká slovenská verzia, neviem, či ste to mali v Čechách. Čiže ja som ako malý mal kamarát. Rád, som mal predplatený. Tam bola dokonca dvojstránka punk a metal.
0: To bolo Bravíčko, aký bývalo.
1: Ale mne toho kamaráta predplacovala babka, neviem prečo, asi ako nejaký darček, a ona je taká kresťanka, dosť ako radikálna. A ona ako vyškrtávala, no mňa s fixou dostala číslo a mi prečiarkovala všetko, čo súviselo so sexom, ale tiež so satanizmom. Čiže ja som tú dvojstránku, ja si pamätám nejaká dvojstránka, nejaké, vieš, a tam bola apokalyptika, alebo niečo. A vyškrtané referencie na ako satana, ezoteriku a nejakú.
0: A na Venom.
2: Ryptronos. Samozřejmě, tak to asi nebyla ona, kdo maloval ACAB na kostel v Bratislavě.
1: No, ale nikdy nevieš.
2: Jo, to je pravda. Tak pojďme si pustit něco z výběru Berlin Manson, respektive Patrika, tady v playlistu. Nepustíme si Demars Volta, o který jsme mluvili, ale pustíme si takzvaně u kolegů at the drive-in. Vy posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Posloucháte modeláře na Radio Wave, tohle byly At The Drive-In, jeden z výběrů našich dnešních hostů, Patrika a Adama, což jsou zároveň tady také Berlin Manson. No a já si Buďku můžu i prozradit, že mám vlastně před sebou poslední část toho našeho dnešního povídání, protože si povídáme hodně a povídáme si hodně zajímavě. A já bych tady u těch At The Drive-In přeci jenom, když se chci zeptat ještě na spoustu věcí ohledně Berlin, zůstal na chviličku a zeptal bych se Patrika vlastně, jak moc tu kapelu má rád a jestli si ji objevil už třeba před let, a není to žádná zkouška teďko, není to takový žádný, to vyjmenuj tři songy, když máš jejich tričko, ale jestli si ji začal poslouchat už jakoby před lety, anebo je to jedna z věcí, kterou si třeba, protože znám i lidi, kteří vlastně se k At The Drive-In dostali jako relativně nedávno, skrz něco, klasicky. Jakoby,
1: před lety,
0: veľa lety.
1: Ano.
0: A pořád tě to drží. Hm?
1: Drží. A čím dále, tím viac, ako keby.
0: Já to mám totiž...
1: Čím dále, tím viacej sa idem ako keby idem do takej studne.
0: Jo,
1: naspäť a berem a čerpám odtiaľ.
0: Studnie punkrokového a rokového poznání.
1: Áno. A napríklad At The Drive-In je... Ja mám také kapely, ktoré si myslím, že sú najlepšie na svete. A At The Drive-In je najlepšia kapela na svete. Aj La Petite Mort. Ale niekde inde, v inej dimenzii, ako keby. Ale At The Drive-In... Úžasné koncerty.
0: Aspoň dostali ten kredit, že jo, jakoby.
1: Áno.
0: Ale jako At The Drive-In, jako myslím si, že po těch letech jako vlastně ten kredit dostali a tam mě přišlo spíš jako zajímavý, jak ta kapela dokázala opravdu udělat takový jako bridge.
1: No, jasně.
0: Mezi tou punkovou jakoby scénou a tou víc jakoby arty jako rockovou scénou a možná až jako mainstreamovou scénou směrem někam k nějakému grungi nebo něčemu podobnému. Jo. A to to mělo v určitou chvíli jako dost podobný impact jako třeba Refuse The Shape of Punk to Come, jo, v tom, jak to některým lidem vlastně třeba v rámci té hardkorové scény otevřelo jakoby dveře k úplně jiný muzice, Refuse se to povedlo k jazzu prostě, že jo, k nějaký víc avantgardní jakoby hudbě a to je podle mě jako něco, co už jim, to je zásluha, kterou už jim nikdo nikdy nevezme a u těch At The Drive-In je to dost podobný, si
1: myslím. Souhlasím, ano.
2: Kdyby vám na stole přistály tři pozvánky na společné turné od At The Drive-In, The Mars Volta a Black Eyes a museli jste jako jenom jednu vybrat, tak s kým byste odjeli to tour?
1: Black Eyes. Aj keď, ale ono to je veľmi, veľmi špecifické, lebo proto, záleží proto veľmi od kontextu.
2: No to je záudná ako pitomá otázka, ja viem.
1: Ja si myslím napríklad, že nad tým som rozmýšľal, ale napríklad tieto kapely sú preto kopeckrát ideme v aute a toto ma, ja si normálne na tom niekedy tak zaseknem, že vždy hovorím pri každej kapele, že toto je moja obľúbená kapela a už cítim sa jak debil. Ale je to naozaj tak. A teraz som si raz nedávno, keď sme išli o tom, tak som si povedal, že no, toto je naozaj najlepšia kapela a keď sa ma niekto naozaj opýta, že čo je moja obľúbená kapela, tak to bude At The Drive-In, La Petite Mort a to ďalej. A to fakt je to tak. A ja si myslím, že najlepšia kapela na svete je System of a Down, ale At The Drive-In je proste tiež najlepšia kapela na svete. Ale nie kvôli iným dôvodom.
0: A zároveň z Black Eyes by to možná bola najväčší zábava. Hm?
1: Black Eyes je to...
0: Že by to vám to možná nejvíc dalo ako lidsky, si myslím.
1: Presne.
0: Discord je proste... Podle mě opravdu jako state of mind, který je tak strašně jako unikátní, jako, že pro mě to vždycky to setkání s těma Discord kapelama, ať už jsem jim dělal koncert a většinou pak to znamenalo, že spali u mě doma.
1: Ano,
0: tak jakoby vlastně já nemám jako jedinej jakoby ani náběh na špatný zážitek nebo na nějakou takovou jakoby pochybnost jako o těch lidech, Discord kapel. U jedný prostě. Vždycky to bylo přesně ten attitude, o kterým jednou prostě říkal Ian McKay, když se ho ptali, proč si myslí, že mají třeba lidi tak rádi Fugazi a on řekl jako občas si po sobě stačí jenom umýt nádobí. Jako když jste u někoho doma. Vlastně. A to je přesně, to jsou přesně ten typ kapel. Prostě,
3: jo.
0: Oni prostě ráno vstanou dřív, udělají snídani a umejou nádobí.
3: Jo.
0: A to je jako podle mě, to jsou lidi, s kterýma chceš trávit čas. Kromě toho. Že to je skvělá kapela.
1: Ano.
2: Kde z Berlin Manson nejraději spinkáte po koncertě? Co máte v Rideru za... Máte tam byty, spacáky, hotely?
1: Víš co, máme tam různé věci, ale hlavně, co třeba... to, akože nie sme nejaký mega pohodlný, si myslím, ale máme tam zdôraznené
0: Niektoré veci.
1: Niektoré. A napríklad spali sme na rôznych miestach, fakt na rôznych miestach. A sú tam, je tam jedna vec, jedna, ako sa to povie, ubytovacie zariadenie, ktoré neradí, akože máme menej radi. Radšej spíme u niekoho doma, ako keby sme mali na intraku spať. Intrak je dosť scary, akože.
0: Jo,
1: a veľmi, to je veľmi divné, ako fakt.
0: Ja to... Tomu
1: dostať sa na intrak, to vždy sú nejaké one questy, ktoré tam musíš niečo, budova veľká v noci a tam hľadáš niečo, nevieš ani kam.
0: Ja som spal na intru teďko, jak si se Adamem před tej, než jsme šli do studia, ptal na ty Mighty Sounds, tak jako jsem spal samozřejmě a intro. A takže úplně vím, jakoby, to... že vlastně check interval přesně 27 minut. Což je neuvěřitelné v dnešní době.
3: Internáty. Akorát, já jsem raz spal na interáte, a to nie s kapelou, v Brně, na nějakom interáte, který byl fakt pekný.
1: Ako
3: nie nový, právě že starý, ale byl tak jako zvláštně historický, to je jeden in, tam by tam vybavím, jak budeme hrať v Brně. Ale hej, intraky sú peklo, shoutout študenti, čo žijú na intraku.
1: Akože fakt, že to je také, tak, akože my rôzne kade tade, vieš, že nemáme nejaké Ale napríklad v Hlohovci sme spali v kostole, nie? Či kde sme to boli? Hlohovci, pamätáš? A sme sa boli pozrieť tam.
3: Áno, to nebolo kostol, to bolo nejaké divadlo.
1: Divadlo staré, úplne. Vieš,
3: také ako z 19. Super, storočia divadlo, ktoré tam niekto zabudol, strašne pekné, hej, to bolo zaujímavé.
1: No.
3: Rôzne, ja napríklad aj rád... Mám rád, ale je to taký trochu ako taký jungle trochu, ale vlastne vždy to bolo nejako, dopadlo to zábavne. Kino Sibíš. Mám v Kino Sibíš. A mám bez okien. Bez okien tak ako intrakojný, čiže tam sme hrali dve, tri kapely, všetci sme tam spali. Keď sa ráno zobudíš, máš pocit, že si v kasárňach na nejakej vojne. Bez okien. Ale je to vždy to bola nejaká zábava. Vždy sa stalo,
1: čak hlavne, keď je ubytovanie na mieste, kde hráš, tak to už, akože tam už... Tam už je,
0: tam
1: no, keby
0: možná
1: většinou
0: spousta
1: bol.
0: Lidí dojde ve stavu, kde jim je to trošku jedno, kde spí, ne?
3: Záleží. No. Ale ještě povedz to, kde jsme spali, kde jsme v Holandsku spali, čo jsem našel vlas Kurta Cobaina v posteli.
1: Já, ano, jsme spali, jak se to volá? V Holandsku sme hrali v takom klube, kde hrala Nirvana.
3: V akom, ako sa volá to mesto?
0: Vera?
1: Vera, vo Vera.
0: Groningen.
1: Groningen sme hrali.
3: A tam sme, ja som spal, našiel som vlas Kurta Cobaina v posteli. Vidíš, nie, že to vlas Kurta Cobaina. Takže veľký zážitok. Nechali sme ho tam, ten vlas.
2: Tak uvidíme, kde je další kapela. Ja si vždycky z Vlasy a muzikanty spomenul na to, jak nám jedna nejmenovaná kapela reklamovala ubytování a my jsme jim na to, že měli hodně jako vlasů ve výlevce ve sprše, my jsme jim na tom řekli, ať si nestěžují, že tam před nima byla Chelsea Wolf, tak vraťme se ještě k té desce a k těm poselstvím. Já jsem se chtěl zeptat na to, jestli tak jak vnímáte věci, které se dějou kolem vás, ať už na Slovensku nebo v Česku, protože vy jste oba přesídlený už teď do Prahy. Tak jestli v kontextu toho, kam se prostě posouvá společnost, jaký je ten všeobecný vývoj, a teď to vlastně říkám bez nějakých znamínek, prostě vývoj. Tak jestli podle vás se posouvají hranice toho, co je vlastně radikální pro lidi, a jestli to nějakým způsobem vnímáte na sobě, ať už jedním nebo druhým směrem.
3: Určitě sa jako různě preskupují nějaké jako společenské a politické dynamiky extrémně radikálně. Aby som si vlastně před 10 rokmi, okrem toho, že jsem byl možno trochu mladý, tak by som si absolutně nedokázal představit, ako sa tá konštrukcia tých rôznych názorov vo verejnom priestore divne preskupí. Fašisti začali nosiť obleky, to si pamätáme, to bolo 10 rokov dozadu. COVID úplne zmenil to, ako vlastne premýšľame o svete. Zradikalizoval veľa ľudí, ale tiež iným spôsobom, vlastne ako by sme čakali. Vojny proste... vojny a genocídy, ktoré totálne vlastne jednoducho zmenili mapu nejak politickú. To je možno prvá polovica. Čiže sa to preskupuje a určite sa tá situácia ako vyhrocuje a v tomto kontexte, že či myslím si, že áno, akože keď radikalizácia nejak ako z etymológie toho slova znamená nejak ako snaha ísť vlastne ku koreňu a nejak ako čo najviac directly proste akoby k pointu, Tak si myslím, že v reakcii na to ako preskupovanie a na tú tension, ktorá ako rastie v tom verejnom priestore, sa cítim nejako akoby aj u seba nejakú ako radikalizáciu. Ale tým, tou radikalizáciou nemyslím, lebo to tak ako vulgárne chápe ako nejaký príklon k nejakému násiliu, alebo nie. Je to skôr nejak ako možno nekompromisnosť v myslení, alebo tak ako snaha o nejakú nekompromisnosť, snaha ten jazyk ako očisťovať do toho balastu, čo sa na konci nikdy nedá ho úplne očistiť, lebo však jazyk je aj o tom, že to je balast, čiastočne. Ale ako určite, určite.
0: A znamená to pro tebe i přemýšlet jakoby o cestách a řešeních, o kterých bych tě třeba jako před těma 10 roky nenapadlo?
3: Určitě.
0: Přemýšlet, nebo vůbec jakoby...
3: Určitě.
0: Jo, vůbec si jakoby jenom jakoby dovolit vlastně nějakou představu,
3: ano.
0: Jakoby jak nějaký věci jakoby řešit, jo, nebo kam jakoby ano. Můžou jakoby
3: no směřovat. Jednak, jakoby, jednak jo? Aj jako řešení nějak jako politické řešení, že samozřejmě vyžaduje to novú imagináciu, nové problémy vyžadujú novú imagináciu, ale tiež sú to premýšľania, alebo však súčasťou politiky si aj ty a tvoje prežívanie, čiže tiež je to akoby iná reflexia trochu tých vecí, ktoré prežíváš. Ja neviem, či na to máme čas, ale skúsim tak úplne v skratke povedať takú vec, ktorá ma dosť zasiahla hodne nečakaným spôsobom v tomto kontexte. Ja som bol na debate ku tej novej knihe, alebo predposlednej knihe, bo on píše ako blázon, Pavla Baršu, toho politologa českého. To bola vlastne kniha rozhovorov a vydal to host a on vlastne na konci sa ho pýtali, že teda ako tie krízy sa stupňujú, polikrízy a doľahá to na ľudí a že čo aký on má vlastne recept na to ako človek, nie ako politolog. On vlastne hovoril o tom, že on v podstate nie je v strese, pretože on si prežil tie 70. roky, kedy tá politická situácia bola tak hrozná, že jednoducho si ten človek vlastne musel hľadať nejaký safe space mimo politiky. A hovoril trochu o tej ako kontrakultúre a tak. Čo samozrejme na prvý pohľad znie hrozne ako reakčne a tak ako rezignovanie, ale vlastne mňa sa to nejako dotklo a začal som prvýkrát uvažovať, že akoby odkiaľ beriem a odkiaľ potenciálne budem a budeme môcť naberať silu a naberať nejakú energiu. A ono často tie odpovede na to sú vlastne tie banálne veci, tie ako kapely a vlastne nejaké ako kamarátstva.
0: Nejaký prostredí, že jo, akoby nejaká scéna, prostredí, kde sa cítiš dobře a v ktorým chceš tráviť ten čas a ktorý ti nejakým spôsobom nabíjí. Že
3: áno, áno. A to nemusí byť iba ako nejaký únik alebo rezignácia, ale vyslovene ako nejaký taký
0: ako source, ako nejaký síly vlastne to môže byť, že jo, akoby.
3: Áno. Tak čím sa tá situácia radikalizuje a vojna sa blíži, tak tým viac vlastne uvažujem aj nad touto rovinou.
0: Jasne, jasne.
2: Patriku.
1: Áno, súhlasím.
2: Na tohle téma jsou, já jsem nechtěl úplně používat, nebo nechci používat úplně to slovo jako autority, ale jsou nějací lidé, ať už v umění, v hudbě i v jiných disciplínách, anebo obecně, který prostě rádi posloucháte, jejichž názoru si vážíte, a kterým se obracíte. Vlastně možná trošku i pro nějaký to sebeutvrzení ve chvíli, kdy je vám třeba těžko a cítíte se jako přehlcený prostě vším tím, co na nás dopadá. Tak jsou lidi prostě, které si rádi poslechnete a řeknete si OK, tady tohle dává smysl a vlastně možná to není tak hrozný, jak se to může zdát.
0: To by u tebe to byl ten Pavel Barša v podstatě.
3: No, ano, jo, ano, například jeden.
0: Jo, jo, i když to vlastně není hudebník, že jo.
3: Ano, ano.
0: Umělec ano, jako v tom slova smyslu, jak to vnímá.
3: Ano, ano, ano, ano, ano.
1: A čo, aká je otázka, že v onom v tvorbe, akože, že
2: keď... Jestli prostě jsou jako lidi, jejich jako světonázoru a jejich, toho, co vlastně pouští do světa, tam. Může to být umění, nebo může to být klidně jakoby analýza věcí, tak, kterých si jako, a to samozřejmě nutně neznamená, že člověk souhlasí ze 100%, ale vlastně je to pořád ta osobnost, no, který se rádi
3: uvážíš na člověk.
0: A nebo klidně i kapela, která ti prostě pomůže jenom, aby se cítil líp.
1: Chápem, no, nemám takéto myšlenky vůbec.
3: Ale tak, lebo ono to aj znie trochu, keď to takto formujete, že to musí být nějak jako autority, ale vlastně pro mě to současně, protože ten Pavel Barša je nějaká osobnost, kterou nepoznám, iba vnímám jeho prácu, ale pro mě to jsou, keby som mal pokračovat, tak by to byly ľudia z nějakého mojho okolia.
0: Jo, možná kámoš prostě.
3: No, kterým jako dôverujem.
0: Že přijde kámoš, který prostě není tak depresivní.
3: Ano.
0: Že někdy stačí, že přijde kámoš, který není tak depresivní a řekne, ale, co děláš, vole, to bude.
3: No, alebo kterému dôverujem, že když dělá se si něco jistý, tak vlastně dám na jeho intuíciu a dokáže ma upokojit. Pri různých věcích, pri treku, pri mojich ako v nejakých medziľudských problémoch, alebo trebárs aj pri nejaké ako úzkosti z vojny.
0: Jo.
2: Poslední dvě otázky, na každýho jedna. Patriku, ty chodíš do fitka teď? Co tě tam přivedlo? A jak tě to baví?
1: Víš, to mám cíl, aby som mal 100 kilo a z toho 80 kilo svalov. Chcem zmeniť úplne svoj slad a chcem sa zúčastniť v tých, ako sa to, bodybuilderských týchto súťaží.
2: Ja myslím muž roku, nebo jak sa to menuje.
1: Áno, presne.
2: Také.
1: Takže a môžem sa vrátiť k tomu, že či ma niekto... To, jak sa to povedal, ak som mal otázku predtým.
3: No, že autorita, nejaká, nejaká, autorita.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Jo, super.
3: Pavel Barša, Arnold Schwarzenegger.
2: A poslední otázka na Adama, ty budeš učit teď? Dovedl tě život z pozice studenta do pozice pedagoga?
3: Budem učit jeden semestr psaní pro performance na Adamu. Mm-hmm. No, ty kokso, a už to takto verejně boomer, už jsem oficiálně boomer.
2: Tak jo.
1: A já mám tiež jednu otázku. Ktorá je tvoja najmenej obľúbená kapela?
2: Globálně nebo na Slovensku? A to je možná stejný. Tolstoy, děkuji za tuto otázku. To byly Berlin Manson v Modelářích. My se na závěr pustíme Exem, další track z aktuální desky Cheap Fashion. Vlastně jsme neřekli, že tyhle dva tracky, co jsme si hráli, tak jsou ty... Ještě před týdnem, když jsme se o tom bavili minimálně, nejoblíbenější tracky od Patrika, od Adama, ty jsem si musel napsat, čí byl který.
3: Adam
2: Jubox a Exem, který si hrajeme teď. Patrik, děkujeme moc krát, že jste přišli do Modelářů, bylo to krásný.
3: Díky moc.
2: Dobrou noc.

0: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Yes, ladies and gentlemen, this was Joost Klein with his new hit single, Groom Groot.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.